mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okno něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žilu,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: Z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předhostinu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takové to chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů. Je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, byste vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořiďte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Jsme asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: Mm. No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku,

0: Facebooku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
1: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat. A v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
2: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladká a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené, vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden, 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první padesátce jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na desátém místě v první desíce nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili devátou pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na osmém místě. Sedmá je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase dvě. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájela z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Na Veseckém rybníku v Liberci dnes začne odlov ryb. Liberecký kraj posuzoval záměr stavby EE kampusu v Ralsku. Nová lávka přes Kamenici v Tanvaldu má být hotová do měsíce. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Rybáři dnes z Veseckého rybníka v Liberci odloví ryby. Povodí Labe tento týden začalo rybník pomalu vypouštět a ryby nahnalo k hrázi. Jde o přípravy na rekonstrukci nádrže za necelých 23 milionů korun bez daně. 2/3 nákladů zaplatí ministerstvo zemědělství, zbylou část povodí Labe. Bez vody bude rybník necelé 2 roky, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
2: Obnovou projde hráz, bude vybudován nový bezpečnostní přeliv, a to šachtového typu, bude vybudován nový objekt spodní výpusti v podobě uzavřeného požeráku a dojde také k odtěžení nánosů v předpokládaném objemu 11 000 kubických metrů.
0: Společně s opravou nádrže plánuje město Liberec úpravu jejího okolí. Stát by měla zhruba 10 milionů korun. Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Český rozhlas to zjistil v informačním systému EIA. Firma žádost podala v půlce srpna a nyní ji sama stáhla. Důvody zatím její vedení nezdělilo.
3: Firma chtěla datové centrum pro umělou inteligenci stavět v Kuřívodech na pozemku o velikosti přibližně 6,5 hektaru. Mělo tam být 6 datových bloků s odběrem 86 MW. To je zhruba tolik, kolik odebírá město Liberec. Podle vedení města projekt nemá podporu obyvatel. Liberecký kraj také žádal posouzení možného střetu s jinými velkými projekty v oblasti. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: V Tanvaldu na Jablonecku staví novou lávku přes řeku Kamenici. Dělníci už pomocí jeřábu usadili mostovky, informovalo vedení města. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici k lokalitě s rodinnými domy. Práce by měly být hotové zhruba do měsíce. Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Nejvíc srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice Dvoračky a Labská Bouda.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno, posloucháte Český rozhlas Liberec a od mikrofonu vás zdraví Jana Fričová. V této části vysílání vás pozveme na zítřejší gala večer Mezinárodního festivalu Sportfilm Liberec do divadla FX Šaldy, kde budou svádět boj o filmový trůn herci Ivan Trojan s filmem Neporazitelní a Josef Trojan se snímkem Nepela. Nejprve si však řekneme, jaký osud čeká roky chátrající budovu bývalého dětského oddělení Frýdlantské nemocnice. Už za chvíli.

0: Petr Muk a Jitka Zelenková otevřeli dnešní sobotní vysílání Českého rozhlasu Liberec, no a my se teď vypravíme do Frýdlantu. V tamní nemocnici včera začala hlavní etapa její modernizace. Přijde na více než 226 milionů korun. Areál nemocnice díky tomu získá nový pavilon pro ambulantní a následnou péči. Na podrobnosti se Filip Majsl zeptal redaktorky Českého rozhlasu Liberec Jany Pavlíčkové.
1: O rozvoji frýdlantské nemocnice se mluví už dlouho. Zařízení hrozil ještě před několika lety zánik, než ji od předchozího soukromého provozovatele převzala v roce 2020 krajská nemocnice Liberec. Ta už vloni opravila ve Frýdlantě ambulantní trakt a vybudovala v areálu nemocnice za 20 milionů nové přípojky vysokého a nízkého napětí pro všechny budoucí nové objekty. Dnes tedy začala ta hlavní část modernizace. Tu odstartuje rekonstrukce bývalé márnice, říká technický ředitel stavební firmy Syner Václav Brodský.
2: Ve který pak bude kotelna a medicinální plyny, ale ta kotelna musí být první, aby jsme mohli vlastně zbourat barák, kde je současná kotelna, a musíme zároveň s tímhle objektem udělat nový inženýrský sítě, se kterými se napojí všechny ostatní objekty. Takže 10 měsíců prvních bude rekonstrukce tohohle domečku, pak teprve začne ta hlavní výstavba.
1: Jenom dodám, že ty stavební práce budou probíhat za provozu, nicméně provoz oddělení v nemocnici to nijak neomezí.
3: Kromě přeměny márnice na Energocentrum má v nemocnici vyrůst i nový pavilon. Kde bude?
1: Také bude na místě bývalého dětského oddělení, které se kvůli tomu musí zbourat, a místo něj tedy vznikne nový objekt, ten bude propojený se sousedním pavilonem chirurgie a následné péče, říká generální ředitel krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš.
4: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet. Už jsme tady otevřeli nově i dětskou naši ambulanci, plicní a tak dále.
3: A znamená to tedy, že z Frýdlantu časem zmizí operační zákroky, když to má být hlavně poliklinika?
1: Také není to tak úplně vyloučené. Nemocnice do budoucna zvažuje přesuny některých oborů do Liberce v souvislosti s dostavbou centra urgentní medicíny, s tím, že ve Frýdlantě by byly hlavně specializované ambulance, pohotovost, rehabilitace a následná péče, uvedl ředitel Lukáš.
4: Nemůžu zaručit, že tady bude nadále kompletní chirurgie a gynekologie, ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale provozně po tom otevření CUMu může dojít k řadě změn, které odsud tu akutní péči možná odvedou. Ale to není podstatný vzhledem k tomu, co obyvatelé v tom frýdlantském věžku bezprostředně potřebují.
1: No ještě závěrem doplním, že ta zahájená modernizace areálu frýdlantské nemocnice potrvá do jara 2029 a nad rámec toho ještě město Frýdlant plánuje rekonstrukci objektu gynekologie, která už ale bude plně v jeho režii.
5: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak dnes bude ráno a dopoledne ještě se lokálně mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, která se bude během dopoledne rozpouštět, jinak meteorologové očekávají jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupají ke 22, na Českolipsku ojediněle až ke 23 stupňům Celsia, na horách naměříme 15 až 18 stupňů a povane slabý, proměnlivý během dne většinou jihovýchodní vítr. Posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
8: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

0: Napsat báseň měla chuť kapela Činasky a vy jste poslouchali tuto píseň v Českém rozhlase Liberec. Je 5:21. No a my se chvíli po půl, spíš chvíli před 6:15 budeme věnovat opět hledání české filmové stopy ve světové kinematografii. Ale než se tak stane, tak vás do filmového světa pozvu také, a to hned na festival. V těchto dnech totiž Liberec hostí už 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec, ve kterém návštěvníci mohou shlédnout až na 50 filmových projekcí. No a jak připomněla i Ivetě Kalátové, ředitelka tohoto festivalu Renáta Balašová, tak na letošním ročníku není nouze ani o české filmy.
1: Nesmíme zapomenout na Nepeli, o Krasu Bruslaři. Nepelovi jsou dva filmy letos na stejné téma. Jeden se jmenuje Šampion a druhý Nepela. Oba jsou skvělé.
2: Ale v čem se liší?
1: V pohledu samozřejmě, a jeden zachycuje delší časové období a jeden kratší. Ale myslím si, že výkony všech jako čtyř hlavních představitelů obou filmů jsou fantastické. Nedá se to vlastně srovnat.
2: Ani. A jedním z představitelů je právě Josef Trojan.
1: Pepa Trojan, který je na našem vlastně vizuálu, a my jsme tak trošku pomyslně postavili v bitvě o filmový trůn otce a syna. Takže Ivan Trojan s Neporazitelnýma bojuje proti Nepelovi svého syna Pepi Trojana. Takže jak to dopadne, to se můžete dozvědět 3. října v sobotu od 8 hodin v přímém přenosu na Prima Sport, protože gala večer z divadla Fikšali se bude živě přenášet a tam bude mnoho hvězd, jako Lukáš Krpálek, wimbledonský vítěz Jan Kodeš, a bude tam Pavel Kuka, protože hned druhý den v neděli budou mít prezentaci svého filmu Stříbrná cesta, která je o Euro 96. Tam vyhrála ta partička Nedvěd, Berger, Poborský, všichni si pamatujeme.
2: Ale z kolika států se vlastně přihlásili filmaři?
1: No, letos je úplný rekord, protože máme 490 filmů a z 94 zemí světa. A já jsem si našla, kolik je zemí vůbec na světě. Je to přibližně nějakých 180 až 185, takže my vlastně z poloviny světa máme soutěžní snímky.
2: Já si tak říkám, pokaždé se těším i na filmový festival v Karlových Varech, pokaždé se těším i na znělku, co si zase tvůrci vymyslí za znělku, ale vy máte také hodně zajímavou znělku. A to musíte zmínit, protože je spojená s velice známým jménem.
1: Ano, my jsme zažili v loni takovou kuriozní situaci. Ředitel sportfilmu na Floridě, Liston Bouchet, je náš kamarád a 2 roky, 3 roky nám říká, že nám přiveze velké hollywoodské hvězdy syna Michaela Douglasa Camerona a Edwarda Filipponata, což je nový takový Leonardo DiCaprio. Nechtěli jsme tomu moc věřit, ale pánové se tady v loni ukázali, strávili celý týden na festivalu, chodili po besedách, uvedli svůj sportovní film, dostali čestné uznání a asi největší pecka bylo, že nám nabídli, že zdarma se nechají natočit na znělku festivalu. Jsme se trošku zhroutili, protože to znamená natočit opravdu jako film, kde třeba ve Varech může stát pár milionů taková znělka. No, nakonec jsme znělku natočili, měli jsme na to 4 hodiny a zrovna v ten den na Ještědu bylo takové počasí, že si to neumíte představit. Bylo to ve stejném termínu, jako jsme dnes, co do okolností, a letos bychom mohli být téměř v plavkách a v loni jsme byli normálně ve sněhu. Hřemělo, pršelo, byla strašná zima, vítr, a takhle na Ještědu vznikla znělka s Cameronem Douglasem a s Edwardem Filipponátem a doprovodila je Dýna Štěrbová, legendární česká horleskyně, první česká nebo československá žena 8000, která je 85 let a byla s nimi na tom natáčení.
0: Tak to byla jedna z zajímavostí, které o Libereckém sportfilm festivalu prozradila jeho ředitelka Renata Balašová. No a já ještě připomenu, že pokud chcete snad navštívit gala večer, tak ten v Libereckém divadle FX Sheldy bude už tuto neděli 4. října. No a začíná, nevím, jestli tam ještě jsou nějaké vstupenky, ale zkuste to, posloucháte Český rozhlas Liberec.

0: A ve studiu Českého rozhlasu Liberec už je Miroslav Holubec.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jablonec nad Nisou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát v místě stanoví maximální povolenou rychlost na 30 km/h. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2029 zájem. Pracovníci diakonie ve Vrchlabí připravili na dnešek takzvané diabraní, tedy rozloučení s letošní sezónou na terapeutické zahradě. Pomyslné zamykání začíná hodinu popolední. Akce má propojit příchozí s lidmi s handicapem. Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce například přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Karolína Muchová postoupily na tenisovém podniku v Pekingu do třetího kola. V turnaji pokračují i Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku je omezený provoz v ulici Věnceslava Metelky. Stavební práce by tam měly skončit do 12. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Jana Fričová. Tato půlhodina ranního vysílání bude patřit umění, divadlu a filmu. Krátce před šestou si připomeneme narozeniny herce a režiséra Jana Kačera. A to hned poté, co najdeme další českou stopu ve světové kinematografii.

0: Za 5:45 dozněla píseň Fernando, další z písní, které nestárnou v rozhlasovém archivu v podání Věry Špinarové, která si ji vybrala z repertoáru kapely ABBA. No ale teď už pojďme tedy na stříbrné plátno, nebo do světa stříbrného plátna. Je tady totiž další díl seriálu Česká filmová stopa. Tentokrát vám Jan Křemen připomene jeden známý americký snímek z roku 1988, který hlavně ve Francii natočil režisér Philip Kaufman. No a jak je film propojený s naší zemí? Tak napovím třeba, že v něm byly použité dokumentární záběry invaze vojsk Varšavské smlouvy, které v srpnu 1968 natočil v Praze režisér Jan Němec.
1: Česká filmová stopa nemusí být na první pohled patrná. Ve filmu, který vznikl prostřednictvím zahraniční produkce, nemusí hrát naši herci, kaskadéři, komparzisté a nemusí se natáčet právě v Praze nebo kdekoliv jinde na našem území. Tou českou filmovou stopou může být i samotný příběh a právě o takové stopě vám budu vyprávět v měsíci říjnu. Takovým filmem je například snímek s názvem Nesnesitelná lehkost bytí. Námětem pro scénář byla kniha Milana Kundery a vypráví příběh, který se odehrává během pražského jara v roce 1968. A ano, i v tomto snímku se objevili čeští herci, jako například Pavel Landovský. Tomáš, slibný neurochirurg, je svobodný mládenec a chronický sukničkář, který v milostných záležitostech vyznává takovou filozofii, že z jeho života musí být vyloučena veškerá láska. Se svými dlouhodobými milenkami se setkává pouze občas a nikdy s nimi nestráví celou noc. Proti všem svým milostným zásadám se Tomáš ožení. Co bude dál, si jistě pamětníci vzpomenou. Každopádně dnes už tento film v kinech nedávají, a tak dovolte, abych vás pozval na premiéru experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2, kterou pro vás natočili Miroslav Krobot a Lubomír Smykal, kteří jsou také autoři scénáře. A to je vše. Vy zajděte do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je sobota 3. října, to znamená, že máte volný den. Ano, a kdybych měla charakterizovat dnešní počasí, tak stručně řeknu, bude slunečno a teplo. Teď ráno a potom ještě dopoledne se lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, která se však bude během dopoledne rozpouštět. Jinak očekávají meteorologové jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 19 ke 22 stupňům. Na Českolipsku ojediněle naměří až 23 stupňů Celsia. Na horách se pak teploty budou pohybovat mezi 15 až 18 stupňů Celsia. No a povane slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Dnešní teploty se tak trochu přiblíží i k rekordu, protože nejtepleji bylo v roce 2001, to bylo 26,1 stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1930, tehdy teplota klesla pod nulu, bylo 0,9 stupně Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Daniel Landa v Českém rozhlase Liberec. Dnes si připomínáme 90 let od narození významné osobnosti českého divadla a filmu, režiséra a herce Jana Kačera. Jeho prvním působištěm byla Ostrava, do které se v půlce 70. let po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. Před lety nám k tomu řekl.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprostý anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: To jsem jezdil každý týden 9,5 roku, Ostrava, Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze, a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, člověk byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých drah a on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádný kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kačer, vyjedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér, ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupe a když přišel revizor, tak řekl, máte tam kolegu? Tak revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různé nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.
3: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Od dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Liberce. Celní úřad v Liberci zabavil stovky tabákových výrobků. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Dopravu v centru Liberce dnes omezí běžecký závod Matony Liberec Trail Run. Řidiči neprojedou Sokolovským náměstím a náměstím doktora Edvarda Beneše. Omezení tam potrvá do 8 hodin večer. Do 4 hodin odpoledne budou uzavřená také další místa v horním centru. Týká se to například ulic Železná, Rumiancevova, Šamánkova nebo Masarykova.
2: Závod komplikuje taky městskou hromadnou dopravu. Linky 12, 14, 25 a 18 jsou v oblasti horního centra vedené objízdnými trasami. Další omezení je na lince X3. Mezi Šaldovým náměstím a Lidovými sady jezdí autobusy Husovou ulicí. Linka neobsluhuje zastávky v ulicích 5. Května a Masarykova. Na zastávkách Botanická zahrada a Rígrova autobusy staví pouze ve směru z centra. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci. Oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti.
3: Sladké elektronické cigarety si často kupují mladiství a hrozí jim riziko ohrožení na zdraví. Jeden z provozovatelů obchodu elektronické cigarety ukrýval v plastových kýblech od potravin. Oba obchodníci se zabaveným zbožím budou muset doplatit daň a v případě prokázání trestného činu jim hrozí zákaz činnosti a až 3 roky vězení. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole. U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě. V Charkově byly v důsledku dronového útoku zranění 3 lidé. Večer ruský útok narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je omezený provoz v Revoluční ulici. Rekonstrukce plynovodu tam potrvá až do konce října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré sobotní ráno. Teď vás Český rozhlas Liberec pozve do Krkonoš. Slavná ponikelská skleněnka učinila z jedné z rázovité krkonošské výsky skutečné centrum českého perlařského řemesla. V tyto dny se představuje na 2 prestižních výstavách. Počkejte si na další informace zanedlouho v reportáži.
1: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: S láskou má svět naději píseň, která je nejen nestárnoucí, ale asi patří k těm nejznámějším zpěvačky Petry Janů. Dvě výjimečné výstavy v Liberci a výzdárně Pražského hradu ukazují lidem v těchto dnech umění perlařů z Krkonošské Poniklé. Tamní perlařská manufaktura s tradičním způsobem výroby byla jako poslední na světě zapsaná i na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
1: Ponikelské perličky snad od samého počátku té Hornovy továrny se posílaly do celého světa a zdobily kroje.
2: Ano, to málo kdo ví a je to úplně původní funkce těch perliček. Našívaly se nejenom na kroje, ale všeobecně na oděvy a používaly se ke zdobení jako bižuterie.
1: Barbara Kulhavá, spolumajitelka firmy Rautis. Ty party, čelenky, ty dodnes jsou ukázka úžasného umění Ponikeláku.
2: Ano, party jsou ze Slovenska a jsou to opravdu umělecká díla, která spojují duté foukané perličky, to jsou tedy ty naše, potom tam jsou různá zrcátka, stuhy, umělé květy. Je to opravdu unikátní a až neuvěřitelné, že něco takového se na hlavě dá nosit.
1: Co pak to, ale ponikelské perle se nosí i v Africe.
2: Píš v Jižní Americe, konkrétně země, kde odebírají ty perličky, vlastně dodnes je Ekvádor. Nosí je tam nejen na hlavě, ale i kolem krku na šňůrkách jako náhrdelníky. Dělají se proto speciální perličky z barevného skla. To i ty kroje jsou dodnes aktivní součástí našeho kulturního dědictví a ty party, i ty čelenky moravské čepce se vyrábějí dodnes. A dodnes spolupracujeme s krojaři a dodnes, když si někdo chce nechat ten kroj vyrobit, tak pokud chce dostat těm historickým předlohám, tak volí naše perličky.
1: V současné době je v Liberci úžasná výstava, která má čepec v názvu.
2: Ano, jmenuje se Parádní čepec. Tam vystavujeme ženské i mužské pokrývky hlavy. Na Turnovsku jsou to i takové speciální jehlice, které jsou zdobeny perličkami. Jsou tam k vidění i zahraniční, třeba německé svatební koruny. Třeba ta ze Schwarzwaldského regionu je úplně posetá perličkami a když si někdo chce pořídit nové, tak se tomu tam věnují specialisté, kteří je ještě pořád umí vyrobit.
1: Už míříme do podzimu a z podzimu do Vánoc, tak nějaká speciální vánoční kolekce?
2: No, připravili jsme na letošní rok ve spolupráci s designérkami kolekci ozdob a řetězů, které jsou inspirovány obrazy renesančních malířů. A představíme ji na letošním design bloku výzdárně Pražského hradu, kam jsme byli vybráni jako součást kurátorované výstavy Highcraft. Výstava Parádní čepec bude do konce října, je to v Liebigově paláci v Liberci a Praha je od 7. do 11. října, tedy výzdárně Pražského hradu.
1: Z Poniklé Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijí.

0: počasí.
1: Jaké počasí bude v sobotu 3. října v Libereckém kraji? Tak ráno a dopoledne se místy můžete potkat s mlhou nebo nízkou oblačností, která se ale bude během dopoledne rozpouštět. Jinak meteorologové očekávají jasno až skoro jasno. Nejvýše jí teploty vystoupí ke 22, na Českolipsku ojediněle až ke 23 stupňům. Na horách bude maximální teplota 18 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno.
2: Jaro, léto. Podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: A s novinkami z domova i ze světa už je ve studiu Miroslav Holubec, tak poslouchejte pozorně.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Česku se začínají šířit respirační onemocnění. Do ordinací praktických lékařů zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za to může střídání chladných rán a teplejšího odpoledne. Podle lékařů pomáhá prevence v podobě vhodného oblékání i otužování. V Hejnicích na Frýdlantsku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Dělníci opravili Prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Na 7 místech v Česku si dnes můžou lidé prohlédnout lesy, které od roku 2019 pomáhali dobrovolníci obnovit po kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky připravili komentované vycházky i další program. Veřejné vysoké školy možná budou muset už příští rok přijímat méně studentů. Podle České konference rektorů jim kvůli dlouhodobému podfinancování chybějí peníze na rostoucí počet zájemců o studium. Kritická má být situace v roce 2028. Fotbalisté Jablonce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamin Javo. Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do roku 2028.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno, přeje Jana Fričová. Krátce před 7:00 se s dětmi vydáme do jeskyně a už za chvíli pro vás budeme mít další řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, na právě dospívala Hana Zagorová s Petrem Reskem. No a ať už jste sváteční řidiči, anebo jezdíte každý den, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1. říjnová sobota v Libereckém kraji bude slunečná a teplá. Teď ráno a pak ještě dopoledne se mohou místně vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, která se ale bude během dopoledne rozpouštět. Jinak se očekává jasné a až skoro jasné počasí. Teploty se budou pohybovat mezi 19 až 22 stupni, na Českolipsku ojediněle vystoupají až ke 23 stupňům, no a na horách bude maximální teplota 18 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý během na většinou jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude počasí velmi podobné. Polojasno, teploty kolem 19 stupňů. No a více si řekneme už za hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Teď už vám Český rozhlas Liberec přeje dobré ráno.
0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Tento týden, a to na Václava, jsme si připomněli jedno speleologické výročí. Před 10 lety totiž potvrdili badatele česko-polské expedice, že hranická propast na Přerovsku s hloubkou 404 metry pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. No a nutno dodat, že pozdější výzkum za pomoci robota naměřenou hloubku ještě překonal, a to výsledkem 450 metrů. No tak vzhůru do jeskyně, tedy do té pomyslné s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenůk.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam můžou být i medvědi. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Netopíři i. Tam můžou být. I blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych sem si vezmu lampišku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
5: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový přivaděč vody pro Hrádecko bude hotový během října. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít nový pavilon pro ambulance. Firma zaplatí městu Doxy pokutu za nedostatečnou údržbu zeleně. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodou oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavic a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v Libereckém Machníně. Přivaděč je součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblasti v blízkosti polského dolu Turów. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele Severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok.
2: Uhelný už máme propojeno, zprovozněno, odzkoušeno. Z Uhelný dolů do Hrádku se dokončují ještě nějaké věci a na objektech se dokončují nějaké věci. Ale předpokládám, že stavebně by to mělo být hotový do konce měsíce října. Pak následuje připravit všechny věci pro kolaudaci.
0: V nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce frýdlantský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
3: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
0: Pavilon by měl být hotový do roku 2029. Nemocnice je spádová pro 24 tisíc obyvatel frýdlantského výběžku. Město Doxy na Českolipsku chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Doxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že důvodem jsou opakované pracovní nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení. V Pražském národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupně, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne mírně nepříznivé a biopředpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici číslo 13 v Mníšku u Liberce srazilo auto srnu. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Český rozhlas stále přeje dobré ráno. Za chvíli budeme mít skvělou zprávu pro všechny fanoušky libereckých Bílých tygrů. Tým se dostal na 11. místo tabulky Tipsport Extraligy a na to poslední poslal Olomouc. Bílí tygři porazili Hanáky a získali první body na domácím ledě v této sezóně.

0: Dozněla další z písní z rozhlasového hudebního archivu, která rozhodně nestrácí svůj mladiství pel. My ale se teď budeme věnovat v Českém rozhlase Liberec sportu. Liberečtí hokejisté poprvé v sezóně vyhráli zápas Tipsport Extraligy na domácím ledě. Povedlo se jim to na třetí pokus. Bílí Tygři porazili Olomouc 2-0.
1: Třikrát doma prohrál začátku sezóny, to si myslím, že by už příště nikdo nepřišel na ten hokej ani.
2: Říká jeden ze střelců Tomáš Filipy. Na tribunách to bylo znát. Na Olomouc přišlo necelých 4,5 tisíce diváků. Hostům mohla pomoci na začátku rychlá přesilovka, ale jak je jasné ze skóre, nestalo se. Pokračuje Petr Svoboda z trenérského týmu Olomouce.
3: První třetina z naší strany byla slušná. Dneska jsme byli mužstvo dvou tváří. První a třetí třetinu jsme odehráli podle nějakých představ a parametrů, které chceme, ale druhou třetinu si nedokážeme vysvětlit s kolegou, co se stalo.
4: Že jsme se pomaleji rozjížděli, možná k tomu přispělo i to brzký vyloučení, kdy jsme hráli v oslabení.
2: Navazuje na Svobodu kouč Liberce Jiří Kudrna. Jeho tým vedl po druhé třetině 2-0. Oldřich Cichoň v olomoucké brance dělal, co mohl, ale spoluhráči se na druhé straně nepřidali s gólem.
3: Samozřejmě nepomohli tomu ani ty tři vyloučení, trestní střílení, ale furt jsme byli nějakým způsobem ve hře. Musíme pochválit Oldu Cichoně, který nás tu druhou třetinu držel a dal nám šanci v té třetí třetině ještě hrát o nějaký body.
5: Patřil určitě k těm těžším, no, bylo tam hodně šancí, bylo to těžký, no. Liberec hrál výborně.
2: Říká po trenérovi Svobodovi olomoucký brankář Cichoň, na kterého šlo skoro 40 střel a v zápase chytil trestné střílení Rychlovskému. To Liberec tolik mrzet nemuselo, v dalším průběhu zápasu už měl relativně nahráno.
4: Potom jsme chtěli zvládnout týmově třetí třetinu, protože vlastně tohle jsou strašně důležitý momenty a náš tým vlastně tohle to posouvá. Jo? Takže velice si to ceníme proti houževnatýmu soupeři.
2: Říká i o Olomouci liberecký trenér Jiří Kudrna. Liberec se po prvních domácích bodech v sezóně dostal na 11. místo Tipsport Extraligy. Olomouc je poslední a hned v neděli bude hrát na ledě vedoucího Třince, který má ze 7 zápasů plný počet bodů.
1: Doufám, že nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno.
2: Říká olomoucký obránce Petr Gevíze. Zápas začne na ledě Ocelářů v neděli v 17 hodin. Liberec čeká duel v Mladé Boleslavi, který začne o hodinu dřív. Z Liberce František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás příjemná teplá sobota v Libereckém kraji, i když ráno a dopoledne se ještě lokálně vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Ta se však během dopoledne bude rozpouštět a meteorologové očekávají jasno až skoro jasno. Teploty vystoupají ke 22, na Českolipsku ojediněle až ke 23 stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 15 a 18 stupni. Povane slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a teď si pustíme Voxela, píseň od Voxela, a pak už dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. V ní se Martin Písařík zaměří na vzduch. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: A ve studiu Českého rozhlasu Liberec už je připravený Miroslav Holubec s novými zprávami.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Tanvaldu na Jablonecku staví novou lávku přes řeku Kamenici. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici k lokalitě s rodinnými domy. České dráhy začaly vybírat výrobce vozidel, který je schopen dodat 10 vícezdrojových jednotek pro trať Liberec-Pardubice. České dráhy jsou tak jedním z dopravců, kteří projevili o provoz na této trati od prosince 2009 zájem. Pracovníci Diakonie ve Vrchlabí připravili na dnešek takzvané diabraní, tedy rozloučení s letošní sezónou na terapeutické zahradě. Pomyslné zamykání začíná hodinu popolední. Akce má propojit příchozí s lidmi s handicapem. Lotyši dnes volí nové složení 100členného parlamentu. Na výběr mají kandidáty ze 14 politických stran. I přes vzestup populistických stran se podle agentury AFP očekává, že vláda zůstane proevropská a proukrajinská. Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, nejlepšího národního týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Zápas začne v Oviedu ve 20:45. Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je omezený provoz v Revoluční ulici. Rekonstrukce plynovodu tam potrvá až do konce října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno. I dnes nám otec a syn Kolínovi prozradí, co se stalo před 100 lety. Nejprve vás však Český rozhlas Liberec pozve na oslavu narozenin, a to do New Yorku, kam se sjeli Dagmar Havlová, Elis Albrightová, Jan Švejnar nebo Martin Palouš. Na speciálním večeru si připomněli nedožité 90. narozeniny Václava Havla.

0: 6 minut zbývá do 7:45 a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Václav Havel miloval New York a rád se procházel jeho ulicemi, a tak není divu, že se část oslav jeho nedožitých 90. narozenin odehrávala právě tam. Na gala večer pořádaný centrem Václava Havla se do New Yorku sjeli mezinárodní hosté z různých dálek. Dagmar Havlová přiletěla z Prahy, Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, přijela vlakem z Washingtonu, přišli krajané, diplomaté i ochránci lidských práv. Ti všichni se setkali v České národní budově, aby si připomněli odkaz Havla jako člověka i jako politika. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová byla u toho.
1: Mezi nažehlenými fasádami stojí cihlová budova s nápisem, který tu působí trochu nečekaně. Národní budova. Postavili ji čeští přistěhovalci na konci 19. století, a to za vlastní peníze, aby měli kde zpívat, cvičit a mluvit česky. Mezi hosty seděli hlavně krajané, ale také Američané, diplomaté a lidé z kultury, kteří Václava Havla znali osobně. Připomenout si jeho odkaz přišel i ekonom Jan Švejnar, který učí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.
2: A jak ve světě prostě sílí autokratické myšlení, tak hodně lidí vlastně se obrací k jeho myšlenkám, a v tom smyslu bych řekl, že nabírá vlastně na popularitě a důležitosti. Že není tolik vlastně myslitelů a lidí, kteří měli dopad v té politické scéně, jako on globálně.
1: Dagmar Havlová na něj vzpomínala jak jako na manžela, tak i na politickou osobnost.
3: Milovala New York, toto město věčně pulzující. Často přemýšlím nad tím, co by říkal na svět, ve kterém žijeme dnes.
1: Podle ní bych chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní.
3: A především, abychom nestráceli naději.
1: Na gala večer přijela také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Václav Havel velmi přátelil.
4: Well, President Havel and mom were very good friends.
1: Českému rozhlasu popsala to speciální pouto, které bylo mezi Václavem Havlem a její matkou Madeleine Albrightovou.
4: So they were democracy fighters.
1: Říká, že Václav Havel pro její mámu nebyl jen důležitým politikem, se kterým sdílela společné hodnoty, ale blízkým osobním přítelem.
4: Certainly very troubled by everything going on in the world.
1: Madeleine Albrightová by si podle ní dělala starosti se současným vývojem, ale vždycky věřila v sílu občanské společnosti a odhodlání veřejnosti bojovat za svobodu a bránit demokracii.
4: And people expressing their opinion through strong democratic processes.
1: Podle Alice Albright je odkaz Václava Havla aktuálnější než kdy dřív. Z Národního domu v New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A já už teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám meteoroložku Lenku Doškovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A hned mám pro ní otázku, jak to teď vypadá s počasím v Libereckém kraji?
2: Tak jak kde? Protože máme místa hlavně tedy v východní části Libereckého kraje, kde máme jasno až polojasno, ale jsou místa hlavně třeba na Českolipsku, kde se nám ještě vyskytují mlhy, ale ty mlhy by se nám měly během rána a někde možná během dopoledne rozpouštět. Teploty jsou nejčastěji mezi 10, nebo už to už vezmeme od nejnižší teplot, od 6 do 10 stupňů Celsia. Na horách tam ty teploty se pohybují jak kde. Může tam být i kolem 10 stupňů, v údolíčkách, kotlinách ty teploty jsou kolem 3 stupňů a někde nám i na jezerce nám lehce mrzne.
1: Díky. No a jak bude to počasí vypadat dál během dne a směrem k večeru?
2: Tak jak se nám budou rozpouštět ty mlhy, tak očekáváme, že den dneska bude slunečný, očekáváme převážně jasno nebo skoro jasno. Ty teploty se nám trošku zvýší oproti včerejšímu dni, nejčastěji bude mezi 19 a 23 stupni Celsia.
1: Noc, ta bude už asi chladná.
2: Je to tak, protože nás čeká jasná noc, očekáváme, že bude opravdu velmi málo oblačnosti, takže ráno nám ty teploty klesnou. Ono nejčastěji bude někdy mezi 9 a 6 stupni v údolíčkách, ale ty teploty můžou spadnout až třeba ke 3 stupňům Celsia a zase v těch kotlinkách určitě nám bude i mrznout na horách.
1: No je už prostě podzim, ale přesto očekáváme zřejmě i příjemnou neděli.
2: Neděle bude spíš vypadat trošku jako včerejší den, bude trošku více oblačnosti během dne a můžou se vyskytnout i přehánky, ne tedy rozhodně všude a budou velmi slabé. Očekáváme, že budou převážně na severu Libereckého kraje. Pak později večer té oblačnosti už bude zase částečně ubývat, ale ty teploty nespadnou někam moc nízko, 18 až 21 stupňů.
1: Tak to je příjemná předpověď počasí na víkend. Já vám mnohokrát děkuju za aktuální předpověď. Přeji do Ústí nad Labem klidnou sobotu a uslyšíme se možná zase zítra.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Tak to byla předpověď počasí pro Liberecký den. No a za chvíli už uslyšíme, co se stalo před 100 lety.
3: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
4: Dopoledne pod Ještědem.
3: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
4: Dopoledne pod Ještědem.
3: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Je tu začátek víkendu, my vás zdravíme u našeho historického putování novinami a můžeme doplnit, že i před 100 lety, tedy v roce 1926, byla sobota dnem odpočinku a sportu. Jak trávili naši předkové právě volný víkendový čas?
2: Sport byl obrovským fenoménem a pozornost mnoha obyvatel Liberce se upínala k fotbalu. Tak třeba o tomhletom víkendu, o kterém se bavíme, místní německý sportovní klub DFK Reichenberg, tehdy jeden z nejlepších týmů v republice, mimo Prahu, hrál důležitý zápas. Soupeřem byl silný tým z Teplic. Reportáž v novinách chválí vysoké nasazení, ale stěžuje si na kvalitu míče. Ten se po dešti dostal do takové váhy, tedy prostě stěžkl, že se s ním nedalo pořádně hlavičkovat. Zápas ale tehdy sledovali 4000 diváků, což svědčí o tom, jak byl fotbal v Liberci tehdy populární.
1: A když se vydáme na jih dnešního libereckého kraje, jak to vypadalo v Turnově?
2: No tak pokud koukneme do Turnova, tady vidíš pozvánku na nedělní zápas. V něm se měl kompletní SK Slavoj Mladá Boleslav utkat s SK Turnovem. Šlo o odvetu za poslední prohru 3-7 turnovských. Nechyběl ani předzápas mezi Mšenem a Turnovem dvojkou. Na utkání se očekávala rekordní návštěva sezony.
1: Teď už tedy asi můžeme prozradit, jak zápas dopadl.
2: Určitě můžeme. Turnovské mužstvo zvítězilo těsně 3-2 nad velmi dobrým soupeřem z Mladé Boleslavy. Ale článek vydaný po zápase, jak vidíš, kritizuje herní projev turnovských a taky výkon útočné řady, tedy turnovských forwardů. A víš proč? Kvůli sobectví a vzájemným pokřikům hráčů. Ty příkazili hru, zatímco záloha a obrana dřeli naplno.
1: Tím ale fotbal určitě neřekl poslední slovo minimálně dle dobových novin.
2: Jasně, že ne. Fotbalový odbor SK Turnov totiž oznámil nabitý říjnový program a postupně měl hostit týmy jako SK Viktoria Kolín, SK Star Praha, kde při zápase každý z návštěvníků obdržel zdarma pražský ilustrovaný zpravodaj, no a přijet mělo taky SK Čechie Kladno.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Liberecký kraj chce v Semilech vybudovat byty pro chráněné bydlení. Vítězové festivalu Sportfilm v Liberci dnes převezmou ocenění. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Nový dům pro lidi s mentálním postižením v Benešově u Semil bude Liberecký kraj stát 66,5 milionu korun. Moderní úsporná budova nahradí dům, který už nevyhovuje současným potřebám. Nová budova bude sloužit jako týdenní stacionář pro 12 klientů služeb sociální péče Tereza. Hotová má být na jaře 2028. Tím ale rozšíření sociálních služeb na Semilsku nekončí, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Tím posledním krokem vlastně transformace služeb sociální péče Tereza bude ještě čtvrtá etapa a tam pro 4 klienty se koupí vlastně 2 byty v Semilech, které budou spočívat ve službě chráněného bydlení a bude to běžné zástavbě.
2: Autoři vítězných snímků na Mezinárodním festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec dnes večer převezmou ocenění. Pořadatelé jim předají na slavnostním galavečeru v Libereckém Šaldově divadle. Zúčastní se ho i sportovní hvězdy jako judista Lukáš Krpálek nebo snowboardistka Zuzana Maděrová, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
5: Budou tam režiséři jako Petr Kolečko, herec, Pepa Trojan. Moderátor si vždycky vyzve 2-3 osobnosti, například fotbalisty Pavla Kuku a Láďu Majera. Ti potom budou předávat ceny těm oceněným filmařům.
2: Gala večer začne ve 20 hodin, festival potrvá do neděle. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinou už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď víc závislá kvůli konfliktu s Íránem a blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rusevou porazila 6-4, 6-1 a narazí na švýcarskou Golubičovou. Pokračuje i Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Boutrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Samsonovová z Ruska. Ve třetím kole je i Sara Bejlek po výhře 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou. Dále jde i Nikola Bartuňková, která zdolala Frechovou z Polska 2x6-2. Počasí. Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 19 až 23 stupně.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dnes by se dožil 75 let historik Tomáš Edl, který objevil v jednom z českodubských činžáků unikátní středověkou johaneckou komendu. Více si řekneme chvíli před 8:30. Za chvíli se však podíváme, jak se motají maskovací sítě pro vojáky na Ukrajině. To se dozvěděli dobrovolníci v libereckém paláci Líbik, kteří si jejich výrobou přišli pomoct. No a my vám přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
3: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Helena Vondráčková a nestárnoucí píseň Z hůru k výškám na vlnách Českého rozhlasu Liberec. S motáním maskovacích sítí pro ukrajinské vojáky pomáhali dobrovolníci u libereckého paláce Líbik. Akci uspořádala organizace Krajenka z Jablonce nad Nisou, která dlouhodobě pomoc Ukrajině nabízí. Sítě, vyrobené díky iniciativě Motanka, mají maskovat vojáky i jejich techniku ve válečných oblastech.
1: Pleteme jedno okénko a jedno necháme, jedno pleteme a jedno necháme, a to je takový cik-cak.
2: Olesia Savrasová je dobrovolnice původem z Ukrajiny. Na akci Motanka v libereckém paláci Líbik se zapojila do ruční výroby vojenských maskovacích sítí.
1: To, když zavazujeme z jedné strany, začínáme vždycky s jedné místnosti, ano, a pokračujeme. Je stejný vzorek jako z jedné strany, také z druhé. To je takový pro začátečníky, který ještě neumí a mají strach, že to všechno zapletá.
3: Pro počátku já jsem jezdil na Ukrajinu motat maskovací sítky a tam těch iniciativ a vlastně lidí, kteří pomáhají Ukrajině v boji za svobodu, je strašně moc.
2: Vysvětluje Tomáš Novotný, jeden ze zakladatelů iniciativy Motanka.
3: My jsme právě si říkali s organizací Kránka v Jablonce nad Nisou, že by bylo skvělý pomáhat tady u nás, protože tady máme plnou řadu dobrovolníků a vlastně lidí, kteří by chtěli pomáhat i Ukrajině a jenom vlastně neměli kde.
4: K čemu ta síť prakticky bude sloužit?
3: Ty sítky tady vlastně u nás vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, kde tady ty sítky krajou právě ty obránce a ty vojáky. Takže si třeba člověk může představit, že tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony.
4: Víte přesně, kam poputuje tahle síť, kterou tady připravujete?
3: Je to třeba Doněcká oblast kolem Charkova.
1: Tady pleteme tři různé barvy, aby to vypadalo jako už žluté, zelené, hnědé listečko.
2: Podle dobrovolnice Olesie Savrasové je potřeba rozlišovat barvy sítí pro různé roční doby. Sítě na podzim se liší od těch jarních především odstínem zelené barvy. Sítě na zimu jsou pak zcela bílé.
1: Tento vzorok není tak jednoduchý jak ten první, protože tady musíme plést jenom z jedné strany. To musíš přemýšlet dopředu, kam půjdeš. Všechny pleteme jako trojúhelníky.
2: S motáním sítí můžou lidé v současnosti pomoct ve více než 10 městech po celém Česku, třeba v Praze, Teplicích nebo Litomyšli. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás příjemná a teplá říjnová sobota. Teď dopoledne se možná ještě na některých místech můžete setkat s mlhou nebo nízkou oblačností. Ta se však bude během dopoledne rozpouštět a meteorologové očekávají jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se vystoupají ke 22, na Českolipsku ojediněle až ke 23 stupňům Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. No a my vám přejeme od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. Před 75 lety se v Praze narodil Tomáš Edl, historik, etnograf a někdejší dlouholetý ředitel Českodubského podještěckého muzea, který byl významnou osobností Liberecka a neopakovatelně se zapsal i do českého historického bádání. Podařilo se mu totiž objevit několik významných archeologických nálezů, z nichž asi ten největší je objev zapomenutého opevněného kláštera řádu Johanitů ze 13. století. Komendu svaté Zdislavy a Havla z Lemberka objevil 10. října 1991. Za týden to tedy bude 35 let. A objevil ji ve sklepě jednoho z českodubských činžáků. Do Johanické komendy, kde je jedna z expozic Podještěckého muzea, vyrazila před časem také redaktorka Českého rozhlasu Liberec Ivana Bernátová, a to s tamním průvodcem Martinem Hesem.
1: Když se v 90. letech minulého století ta komenda objevovala, tak tady to vypadalo jako normální obytný činžovní dům a nikoho nenapadlo, co se skrývá ve sklepních prostorách.
2: Historici si mysleli, že tenhle klášter, který v roce 1357 navštívil Karel IV., zanikl už v husitských válkách. Co vedlo jejího znovu objevitele Tomáše Edla, že tu začal kopat?
1: Pamětníci si pamatovali, že procházeli různé chodby. Jsou i historické dokumenty, že tady byl Karel IV. On to vzal vlastně z toho pohledu historika, archeologa, že by tady někde ten klášter mohl být.
2: Jak vypadaly ty první průzkumy?
1: Ono tím, že tady v roku 1858 byl renesanční zámek, který vyhořel, a jak to bývá, tak lidé fragmenty části používali na stavby domů. On si říkal, no, jsme v areálu bývalého zámku, jsou tady historické fragmenty, co kdyby tady něco malého mohlo být?
2: Já se pamatuju na pana doktora Edla, když to tady objevil, protože on si stoupil už do těch prostor dovnitř, mezi ty první odkryté zdi té komendy, a ukázal mi tam na jedny možná bývalé dveře a řekl, tady tudy vkročil Karel IV.
1: Tu myšlenku, že jsme v prostorách, kde Karel IV. Byl, tak to jsem od něj slyšel několikrát.
2: Jak se postupně odkrývala ta komenda?
1: Ta Johanická komenda se odkrývala vlastně, dá se říci, v dlouhém horizontu od roku 1991 až do roku 2005. Ale bylo to krásné období, protože bylo hodně lidí nadšených, takže tím žil celý Český Dub.
2: Ve finále potom, jaké prostory byly objeveny, co všechno v té komendě je?
1: Objevoval se nejdřív prostor toho hlavního sálu, pak se postupovalo, objevil se malý sál a ve finále v roce 2000 se objevila Johanická kaple.
2: Tak teď už s Martinem vstupujeme přímo do té komendy. Schody vedou dolů a pak taky nahoru do krásného klenutého sálu.
1: Ty schody nahoru vedou do 13. století, do té části Johanické, a ty spodní schody vedou do části ze 16. století, kdy tady působil Jan z Oprštorfu, tady vidíme jeho erb.
2: A k vidění je tu i historický hábit Johanity a kopie kříže, který se našel na nedalekém hřbitově.
1: Nádherný románský ostatkový kříž z 12. století.
0: Dodává v reportáži Ivany Bernátové průvodce v Českodubské Johanické komendě Martin Hes. Tato středověká památka má už po sezóně, ale jak se píše na stránkách Podještěckého muzea, po splnění určitých podmínek jsou možné i mimořádné prohlídky. No a jaké to jsou, tak to se dočtete právě na stránkách muzea. Příjemný poslech.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Jablonec nad Nisou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát v místě stanoví maximální povolenou rychlost na 30 km/h. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. V Hejnicích ve frýdlantském výběžku skončila další oprava mostů poškozených povodněmi v roce 2024. Dělníci opravili prahy a základy mostu u autokempu. Pracovali i na opravě lávek u dělnického domu a u kostela. Na 7 místech v Česku si dnes můžou lidé prohlédnout lesy, které od roku 2019 pomáhali dobrovolníci obnovit po kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky připravili komentované vycházky i další program. Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce mimo jiné přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Fotbalisté Jablonce ve třetím kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamin Javo. Dnes čekáme zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, během dopoledne pak jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou je vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Práce na rekonstrukci mostu tam potrvají až do 17. hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné sobotní ráno, společnost vám dělá Český rozhlas Liberec a ani dnes nebude v našem vysílání chybět oblíbený krimi příběh. Ten dnešní bude vyprávět o tom, že vězeň, který uprchl ze stráše pod Ralskem, se vlastně dopadl sám.

0: Michal Tučný a Marie Rotrová otevřeli další půl hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a nás už čeká krimi příběh. Uprchnout z vězení není jen tak. Když už si člověk myslí, že má vyhráno, přijdou komplikace. Jaké? Tak to už nám na konkrétním případu prozradí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy. O útěcích z vězení už toho bylo napsáno a natočeno hodně. Slavný román Motýlek, válečný Velký útěk nebo veleúspěšný film podle Stephena Kinga Vykoupení z věznice Shawshank. A nebo akční Plán útěku s filmovými siláky Sylvestrem Stallonem a Arnoštem Schwarzeneggerem. Promiňte, já mu tak říkám od té doby, co jsem ho viděl v brýlích. Jedno mají tahle díla společné. Až na čestné výjimky se věnují hlavně samotnému útěku, tedy opuštění vězeňských zdí. A další postup už je spíš podružný. 50-letý vězeň, který vykonával svůj trest ve stráži pod Ralskem, zřejmě v rámci samostudia sledoval právě filmy o samotném útěku a ohledně toho, co následuje po dosažení svobody, zůstal jaksi nevzdělaný. A to přesto, že samotný útěk nebyl v jeho případě nijak náročný. Prostě opustil nestřežené pracoviště a zamířil domů. Jenže právě to míření mu zrovna moc nešlo. Jelikož se snažil vyhnout místům, kde by ho mohl někdo přistihnout, volil spíše lesní a polní cesty. Jenže podle věku nikdy neprošel skautem, ale zřejmě ani kurzem mladých táborníků, co by pionýr, takže neuměl určit sever, natož pak západ, kam by měl zamířit, jelikož pochází z Ústeckého kraje. Takže cestou několikrát zabloudil a kolem 23. hodiny dorazil do Cvikova. Tam na první pohled upoutal hlídku policie, jelikož se snažil chovat nenápadně. Zajímavé, ale nikoli překvapivé je, že když mu policisté oznámili, že spadla klec, prohlásil něco v tom smyslu, že je strašně utahaný a že se rád sveze autem a je mu jedno kam. Poučení z toho zní: choďte do skautu. Tím jednak zmenšíte pravděpodobnost, že někdy skončíte ve vězení, a kdyby přece, aspoň budete vědět, kterým směrem utíkat.

0: počasí.
1: Dnes bude slunečno a teplo. Dopoledne se ještě lokálně může objevit nízká oblačnost, ale ta se bude rozpouštět brzy a jinak meteorologové očekávají jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 22, na Českolipsku vystoupají ojediněle až ke 23 stupňům Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupni. Povane slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a podívejme se ještě, jaké počasí bylo v minulosti, jaké byly ty rekordy. K tomu nejvyššímu se poměrně dnes přiblížíme, protože v roce 2001, kdy byla naměřená nejvyšší teplota, bylo 26,1 stupně Celsia. V roce 1930 naopak bylo nejchladněji. Tehdy teplota klesla skoro k nule, bylo 0,9 stupně Celsia. Tak to byla předpověď počasí v Libereckém kraji. No a protože je více než pěkná, tak pro vás mám ještě jeden tip na dnešní den na pěkné počasí. Můžete vyrazit v Jablonci na charitativní pochod Jablonecké moře pomáhá. Je to tedy, jak už jsem řekla, charitativní pochod, jehož výtěžek putuje na podporu dětí s handicapem. V Jablonci na ní jsou a okolí. Můžete běžet, můžete jít a můžete se zúčastnit i s dětmi. Registrace je už teď pouze na místě. Pochod začíná v 10 hodin dopoledne u Jablonecké přehrady, konkrétně na Tajvaně, a vybrat si můžete ze dvou tras 9 a 18 kilometrů. Organizátorem je Červený trpaslík, no a výtěžek z běhu bude použit na hypoterapii. Posloucháte Český rozhlas Liberec, no a my vám přejeme dobré ráno.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

A v Českém rozhlase Liberec pro vás máme ještě jednu pozvánku na dnešní den. Zatímco předtím jsme vás poslali na charitativní pochod či běh, tak teď je to spíše něco dobrodružného. Můžete se totiž v rámci komentovaných prohlídek podívat do krytu civilní obrany v Lucemburské ulici v Liberci. Prohlídky začínají v 10 a v 11.30, ta v 8:30 už je v běhu. Návštěvníkům doporučujeme teplé oblečení, protože celoroční teplota v bunkru je 11 stupňů. Vstupenky si můžete zakoupit v Městském informačním centru v Liberci. No a pokud byste chtěli vyrazit s dětmi předškolního věku, pak to není úplně dobrý nápad. Tahle prohlídka pro ně není vhodná. No a co vám nabídne Český rozhlas Liberec, tak 8:45 začne magazín Mezi nebem a zemí. Podíváme se do pražské zoologické zahrady, kde lidé vnímají zvířata z exotických zemí až posvátně a modlí se k nim. No a také nabídneme 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku. Ty se mohou návštěvníci prohlídnout v olomoucké pevnosti v nové expozici. No a Jana Fričová už vám přeje v tuto chvíli dobré ráno a těší se na slyšenou opět zítra.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na Veseckém rybníku dnes začne odlov ryb. Celní úřad v Liberci zabavil stovky tabákových výrobků. Hřebeny Krkonoš kvůli změně klimatu zarůstají. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Rybáři dnes z Veseckého rybníka v Liberci odloví ryby. Povodí Labe tento týden začalo rybník pomalu vypouštět a ryby nahnalo k hrázi. Jde o přípravy na rekonstrukci nádrže za necelých 23 milionů korun bez daně. Dvě třetiny nákladů zaplatí ministerstvo zemědělství, zbylou část povodí Labe. Bez vody bude rybník necelé dva roky, říká mluvčí povodí Labe Aleš Prokopec.
4: Obnovou projde hráz, bude vybudován nový bezpečnostní přeliv, a to šachtového typu, bude vybudován nový objekt spodní výpusti v podobě uzavřeného požeráku a dojde také k odstěžení nánosů v předpokládaném objemu 11 000 kubických metrů.
2: Společně s opravou nádrže plánuje město Liberec úpravu jejího okolí. Stát by měla zhruba 10 milionů korun. Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci, oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění, rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastěňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
5: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštipovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Rusko v noci zasáhlo severní most přes řeku Dněpr v Kyjevě, oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Na místo už podle něj míří záchranáři. V posledních dnech ruské drony opakovaně zasáhly také jižní most přes řeku. Kličko už dříve uvedl, že ruské údery ničí kyjevskou kritickou infrastrukturu, logistiku, bydlení a další klíčová zařízení. Moskva včera večer zaútočila také na město Hostomel v kyjevské oblasti. Podle šéfa oblastní právě Timura Tkačenka zasáhla sklady, mimo jiné s léky. Úder zranil 4 lidi.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
0: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k ním a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou odpradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho štíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu, je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokládají dárky a považují to opravdu za svatyni, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, dobré to i těm místním pak připomíná, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoologický chrám pro ta zvířata, jako nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné?
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková Veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba zchátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Řekli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně to též i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
7: Keby bolo niečo.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v Pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tady je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou ty ametisty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
2: A teď
1: se začnou čpitit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství Alena Tobolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально ho nazývali Ayrivank.
3: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí,
1: říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin.

0: Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
1: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
0: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
1: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
0: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
1: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z prvního století.
0: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
1: Samozřejmě, protože tohle je z prvního století a Kristus žil v prvním století, proto je pravé.
0: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral a posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil nebo v jiných překladech pronajal, protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díkuvzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane. Abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena. A jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. to, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ode dneška do pondělí platí cenové stropy pro naftu a benzín. Běžecký závod dnes omezuje dopravu v centru Liberce. Dobrovolníci v Liberci vyráběli maskovací sítě pro ukrajinské vojáky. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléře. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Dopravu v centru Liberce dnes omezuje běžecký závod Matony Liberec Trail Run. Řidiči neprojedou Sokolovským náměstím a náměstím doktora Edvarda Beneše. Omezení tam potrvá do 8 hodin večer. Do 4 hodin odpoledne budou uzavřená také další místa v horním centru. Týká se to například ulic Železná, Rumiancevova, Šamánkova nebo Masarykova.
3: Závod komplikuje taky městskou hromadnou dopravu. Linky 12, 14, 25 a 18 jsou v oblasti horního centra vedené objízdnými trasami. Další omezení je na lince X3. Mezi Šaldovým náměstím a Lidovými sady jezdí autobusy Husovou ulicí. Linka neobsluhuje zastávky v ulicích 5. Května a Masarykova. Na zastávkách Botanická zahrada a Rígrova autobusy staví pouze ve směru z centra. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: S výrobou vojenských sítí pro Ukrajinu pomohli dobrovolníci v Libereckém paláci Líbik. Sítě díky iniciativě Motanka putují do válečných oblastí, kde pomáhají s maskováním vojáků i jejich techniky. Kromě jednorázových akcí se lidé můžou do pomoci zapojit celoročně v Jablonci nad Nisou, Praze nebo Teplicích, doplňuje zakladatel iniciativy Tomáš Novotný.
4: Ty síťky tady vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony. Je to třeba Doněcká oblast, oblast kolem Charkova.
2: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu stále pokračuje. Americký deník Wall Street Journal dříve informoval, že útočící pilot měl v rodném Ománu zákaz létat. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech Fly Dubai.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů. Na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Silnice třetí třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená. Od křižovatky se silnicí od Jiřetí na Podbukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky, a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Jsme asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: Mm. No, teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to

0: Jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
1: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat, v pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
2: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: je 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Česku začíná sezóna respiračních nemocí. Nový přivaděč vody pro Hrádecko bude hotový během října. Firma zaplatí městu Doxy pokutu za nedostatečnou údržbu zeleně. Dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale ani tak neměli lehčí nákazy podceňovat. Někteří pediatři už začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodou oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavic a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v Libereckém Machníně. Přivaděč je součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblasti v blízkosti polského dolu Turův. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok.
3: Uhelný už máme propojeno, zprovozněno, odzkoušeno. Z Uhelný dolů do Hrádku se dokončují ještě nějaké věci a na objektech se dokončují nějaké věci. Ale předpokládám, že stavebně by to mělo být hotový do konce měsíce října. Pak následuje připravit všechny věci pro klaudaci.
2: Město Doxy na Českolipsku chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Doxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že důvodem jsou opakované pracovní nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení.
4: Podle vedení města sekali pracovníci firmy Trekvila v rozporu se stanovenými postupy a nedodržovali pořadí lokalit. Během údržby také poškodili švestkové aléje u cyklostezky a záhonky a obrubníky na autobusovém nádraží. Město firmě přefakturuje i náklady za některé z těchto oprav. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinu už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď víc závislá kvůli konfliktu s Íránem a blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%. Sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, nejlepšího národního týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Zápas začne v Ovědu ve 20:45.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou je kvůli práci na vozovce doprava zúžená na jeden jízdní pruh. Na místě se tvoří kolony. Počítejte se zdržením a jeďte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Úžasné životy.
1: Meda Mládková podle Ondřeje Kundry.
2: Moje jméno je Ondřej Kundra, jsem zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt, hlavně jsem reportér, ale taky jsem napsal knížku o Medě Mládkové, podle mě o jedné z nejpozoruhodnějších žen, které tahle ta země ve své moderní historii měla, a o ní vám dneska budu vyprávět.
3: Víte, já nikdy se nerozhoduju tak okamžitě. Já se vždycky radím a přemýšlím. A když se rozhodnu, tak pak zatím jdu a pak nestojí nic v cestě, co bych nechtěla překonat.
2: Jedna její poloha je určitě vytrvalost v tom, co chce v životě jako dosáhnout. Takže i když dávno už to mohla zabalit, protože to byla stará dáma, tak to neudělala. A ještě jako v nějaké jako pozdní fázi svého života, který byl teda hodně dlouhý, tak si vydupala ze země muzeum Kampa, původně schátralé místo u Vltavy, a proměnila ho na muzeum moderního umění, které je napěchováno hrozně zajímavým uměním.
3: No já myslím, kdybych nebyla tvrdohlava, tak zaprvé bych vůbec nedostala bývala ty mlýny. Já už jsem měla klíče a ještě pořád se vyjednávalo, že by to bývali pronajali nějaký italský firmě.
2: Myslím si, že to byla žena, která viděla šanci a příležitost tam, kde ostatní viděli problém. To byla žena, která se narodila v době, kdy ženám nebylo rozhodně přáno, aby uskutečnili nějakou jako velkolepou kariéru. Víceméně tak, jako ta budoucnost byla někde zůstat u plotny nebo někde v pozadí, ale ona se před těmi více než 100 lety, když se narodila, tak postupně se jako prosadila se do velkého světa a tam se jí podařily velké věci. Nejenom proslavit významného modernistu Františka Kupku, malíře, ale potom, a to já možná považuji za ještě důležitější, pomáhat a dávat smysl života a existence různým jako skvělým československým malířům, malířkám, sochařům, sochařkám, kteří byli upozaděni komunistickým režimem nebo perzekuováni, moc neviděli pro sebe perspektivu, a Meda Mládková se postupně proměnila v mecenášku umění a ta jejich díla různě vykupovala, schromažďovala, a oni měli dál jako smysl tvořit.
3: Tak asi 1000 věcí mám. Mm-hmm. 220 kubků a 200 kolářů a teď třeba, nevím, 25 šimotových a 20 kolíbalů a 15 těch a 20 těch. Rozumíte, já jsem se soustředila na ty nejlepší.
2: Já teda musím říct, že si upřímně teď nepamatuju, kdy vůbec jako poprvé jsem se s Medou Mládkou viděl naživo. Asi z boku bych řekl, že to bylo v takové malé budově, která je právě v tenhle ten okamžik za mými zády. Myslím si, že to byl podzim. Tenkrát bylo hodně sichravo, mlha tady na Kampě, a že jsem za ní šel s tím, jestli tedy bych mohl zkusit o ní napsat knihu, což bylo něco, co mi bylo nabídnuto lidmi z muzea Kampa, Jiřím Pospíšilem tehdy. A pamatuju si, že Meda, ona vlastně tady žije v tom, nebo žila v tom malém domku, který je za těmi mými zády, tak tam někde seděla obklopená uměním, a já jsem si s ní chvilku povídal a pak jsem asi zkusil vést ten první rozhovor, asi tehdy poprvé si s ní povídat vůbec o jejím dětství, o tom, co si vlastně pamatuje, když se narodila, tak to bylo tak období třeba do jejich 10 let.
4: Moje první vzpomínka na dětství? Obraz mého otce. Víte, on byl hrozně hrubý muž. Diktátor. Pamatuji se, že měl v chodbě našeho domu karabáč a s ním mě a mého bratra byl, když jsme udělali něco, co se mu nelíbilo. Jednou, to už jsem byla starší, jsem se zamilovala do krásného mladíka, který mě pozval na lodičku na Vltavu. Psala jsem si tehdy deník, do kterého jsem si po té schůzce zaznamenala. Odhodil pádlo a začal mě líbat. A tatínek ten můj deník našel a příšerně mě zbyl. A taková je většina vzpomínek na mé dětství a později i dospívání. Nevracím se k té době ráda.
2: Měla většinou tendenci svoje dětství líčit jako takové neúplně lehké, protože alespoň tak vždycky o něm vyprávěla. I otec měl despotické sklony a Meda Mládková měla tendenci z té rodiny nějakým způsobem unikat a hledat jako možnosti někde jinde. Zároveň to byla jako doba, kdy se asi jako rozkoukávala a přemýšlela, co vlastně jako od života chce. Ale jako asi bych to charakterizoval z toho jejího vyprávění, že to bylo pro ní prostě hodně takové jako pohnuté. Asi doma to muselo být poměrně jako dramatické mezi rodiči a mezi ní a jejím otcem.
4: O 13 let starší sestřenice Marie Kopecká, říkala jsem jí Micka, která se později prosadila jako filmová střihačka a občasná herečka, a teta Anna mi ale velmi pomohly se postupně osamostatnit. Volnost mi především přinesla něco úplně nového. Tanec. Zatoužila jsem stát se tanečnicí. Teta Anna po velkém škemrání svolila. Chodila jsem do taneční školy k Martě Aubrechtové. Jednou přišla nějaká baletka a říkala, že jim odpadla kolegyně v operetě a kdo má zájem. Hned jsem zvedla ruku. Zřejmě tak vehementně a neodbytně, že mě nakonec vybrali.
2: Druhou světovou válku prožívala částečně v Pobaltí a částečně ve Vídni, tak to popisovala. Ona totiž vlastně za první republiky potom si vydupala jako dráhu tanečnice a zabývala se tedy tancem, to jí bavilo, a potom odešla tancovat do Litvy, do Klaipedy, myslím, že druhého největšího litevského města, které je u moře. A potom nějak jako v průběhu války se dostala do Vídně, kde tančila v nějakých jako podnicích, kam asi tenkrát také chodili jako vojáci Wehrmachtu, kteří tam byli posíláni z fronty na odpočinek. Tam zažila jako bombardování a potom na konci války se vrátila zpátky do Československa.
4: V Praze jsem prožila osvobození, konec války a první poválečné týdny a měsíce. Bylo to ve dnech, kdy začalo docházet k vyhánění Němců. Většinou šlo o ženy s dětmi, moc mužů mezi nimi nebylo. Jednou jsem šla přes Václavské náměstí za sestřenicí Mickou a cestou jsem míjela budovu rozhlasu, kde bylo jedno ze schromaždišť. Němci tam seděli na zemi, na sobě roztrhané šaty, někteří se třásli. Kolem nich chodil mladý voják, nebylo mu snad ani 18, se šerpou v barvě národní trikolory. Říkali jim: teď vám ukážeme, co proto. To máte za ty vaše koncentráky. Rozřezával jim záda a do ran sypal sůl. I ženám. Utíkala jsem pryč. Později jsem příbuzným řekla, že tady nemůžu žít, že musím pryč. Tolik násilí všude, to bylo nesnesitelné.

0: ve Švýcarsku, kam odešla, tak nějakou dobu také tančila, ale hlavně tam už se dostala do prostředí jako poměrně významného exilového časopisu, který tenkrát vydávali jako mladí lidé spojení s Československem a dělali tak na tu dobu zajímavou kritickou novinařinu, kdy kritizovali třeba potom, když k tomu došlo odsun nebo vyhnání sudetských Němců z Československa, upozorňovali na rizika spojená se Sovětským svazem. Madame Látková se k ním jako dostala, ona do toho časopisu přímo nepsala, dělala mu, řekněme, jako zázemí. A protože to byla jako průbojná žena, která byla nepochybně obdařena jako dobrou komunikační schopností a byla hodně energická, tak jako tomu časopisu vlastně rozrážela dveře. A to byl takový jako další stupeň nebo další krok v jejím životě. No a potom následovalo pařížské období.
1: A jela jsem jakoby pomalu do té Anglie a stavila jsem se v Paříži. No a tam jsem potkala mýho příštího manžela, protože já jsem už tenkrát vydávala ty knihy, jo, toho Peroutku, a tak jsem se rozhodla, že budeme vydávat 10 výtisků v bílý kůži a ty prodáme nějakým bohatším exilovým lidem a tím pádem to stálo vždycky $1000 to vydání. No a teď tenhle ten nějaký pan Mládek v Paříži, který měl vysokou pozici a který prej byl velký patriot, nám posílal ty $2 tu knížku, tak jsem si říkala, no kdo nám to má dát? Tak když jsem měla jakoby přes tu Paříž, tak jsem mu zavolala, že bych se s ním chtěla sejít, no tak on samozřejmě jako Češka hned mě přijal. Já jsem tam vešla jak fúrie, pane Mládku, já... Jak si představujete, že mám vydávat knížky, bylo mi řečeno takový velký patriot, aby mě posíláte $2, prosím vás, jak to mám vydržet? A on říkal, pardon, já jsem to mě nějak ušlo a odpuste. A on pak říkal, víte co, pojďte, dáme si drink. No tak jsme si dali drink a pak jsme si dali večeři a pak jsme si dali další večeři a to jako šlo velmi pomalu. A on se mě samozřejmě líbil, on byl krásně, hodně vzdělaný, takže jako jsem si říkal, no proč bych nezůstal v té Paříži. Jo?

0: Jan Mládek byl starý mládenec ve smyslu, že jako neměl žádnou ženu, neměl rodinu. Asi protože už byl starší, když se potkal s Medou Mládkovou, tak si nemyslel, že by se chtěl s ní oženit. Meda Mládková ho poměrně dlouho uháněla, trvalo to určitě jako několik let a různě ho jako přesvědčovala, že by bylo bezva, kdyby se vzali, že by to lecos jako ulehčilo. A on jako nějakou dobu nesouhlasil, ale protože, a tady se znovu vracím k tomu, co jsem říkal na začátku, že Meda Mládková byla hodně jako vytrvalá v tom, co chtěla, a to nejenom jako ve své kariéře, ale i v osobním životě, tak asi byla tak upěnlivá, že nakonec Jan Mládek podlehnul a nechal se Medou uhnat, takže výsledkem pak byla svatba, která ale už se neodehrávala v Paříži, ale ve Spojených státech.
1: Jednoho dne přinesl ne moc hezký obraz mýmu příštímu manželovi jeden slavný antikvář a řekl, tenhle ten obraz není moc dobrý, já jsem ho koupil asi za $50 v aukci, ale tenhle ten malíř bude jednou velmi slavný. Tak já jsem začala být zvědavá na tohoto malíře Čecha, který bude jednou slavný a který žije v Paříži a nikdo o něm neví. Tak jsem dlouze hledala, jak se k němu dostanu. Bylo to za Paříž, musela jsem jít s metrem a ještě autobusem. No a když jsem otevřela a říkala jsem, já jsem Češka, studuju konzistorium, tak on měl okamžitě zazářili mu ty oči, protože byl vlastně zapomenutý. A teď přijde Češka, která studuje konzistoria. Teď mě zavedl okamžitě do svého studia a já jsem prostě byla úplně vedle. Já jsem běhala od obrazu k obrazu a říkala jsem, no to je fantastický, to je krásný. No a tak on samozřejmě měl z toho strašnou radost, že? Tak jsme se ohromně spřátelili.
0: František Kupka byl nepochybně velmi zajímavý umělec, byl to jeden z prvních světových modernistů. A v té době, kdy k němu Meda Mládková přišla, jako to rozhodně ale nebyl modernista, který by byl rozpoznaný nějak jako celospolečensky, celosvětově, ani myslím si jako ve francouzském kontextu nebo v nějakém jako světovém kontextu, že dneska jako je to jasné, že to byl jako na svoji dobu velikán nebo někdo, kdo začal tvořit úplně jako jiným způsobem nebo patřil minimálně mezi ty první modernisty, kteří začali jako o té malbě přemýšlet jakoby jinak, ale v době, kdy Meda Mládková za ním jako přišla, tak rozhodně takhle jako nebyl rozpoznaný. Popsat jako jaký byl vztah mezi Medou Mládkovou a mezi Františkem Kupkou je samozřejmě jako obtížné, protože na to nejsou jako písemné prameny. František Kupka už dávno nežije, jeho tehdejší žena taky ne, takže to hodně záviselo na vyprávění Medy Mládkové. Ta to popisovala tak, ten jejich vztah, že byl vlastně jako přátelský, protože Kupku bavilo bavit se s nějakým jiným Čechoslovákem o tom, co dělá, jak to dělá, proč to dělá. Meda Mládková říkala, že Kupkova tehdejší manželka to nesla jako s jistou nelibostí. Meda byla si o něco mladší, tak na ní mohla nějak jako žárlit. Nebyla z toho úplně jako nadšená, že za Františkem Kupkou dochází, byl tam jako takový napjatý vztah. Ona pak, když Kupka zemřel, tak Medě Mládkové nechtěla asi prodávat některé Kupkovy obrazy. Meda Mládková pak začala skupovat Kupkovo umění, protože chtěla ho učinit jako významnějším, což mělo být něco, co mu měla slíbit předtím, než Kupka zemřel.
1: On zemřel vlastně skoro v mý náruči. Pod mě volali, ta služka jich volala, prosím vás, přijďte, nebo on umírá, on pořád nás volá. Tak já jsem samozřejmě okamžitě přijela. A on tak ležel, víte, už měl nohy, měl jako já, ani ne jako ruce, protože byl těžce nemocný rakovinou. A já jsem říkala, pane Kupko, budete mít velkou výstavu v Muzeu moderní umění. A on říkal, to není pravda. A se říká, přísám. A se říká, pán Bůh mě odpustí přísahu, že když takovéhle momentě umírajícímu člověku udělám radost. A on se tak jako chtěl nadvednout trošku a říkal, děkuju, vy jste můj život. A tohleto děkuju, můj život se tak zapasovalo do mýho srdce, že jsem celý život pracovala pro Kupku.

Meda Mládková s Janem Mládkem odjeli do Spojených států v roce 1960 do Washingtonu a usídlili se takové dneska krásné čtvrti, která se jmenuje Georgetown, na takovém kopci, na jehož úplné špičce je Georgetownská univerzita. A pod ní jsou domky cihlové nebo dřevěné, většinou barevné, a ty jako se svažují dolů k řece. Je to čtvrť jako plná dneska kaváren, bydlí tam různí významní lidé. Svého času tam bydlel, nebo možná tam bydlí jeden z amerických ministrů zahraničí nebo bývalá šéfka sněmovny reprezentantů. Kousíček od Medy Mládkové bydlela dlouho Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničí a významná další jako československá rodačka, která se mimochodem s Medou znala. Navštěvovali se, no a tam si Meda se svým mužem pořídila dům, ale tenkrát ještě v těch 60. letech, řekl bych, ten Georgetown rozhodně nebyl takhle parádní čtvrtě, jaký líčím jako dneska, ve smyslu, že by bylo všechno jako opravené. A Meda začala ten dům dávat dohromady. A řekl bych, že z toho domu činila jako takovou otevřenou křižovatku nebo salon, kdy ten dům postupně začal být víc a víc napěchovaný uměním, sochami, obrazy, ale taky jako různými živými debatami, kdy tím domem jako probíhali, procházeli různí umělci nebo lidé, kteří hýbali společenským, politickým životem vlastně ve Washingtonu. Takže já, když jsem třeba tu knížku psal, tak vedle dalšího jsem tam narazil na dopis v archivu Medy Mládkové, který psala bývalému americkému ministrovi zahraničí a významnému americkému diplomatovi Henrymu Kissingerovi. A Meda mu tam psala, protože Kissinger se někdy chodil koupat do bazénu, který měli Mládkovi na své zahradě a v Georgetownu, kousíček od toho je americké ministerstvo zahraničí, tak v tom dopise mu psala, že až zase přijde příště, tak někde pod rohoškou je schovaný klíč a nahoře je konvice s čajem, protože minule bylo ochrance zima, tak když budou chtít, tak si tam, zatímco Henry Kissinger bude plavat v bazéně u Mládkových, tak ochranka si tam může dělat čaj. Takže jako tihleti lidé se tam nějak jako vyskytovali asi dost často.

0: Já jsem začala jezdit do Prahy v roce 67 a všichni byli proti tomu. Všichni teda, Peroutka, Firt, Kubelík a Karel Steinbach, všichni takový ty intelektuálové v exilu říkali, Médo, nemůžete pomoct, a co tam budete dělat, to budete lidi jenom dávat do neštěstí, s nimi budete mluvit a tak dále. A já jsem jako to uznávala, ale přitom jsem potom hrozně toužila.
1: A já jsem leta pořád toho manžela, vždycky, když on odjel, tak já jsem mu napsala dopis. Prosím tě, aby si změnil svůj názor. On se žetla míru ze zvědavosti. Já se chci pokusit vidět, jestli něco můžeme udělat. Když jsem tě prosil, můžeš jít kam chceš, do Paříže, kam chceš, ale prosím tě, slíbně, že nebudeš do té Prahy. On úplně byl obsedovaný.
0: Každý šaty, který jsem si koupila, každý šaty byly vždycky s tím, až jednou přijedu do Prahy. 20 roků jsem takhle si kupovala šaty. A vždycky, když jsme měli nějaký problém, což bylo velmi často, že když jsou dva inteligentní lidi, tak se hádají velmi často pro blbosti. Tak já jsem si šla koupit nový šaty.
2: Jan Mládek zemřel těsně před listopadovou revolucí v roce 89. Meda pak v těch dalších letech popisovala, že kdyby býval byl nezemřel, tak by měl býval šanci být jeden z prvních ministrů zahraničí toho obnoveného demokratického režimu v naší zemi. Ale k tomu nedošlo, zemřel a Meda přemýšlela jako co dál a rozhodla se jako nějakým způsobem se vrátit, alespoň z části do Československa a pomoct tomu jako nově se rodícímu demokratickému režimu. Takže v těch prvních jako přelomových dnech a týdnech tady pomáhala někde ve Špalíčku tehdejší opozici, vídala se taky s Václavem Havlem. Pak byla dál činná ve veřejném životě, ale po nějaké době prostě jí došlo, že tu poměrně jako velkou sbírku, kterou s Janem Mládkem nazbírali, která tedy čítala nejenom obrazy od Kupky nebo sochy od Oty Gutfreunda, ale i spousty jako umění od lidí, jako byl Stanislav Kolíbal nebo Adriana Šimotová a celá řada jako dalších umělců. Takže by bylo jako fajn nějakým způsobem vrátit zpátky do její země, což by řekl, že zase znovu jaký ten vlastenecký motiv. Někdy prostě máte jako skvělé sbírky a mají to ty lidé konec konců i tady v České republice třeba zamknuté někde v nějakých skladech, tak to si myslím, že Meda nikdy nechtěla. Ona chtěla, aby jednak se ta sbírka vrátila do její země, aby lidé mohli jakoby vidět. Rozhodně si to nechtěla sušit někde doma ve špajzu, aby se na to nemohl nikdo podívat. A chtěla to otevřít a zprostředkovat veřejnosti. Proto když pojala myšlenku, že by to bylo prýma vrátit do Československa, tak zároveň začala hledat nějaký jako prostor, kde by se všechny tyhle ty věci mohly vystavit. No a ten prostor nakonec našla tam, kde teď spolu stojíme, už nejsme tedy před tím domem, kde Meda Mládková v areálu Sovových mlýnů žila vlastně v těch posledních letech svého života. Ale teď jsme přímo muzeum Kampa, takové krásné vysoké budově. Tady, když si o tom povídáme, tak se koukám na Vltavu, na splav, který tady teče pode mnou. Je to krásná budova. No a Meda měla vyhlídnutých víc budov, kde by to její muzeum mohlo být. Nakonec tedy se soustředila na muzeum Kampa a začala o něj usilovat. A protože byla vytrvalá, tak to si trvalo sice jako dlouho, ale podařilo se jí to a potom zároveň zápasila hodně o podobu těch Sovových mlýnů, protože chtěla a věděla, že různá jako modernistická muzea prostě nejsou jenom staré budovy, ale třeba jsou na nich nějaké moderní prvky, tak ona si usmyslela, že na muzeum Kampa bude taková skleněná kostka, to se nelíbilo památkářům a ona se s nimi poměrně hodně dlouho vlastně hádala o to, jestli tady ta kostka v jaké podobě nakonec může být, což byl, řekl bych, že jako jistou dobu asi to bylo to hlavní, co si tak jako lidé jako s Medou Mládkovou spojovali, že tady někdo usiluje na té budově o to udělat vlastně skleněnou kostku a že další lidé na to mají jiný názor.
3: Když mě památkáři obvinili, že kvůli skleněné kostce Václava Cíglera nebude vidět na Hradčana, běhala jsem několik hodin po druhé straně Vltavy a fotografovala mlýny ze všech možných úhlů a pak jim ukazovala, že se mýlí. Pořád ale trvali na svém a tak jsme se do sebe zakousli. Nakonec to rozřešil, až neboštík ministr kultury Dostál. Vznikla poradní komise, jenže ta se většinou hlasů postavila proti mému záměru. Argumentovala právě tím, že rekonstrukcí naruším panorama města. Dva lidé však měli jiný názor. Ředitel Akademie výtvarných umění Jiří T. Kotalík a historik architektury Dobroslav Líbal. Ministr Dostál se rozhodl většinovým názorem neřídit a odvolal se na postoj obou pánů. Přestavba Sovových mlýnů stála výrazně přes 100 milionů korun. Větší díl platilo město, menší já ze svých zdrojů a sponzorských příspěvků. Přičemž sbírka věnovaná Praze byla vložena do zprávy nadace Jana a Medy Mládkových.

0: uskutečnit. Pak už stačí jen zatím jít a neuhnout, když se nedaří.
1: V čem mi přijde vlastně jako dobré to, co dělala, je, že jako leco z toho přežilo její dlouhý život, který skutečně úžasný zároveň byl. A to tak, že to muzeum dál funguje, dál je to poměrně jako dost výstav. Jsou tady v létě třeba na té dvoraně, kde teď stojíme spolu, tak jsou tady letní představení divadla. Hrála se tady podle té knížky divadelní hra. Tady je taky známé motto jejího muže vyražené do jedné z těch budov: přežije-li kultura, přežije národ. Pro mě to hlavně byl člověk, který se prostě úplně nepodal jako osudu, který mu byl asi nějak jako načrtnutý, narýsovaný tou dobou, do které se narodila, a postavila se tomu a vlastně pak prožila jako úplně jiný život, daleko zajímavější, než by to asi bývalo vypadalo, kdyby hodně nechtěla a nesnažila se asi najít svoji nějakou cestu.
2: Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém publicista Ondřej Kundra vzpomínal na sběratelku a mecenášku umění Medu Mládkovou. A kam se podíváme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Tentokrát to bude za hranice našeho regionu, do nedalekého Nymburka, kde se vyrábí železniční vagóny. A právě o této výrobě bude řeč. Pořad pro fanoušky železnice začne hned po písničce.
3: Medicine man.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes vydá do nedalekého Nymburka, konkrétně do areálu společnosti Nymvag. Napadlo vás někdy, stejně jako mě, jak se třeba vyrábí železniční vagon? Dlouho jsem o tom přemýšlel, tak jsem se rozhodl nakonec do středočeského města se vydat. Právě v Nymburce má totiž dlouholetou tradici výroba a oprava kolejové techniky. Dříve to byly železniční opravny a strojírny. Generální ředitel společnosti Nymvag Petr Vlček nám o tom všem řekne víc, ale po pořádku. Petře, řekněte mi, když člověk dohlíží na výrobu vagonu, to musí určitě mít vztah k vlakům, k železnici. Byl ten vztah třeba od malička, nebo ne?
2: No tak ten jsem neměl od malička. Moje sny byly úplně jiný, než vyrábět vagóny, ale nějak se to sešlo všechno osudem.
1: O čem jste snil tedy jako malý chlapec?
2: Jako malý chlapec, tak jsem chtěl být sportovní komentátor.
1: Já když zůstanu té železnice, jako dítě jsem pravidelně s dědou chodil na místní nádraží v Mladé Boleslavi, sledoval posun. Vy si třeba vybavíte něco i ve spojení s vlaky, třeba z doby dávné?
2: Tak já pocházím ze Šumavy a tam vlastně jediný vlak, který v blízkosti jezdil, byl takzvaná Boubínská střela, která propojovala Strakonice s Volarama, takže to byl vlastně vlak, který já jsem vnímal, jinak jsem tam moc vlaky nevnímal.
1: Co dneska, jak vnímáte vlaky, jak moc často třeba jezdíte vlakem?
2: Tak jezdím vlakem docela dost. Máme akcionáře na Slovensku, tak do Bratislavy občas jezdím vlakem, do Berlína jsem teď jel vlakem, že jezdím vlakem rád.
1: Dokážete si v tom vlaku i odpočinout, protože dneska už to cestování je přece jiné, než bývalo dřív.
2: Určitě, určitě. Tak proto jezdíme vlakem, aby jsme si v něm odpočali.
1: Máte rád jenom tu současnou železnici nebo občas zabrousíte k té nostalgii, k té historii?
2: Tak ta nostalgie, ono, ten Nymburk je tou nostalgií samozřejmě opředen, protože tady se 100 let, myslím, železnice v Nymburce vlastně jedna z prvních tratí byla Praha-Nymburk historicky, takže tady vlastně každý v tom městě, kde my jsme náplavy, byl železničár nebo měl železničáře a ty staré, ať už jsou to obrázky nebo různé dochované příběhy, tak tady jdou tím naším krajem.
1: V jakém věku jste tady začal přemýšlet o tom, že by se váš profesní život mohl spojit s železnicí?
2: To bylo, až když jsem byl opravdu už seniorní manažer, tak jsem se dostal k železnici, takže já jsem v železnici zhruba 12 let.
1: Co to je seniorní manažer? To mi k vám vůbec nesedí.
2: Jo, tak děkuju.
1: Je pravdu, že právě Nymburk je spojován už z minulosti s výrobou a opravou kolejové techniky.
2: Já myslím, že ty výroby tady bylo minimum, ale opravovali se tady dieselové lokomotivy. Vlastně za totality tady byl postavený jeden z největších závodů, kdy se jim říkalo Žosky, a tato Žoska byla železniční opravárenský strojírny a to bylo specializované na dieselové lokomotivy.
1: Kdy vy s vaší společností jste vlastně tady převzali ty otěže, řekněme.
2: My jsme mladá společnost, my jsme vznikli v roce 2019, takže vlastně máme za sebou 7 let činnosti.
1: S Petrem Vlčkem, ředitelem společnosti Nymvag, v další části magazínu Vlakem Libereckým krajem budeme povídat nejen o něm, ale hlavně o výrobě železničních vozů.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petrem Vlčkem si v Nemurce povídáme o výrobě nákladních železničních vozů. Tak na výrobu jakých těch nákladních vozů se tady specializujete?
1: V tom našem portfoliu jsou cisternové vagóny, ty tvoří zhruba 60% naší výroby, pak máme výsypné vozy, pak vyrábíme kontejnerové vagóny, takže vlastně to portfolio je naše široký. Děláme si vlastní podvozky.
0: Jak se vyrábí vlastní podvozky?
1: Máte výrobní linku, na které si uděláte podvozek. Kupujeme kola, samozřejmě, ty se kupují, ale jinak celý podvozek si vyrobíme sami.
0: Jak významným výrobcem vlastně jste, kam všude po Evropě vagóny vyrobené v Nymburce putují, kam se dostanou?
1: Na počet vyrobených vagónů jsme se stali třetím největším výrobcem v Evropě. Vyrobíme zhruba ročně 1000-1100 vagónů a největší odbytiště je západní Evropa, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko. Teď jsme vezli do Turecka, jsme jediná evropská firma, která vyváží vagóny do Turecka, protože ty opatření a ochranářské opatření v Turecku jsou relativně velký. Takže vlastně Evropská unie.
0: Tak vlastně probíhá proces výroby toho vagónu. Kde začíná vlastně? Už v té projekční kanceláři?
1: Já si myslím, že začíná ještě dřív, že začíná vlastně při nějakým konzultacích a komunikacích se zákazníkama a potřebách zákazníků, tak vlastně se snažíme jim víc stříct a vymyslet nějaké úpravy na tom voze. Na druhou stranu, železnice si myslím je jedno z nejvíc konzervativních prostředí, takže těch změn není tolik za ty poslední roky a nejsou přijímány změny úplně značením. Ti lidé na železnici mají rádi svoje jisté, tak říkajíc, a těch změn není tolik. Ale když se vrátím k vaší otázce, tak vlastně naši konstruktéři potom na základě toho, co dostanou od obchodníků za informace o tom, jaký by vagon měl být, tak ho nakreslí. Technologové připraví veškeré ty výrobní postupy a následně ho vlastně tady vyrobíme. Si myslím, že v Čechách už dneska strašně ubývá firm, který mají ten finální produkt. V tom strojírenském průmyslu vlastně je spousta firm v Čechách, které jsou třeba větší než my, ale dělají subdodávky. My to vlastně od té první myšlenky až po tu finální prodej si to děláme všechno tady v Nymburce.
0: Z jakých materiálů se tady vlastně ty vozy vůbec vyrábí?
1: Ze železa. Jsou to plechy a nerezový materiál, vyšší třída, je to speciál, se dá říct.
0: Dá se chronologicky přiblížit, jak ta výroba toho vozu vypadá? Už jsme začali samozřejmě konstrukční kancelář. Jak pak to vypadá, ten samotný průběh té výroby?
1: Kde se od toho začátku, znamená nejdřív se udělají, jak už jsme se bavili, podvozky, které jsou pod každým vozem, jsou podvozky, je to ta nejdůležitější část vlastně. A pak podle toho, jaký typ vagonu máte, tak se dělají rámy, dělají se na to ty buď nástavby, nebo se dělají ty speciální věci na těch rámech, které pak určují typ toho vagónu.
0: Kolem vidím hodně růžové barvy. Je to barva, která provází vlastně výrobky vaše?
1: Přesně tak, my jsme se rozhodli, že budeme se prezentovat v takovém tom prostředí té železnice, kde jsou všichni modří, hnědý, červen maximálně, tak my jsme tam vstoupili s tou růžovou barvou, což je tam nezvyklé a vlastně už dneska je to takový náš poznávací znak. Věnujeme tomu hodně času, chceme, aby jsme byli vidět, chceme, aby jsme byli jiní než ostatní i v té grafické části.
0: My jsme ale nezmínili jednu zajímavost. Vy ale nemáte výrobní závod jen v České republice a konkrétně v Nymburce.
1: My jsme asi před 2,5 roky uzavřeli joint venture s indickou firmou, která vyrábí vagony v Kalkatě a společně jsme postavili fabriku, která v letošním roce na jaře začala fungovat ve zkušebním provozu. Teď už tam vyrábíme vagony, takže byl to velmi rychlý proces. Od rozhodnutí se postavila fabrika asi za 18 měsíců, což si samozřejmě v Čechách nedokážeme představit. Takže máme tam úplně nejmodernější fabriku v Indii.
0: A plánujete ještě někde ve světě něco podobného?
1: Vidíme potenciál v asijské části bývalého Sovětského svazu, ať už je to Uzbekistán, Gruzie, tak to jsou zajímavé země, kde jednáme s různými partnery o tom, že jsme tam společně vyráběli vagony.
0: S Petrem Vlčkem si budeme povídat také v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Vlček je mým a také vaším hostem v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si v Nymburce o výrobě nákladních vozů. Mimochodem, přibližně jak dlouhou dobu trvá výroba jednoho vagonu?
1: Mezi 700 až 1000 hodinami.
0: Dá se říct, kolik lidí se na tom podílí třeba na výrobě?
1: Tak my v současné době vyrábíme 1100 vagonů ročně a máme zhruba 800 zaměstnanců.
0: Jaké provozy všechny tady vlastně máte?
1: Samozřejmě montáž, pak máme dělení materiálu a finalizaci lakovny, tryskače, takže povrchové úpravy. Jak ta výroba jde, tak vlastně k tomu jsou přiřazené jednotlivé ty procesy výroby.
0: Ta plocha výrobní ale asi musí být hodně velká tady.
1: Vagon je velikánský, takže samozřejmě k tomu odpovídají všechny výrobní provozy a jeřáby a celá fabrika je veliká.
0: Mě jako laika samozřejmě možná i posluchači napadne, že vlastně ten vagon musí být vybaven samozřejmě brzdami a dalšími bezpečnostními prvky. Jak tohle se na ten vůz dostane, jak tohle se tam montuje?
1: Brzdy si kupujeme, samozřejmě to je specifická věc. V průběhu montáže je část výrobní montáže věnovaná tomu, že se namontuje brzda, zkouší se, testuje se, jsou na to speciální postupy.
0: Nejen brzdy, ale i další komponenty se určitě kontrolují, tak čím vším musí vagon projít, než se v tom finále dostane na ty koleje do toho běžného železničního provozu.
1: Těch kontrol je tam celá řada, samozřejmě v průběhu výrobního procesu probíhají naše interní kontroly, pak dochází k tomu, že musíme předat nezávislé kontrolnímu orgánu to, aby se zkontrolovali jednotlivé prvky na tom vagonu, ať už je to těsnost cisterny nebo právě brzdy, a pak přichází zákazník, který si všechno znova kontroluje a ovšem se uvádí zápisy, sleduje se to, takže to je velký proces. Je potřeba si uvědomit, že vagon, jeho životnost je zhruba 30 let a po tu dobu je stále dokladováno, co bylo opravováno, co tam bylo dáno. Ta bezpečnost na železnici je vlastně priorita všeho.
0: Jak často musí pak ty vozy procházet kontrolou?
1: Zhruba jednou za 6 let.
0: Předpokládám, že tady máte napojení na Nymburské nádraží, jsou tady koleje, tady Vlečka, tak jak tady funguje ta doprava? Kolik kolejí třeba tady máte?
1: Je to trošku naše úzké místo, protože máme zhruba 9 km kolejí v našem areálu, napojení samozřejmě na nádraží. Nicméně nádraží v Nymburce je obrovsky vytížen, takže není možné si tady odstavovat hotové vagony na nádraží. Ta logistika toho, když se vagon dodělá a odveze se zákazníkovi, tak ten tlak tam musí být velký, protože 9 km se zdá jako hodně. Na druhou stranu je to pár desítek vagonů.
0: Jsou odlišné požadavky na vagony pro Česko a třeba zahraničí. Hlavně mám samozřejmě na mysli otázku provozu a toho, jaké předpisy v té či které zemi platí.
1: Hodně se to sjednotilo. Dneska už vlastně všechno zastřešuje se přes evropské autority, takže ty požadavky jsou víceméně stejný. Někde si můžou ty země určitá specifika, třeba kvůli teplotám, v kterých se pohybují ty vagony, ale principiálně jsou všechny stejný a jsou schvalované pro použití v Evropě.
0: Jsme se o tom trošičku bavili, ale kam nejdál se dostanou ty vaše vozy?
1: Já myslím, že to Turecko je hodně daleko, když bychom šli přes kilometry, asi to Turecko je nejdál.
0: No a přibližte na závěr, kde ve světě nebo kde v Evropě je podobná firma zabývající se výrobou vagonů?
1: Tady v Čechách je jeden ještě malý výrobce, největší výrobce je Tatra Vagonka Poprad, pak je tady americký Grimbrand, který má fabriku v Polsku, mýval fabriku i v Rumunsku, tu zavřel. A pak jsou tady Durodakovič v Chorvatsku, Bulharsko je výrobce. Je zhruba 15-17 výrobců, kteří vyrábí víc než 100 vagonů ročně.
0: S Petrem Vlčkem, generálním ředitelem společnosti Nymvag, jsme si povídali o výrobě železničních vagonů. Petře, díky za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pavel Petr vám přeje ničím nedušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Liberecký kraj chce v Semilech vybudovat byty pro chráněné bydlení. Vítězové festivalu Sportfin v Liberci dnes převezmou ocenění a odpoledne bude jasno až skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Jsou tu polední zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Nový dům pro lidi s mentálním postižením v Benešově u Semil bude Liberecký kraj stát 66,5 milionů korun. Moderní úsporná budova nahradí dům, který už nevyhovuje současným potřebám. Nová budova bude sloužit jako týdenní stacionář pro 12 klientů služeb sociální péče Tereza. Hotová má být na jaře 2028. Tím ale rozšíření sociálních služeb na Semilsku nekončí, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Tím posledním krokem vlastně transformace služeb sociální péče Tereza bude ještě čtvrtá etapa a tam pro 4 klienty se koupí vlastně 2 byty v Semilech, které budou spočívat ve službě chráněného bydlení a bude to v běžné zástavbě.
0: Autoři vítězných snímků na Mezinárodním festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec dnes převezmou ocenění. Pořadatelé jim je předají na slavnostním gala večeru v libereckém Šaldově divadle. Zúčastní se ho i sportovní hvězdy jako judista Lukáš Krpálek nebo snowboardistka Zuzana Maděrová, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
3: Budou tam režiséři jako Petr Kolečko, herec Pepa Trojan. Moderátor si vždycky vyzve 2-3 osobnosti, například fotbalisty Pavla Kuku a Láďu Majera. Ti potom budou předávat ceny těm oceněným filmařům.
0: Gala večer začne ve 20 hodin, festival potrvá do neděle. Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér. Podle něj je toto označení trvalou připomínkou povinnosti státu chránit ekosystém. V mýtickém domově starověkých řeckých bohů leží taky Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a minojských palácích na Krétě, se teď Řecko snaží na seznam UNESCO zařadit i starověké město Nikopolis.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji obloha jasná až skoro jasná. Teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku ojediněle až na 23 stupňů a na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni Celsia. Vítr fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku je omezený provoz v ulici Věnceslava Metelky. Stavební práce by tam měly skončit 12. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, 4 minuty po 12. vás zdravíme z Českého rozhlasu Liberec. Jak už jste slyšeli od Lídy ve zprávách, je a bude krásně, tak možná míříte do lesa na houby nebo někam na výlet, ale pozor, na 35. Od Hodkovic až k Paceřáku je dlouhá kolona a podle předpokladů se tam můžete zdržet i půl hodiny. Tak ať už jste za volantem, nebo třeba u stolu s obědem, nebo kdekoliv jinde, napište nebo zavolejte a my vám rádi do sobotního odpoledne zahrajeme vaši oblíbenou písničku. Přejeme hezký poslech a dobrý den.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.

Jedna filmová od Michala Hrůzy a taková v uvozovkách hrůza to může být pro některé z vás i na silnicích. Jak jsem říkal, na 35. od Hodkovic na Turnov je kolona, jinak ale na dalších místech a v dalších omezeních v našem kraji to vypadá s provozem dobře a zdržet byste se neměli. Tak pokud už v té koloně popojíždíte, rádi vám cestu zpříjemníme a rádi vám zahrajeme. Stačí zavolat na číslo 22 155 37 22 a vy ostatní můžete také napsat na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Začínají písničky na přání, teď od nás Lucie a výlet do Ameriky. S vámi je Český rozhlas Liberec. Na, na, na.

0: A z Ameriky se vracíme zpět do Libereckého kraje. Mimochodem, v Americe mají stále léto, podzim tam nechce přijít a teploty tam místy šplhají stále až ke 30 stupňům Celsia. Tak musíte uznat, milí posluchači, že u nás je přeci jen o něco příjemněji, i když možná už také čekáte zase na nějaký ten déšť, aby třeba rostly zase o něco víc houby. Pokračujeme v písničkách na přání, za chvíli bude 1:45, tak to nebudu nějak prodlužovat a na telefonu máme paní Šárku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Honzo, písnička bude pro všechny známé a přátelé, i pro vás do rády a všechny. A hlavně dneska by to bylo pod kamarádku Leou, za kterou jedu do Jablonce, do nemocnice a má ráda Davida Bowieho, tak jsme vybrali nějakou písničku. Bude to překvapení i pro mě, takže moc děkuju a všem přeju krásný víkend a Leo, ty se brzo uzdrav.
0: A my děkujeme za zavolání a Davida Bowieho rádi hrajeme a zdravíme všechny nejenom v nemocnici, ale i všechny třeba na houbách, u stolu, u oběda, prostě kdekoliv. Paní Šárko, mějte se, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A připomínám také e-mail do písniček na přání zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Písničky na přání do 13.

0: David Bowie podle výběru paní Šárky i pro nemocnou kamarádku, tak ještě jednou vás z Českého rozhlasu Liberec zdravíme a teď už se přesouváme do Friedlandu, kde je na telefonu paní Jaroslava. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Honzo. Děkuji za krásné přivítání a to překvapení je i pro mě. Ta písnička, nebudem prozrazovat ani interpretku. A bude to jako poděkování vám, Honzo, vašim kolegům a kolegyním, aby jste měli taky krásně v Liberci. Doufám, že tam máte taky sluníčko.
0: Máme tady krásně, ono dneska taky. Krásně úplně všude. Ty ranní mlhy se rozpustily, vykouklo sluníčko a meteorologové říkají, že krásně má být až do příští středy. Ve čtvrtek by se to mělo údajně zlomit už do podzimu. Tak uvidíme, co z toho bude, jestli už ten podzim přijde.
1: Dobře, dobře. No a bude to pro všechny, co se necháme hrát. A chci poděkovat, včera nechala mě rád Barunka tady u České Lípy a bylo to i pro ní, pro její babičku Marušku jsem do Friedlandu na Jaklák a pro malou Elišku a pro všechny mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami a pro všechny, co si necháme hrát.
0: Tak jo, rádi hrajeme, zdravíme vás do sobotního odpoledne a naslyšenou.
1: Tam taky, děkuju, no, naslyšenou.
0: A jak už možná slyšíte, melodie je vám určitě známá. Toto je od nás Pavel Bobek a Marie Rotrová.

0: A co dřímá v hlavách vašich? No to se brzy dozvíme. Divoká růže od Marie Rotrové a Pavla Bobka na přání podle paní Jaroslavy. A na telefonu máme s úsměvem a s přáním paní Evu Sturnová. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pěkné uvítání. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás tam do rádia. Písnička bude pro všechny, co si necháváme hrát, já už to nebudu ani jmenovat, oni vědí, komu to je. Všem, no prostě jsme taková rozhlasová sta, jakoby společnost, že jo?
0: Rodinka. Tak všem,
1: ano, rozhlasová rodinka, tak všem a vám pro radost a děkuji.
0: A kdyby vám ta rodinka teď zaklepala u dveří v celé svojí velikostní pozici, tak co byste jí nabídla k obědu?
1: No, co bych jim nabídla k obědu, to nevím. Já dneska děláme žampiony, no tak možná, že by něco zbylo, takže bych jim dala žampiony smažený.
0: Žampiony s bramborem a tatarkou.
1: Ano.
0: Tak jo, my vám přejeme dobrou chuť, ať tedy nikdo neklepe u dveří, ať na vás také zbyde pěkný oběd.
1: Ale tak nic by se nestalo, já ráda všechny pohostím.
0: Tak jo, pěkně vás zdravíme, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou, děkuji.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Úžasný Karel Gott a úžasná Lady Karneval. Tak doufám, že jste si zaspívali, že jste si třeba i zatancovali nebo se hezky rozpohybovali. S vámi je Český rozhlas Liberec a dál vám hrajeme na přání, proto už máme také na telefonu paní Marii. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás a všechny, co poslouchají.
0: A slyším na vás zase úsměv. Tak tancovala jste, zpívala jste, ne. Co jste dělala?
1: Seděla, protože když mám sluchátko ucha, tak sedím, to nejde jinak.
0: No tak jinak nejde. Důležité je, že jste se koncentrovala na to, co nám teď řeknete.
1: Písničku Tereska od Petra Reska dáme, která se málo hraje a bude pro vás a pro všechny, co poslouchají.
0: Jaký máte plán na odpoledne?
1: Já snad žádnej.
0: Tak odpočívejte, relaxujte a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Tak jo, nashledanou.
0: A připomínám telefon do písniček na přání 22 155 37 22.
2: U stříbrného pramene sedíš si ve výkonu.

0: Písnička Tereska od Petra Reska podle výběru paní Marie. Je chvíle po půl jedné a na vlnách Českého rozhlasu Liberec vám dál hrajeme na přání. Na telefonu do Harachova zdravíme paní Ivu. Dobré odpoledne.
1: No dobré odpoledne, Honziku. Já vás taky zdravím a všechny posluchače. A chtěla bych vás poprosit o písničku od Ivetky Bartošovy, Já se vrátím. A chtěla bych to poslat všem tak pro dobrou náladu. Máme krásně tak.
0: Krásně máme. A má ta písnička nějaký skrytý význam?
1: Mně se líbí a Ivetku Bartošovu jsem měla moc ráda.
0: Tak to stačí. Tak my vám ji rádi hrajeme. Mějte se hezky, paní Ivo, a zase nám někdy zavolejte. Rád jsem vás slyšel.
1: Naschledanou. Děkuju.

0: Iveta Bartošová, Já se vrátím. Možná si na skladbu vzpomenete z filmu Svatba upíru. Mimochodem, Ivetu Bartošovou při postsynchronech nadabovala Simona Vrbická v tomto filmu. A závěrečná píseň právě Já se vrátím, zpívaná Ivetou Bartošovou, je česky otextovaná skladba Sbor židovských otroků z opery Nabucco, kterou můžete nejen slyšet, ale vidět v originále, dokonce i ve filmu Akumulátor. Tak to bylo něco ze světa filmu a my míříme do světa vašich hudebních přání. Paní Hana na telefonu, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jakou budete od nás chtít slyšet písničku a pro koho bude?
1: No já jsem si objednala písničku od Michala Tučního Tam u nebeských brán pro mého syna k zítřejším narozeninám.
0: Kolik bude synovi? Kolik bude synovi zítra?
1: 61.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, děkujeme, že jste si na něj vzpomněla, že mu u nás necháváte k tomuto krásnému věku a jubileu zahrát. Zdravíme vás, naslyšenou. A 8 minut po půl jedné zdravíme i vás, další posluchači Českého rozhlasu Liberec, a ještě 20 minut vám budeme hrát na přání. Tak napište nebo zavolejte.

0: zima, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ve 15:45 vám z Českého rozhlasu Liberec přejeme krásnou a slunečnou sobotu. Dospívává nám Rod Stewart a představte si, že příští rok chce ve 82 letech pověsit mikrofon na svoji hudební kariéru na hřebík. Chystá proto poslední hudební turné a jednou ze zastávek má být i Praha. Už příští rok 24. června v našem hlavním městě. Tak přidám ještě dvě zajímavosti z jeho života. V mládí hrál aktivně fotbal, představte si, a věnuje se také modelové železnici. Ve svém domě v Los Angeles má mít modelovou železnici na ploše 7x38 metrů v měřítku H0. Tak tím by určitě potěšil a natchnul našeho kolegu a milovníka železnice Pavla Petra, který pro vás pravidelně připravuje magazín Vlakem Libereckým krajem. A co víte, možná se vypraví do Ameriky za Rodem a všechno to u něho prozkoumá a natočí s ním další díl našeho magazínu. Teď už ale míříme za další hudbou s Českým rozhlasem Liberec. Tady je od nás Vašo Patejdl a Heidi Janku a jejich Ztracený svět. Yeah.

To byla Heidi Janku a Vašo Patejdl a zpívali nám o ztraceném ráji. Už za chvíli ho ale s námi můžete zase najít. Blíží se totiž 13. hodina, to sice znamená konec písniček na přání, další zprávy, pak ale vaše oblíbené výlety. A provedeme vás například stezkou z českého do saského Švýcarska. Tak jak už to tak vidím, že se nám stromy barví do těch podzimních barev, bude to určitě nádhera, tak poslouchejte. Zavedeme vás také do automuzea v Luštěnicích, ke Kosímu potoku na Tachovsku, nebo dokonce i ke kapli s rozhlednou na Kozubově. Kde ji najdete, řekneme vám ve výletech hned po zprávách. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme pohodové odpoledne v naší společnosti a proto vám také hrajeme Věru Špinarovou, aby vám s námi bylo dobře. Tak poslouchejte. Možná.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lidé v Česku si dnes mohou prohlédnout lesy obnovené po kůrovcové kalamitě. Běžecký závod omezuje dopravu v centru Liberce. Tuningový sraz v Praze se obešel bez vážných incidentů. Policie ale zjistila řadu přestupků. A odpoledne čekejme jasné až skoro jasné s teplotami ojedinělé u 23 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Na 7 místech v Česku si dnes můžou lidé prohlédnout lesy, které od roku 2019 pomáhali dobrovolníci obnovit po kůrovcové kalamitě. Lesy České republiky připravili komentované vycházky i další program. Ve statně na nich v Pardubickém kraji můžou zájemci vidět ukázky lesní techniky. V Radíkově v Olomouckém kraji srovnávání zničeného a obnoveného lesa na družicových snímcích. Ve Svoru v Lužických horách je připravena expozice historických loveckých zbraní, říká mluvčí státních lesů Eva Jouklová.
3: Terénu bude technika, včetně dronů. Vodohospodáři představí praktická opatření proti suchu i povodním. Se zástupci záchranných stanic vypustíme zpět do přírody zachráněná zvířata. Dětem se budou věnovat desítky lesních pedagogů. Na místě poradí odborníci se stavbami ze dřeva.
2: Seznam míst lidé najdou na webu Lesů České republiky. Program dnes potrvá do 16 hodin. Dopravu v centru Liberce dnes omezuje běžecký závod Matony Liberec Trail Run. Řidiči neprojedou Sokolovským náměstím a náměstím doktora Edvarda Beneše. Omezení tam potrvá do 8 hodin večer. Do 4 hodin odpoledne budou uzavřena taky další místa v horním centru. Týká se to například ulic Železná, Rumiancevova, Šamánkova nebo Masarykova.
4: Závod komplikuje taky městskou hromadnou dopravu. Linky 12, 14, 25 a 18 jsou v oblasti horního centra vedené objízdnými trasami. Další omezení je na lince X3. Mezi Šaldovým náměstím a Lidovými sady jezdí autobusy Husovou ulicí. Linka neobsluhuje zastávky v ulicích 5. Května a Masarykova. Na zastávkách Botanická zahrada a Rígrova autobusy staví pouze ve směru z centra. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Tabákové výrobky v hodnotě přesahující 190 tisíc korun zabavil celní úřad v Liberci, oznámil to mluvčí úřadu Jan Moc. Porušení zákona odhalili celníci při kontrolách ve dvou kamenných obchodech. Našli elektronické cigarety, nikotinové sáčky a psychomodulační látky, které si převzala policie. Zabavené výrobky neměly platné tabákové nálepky ani české nápisy s upozorněním o škodlivosti. Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k většímu problému v dopravou. Policie tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila při nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě i přes zákaz řízení.
1: Počasí.
2: A odpoledne bude v Libereckém kraji obloha jasná až skoro jasná. Teploty vystoupí na 19 až 22, na Českolipsku naměříme ojedinělé až 23 stupňů a na horách teploty mezi 15 až 18 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 1/9 u kruhového objezdu u Jestřebí na Českolipsku máme hlášenou dopravní nehodu dvou osobních aut a policie vyšetřuje dopravní nehodu i v ulici U Potoka ve Frýdlantu. I tam se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu, v popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v Angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až nějakým roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád, my jsem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu zprávkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Kdysi se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kamen byl dovezen v roce 1936 a začali stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhodnutí.

0: Ledna. Ta byla od počátku součástí?
1: Byla součástí, ano.
0: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
1: Ano.
0: A budete se mnou? Vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
1: Jo, půjdem. Jo, můžeme. Tak
0: vycházíme teda z kapličky. Tady jsou nějaké cedule. Jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině. To je ten Kšonš Rudolf Pošek. To je on, ten hnojnický farář. Po železných schodech. Mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro. Uf, zadýcháváte se taky.
1: Také jsem se zadýchala.
0: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
1: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
0: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
1: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom. Takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
0: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku. Takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
1: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
0: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
1: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
0: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
1: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
0: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
1: Ano, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
2: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant? Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto, výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Genius Loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh anebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrand. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. U železničního přejezdu v Jablonecké revoluční ulici přibydou nové bezpečnostní prvky. Dobrovolníci v Liberci vyráběli maskovací sítě pro ukrajinské vojáky. A neděle bude zpočátku oblačná, postupně zatažená, na horách výjimečně slabé přeháňky a teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají taky současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Jablonec nad ní jsou upraví dopravní značení u rizikového železničního přejezdu v Revoluční ulici. Magistrát podle mluvčí Jany Fričové stanoví v místě maximální povolenou rychlost na 30 km v hodině. Doplní i značky a bezpečnostní prvky. Před přejezdem vznikne například optická brzda. Řidiče má upozornit na nutnost zpomalit. Změna začne platit 17. října. Železniční přejezd nemá závory. Na projíždějící vlak upozorňuje pouze světelná signalizace. Podle městské policie ale některý řidiči výstrahu nerespektují. S výrobou vojenských sítí pro Ukrajinu pomohli dobrovolníci v Libereckém paláci Líbek. Sítě díky iniciativě Motanka putují do válečných oblastí, kde pomáhají s maskováním vojáků a jejich techniky. Kromě jednorázových akcí se lidé můžou do pomoci zapojit celoročně v Jablonci nad Nisou, Praze nebo Teplicích. Doplňuje zakladatel iniciativy Tomáš Novotný.
5: Ty síťky tady vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu. Tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony. Je to třeba Doněcká oblast kolem Charkova.
0: Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli upustili. Informuje o tom agentura AFP. Moskva zároveň varovala, že ruská armáda bude na Kyjev dál rozsáhle útočit. Odpovědnost za případné důsledky budou podle Ruska nést, kteří budou varování ignorovat. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dnipr a dnes zasáhly taky severní most. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná s teplotami, které poklesnou na 9 až 6 v údolích až na 4 stupně Celsia. Ráno čekejme skoro jasno až polojasno, přes den postupně oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přeháňky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/10 u Ohrazenic na Semelsku je uzavřené odbočení na Liberec. Pokračuje se po dálnici D10 a otáčí se na 67. kilometru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po zprávách vám přejeme hezké odpoledne. V našem kraji je příjemné s teplotami až 22 stupňů, třeba v České Lípě, ve Frýdlantu nebo v Raspenově. Počasí je tedy krásné, to mi určitě dáte za pravdu. A to vás možná vytáhlo do lesa na houby a teď možná čistíte a krájíte a máte plné ruce té titěrné práce. Tak my vás do lesa vezmeme ještě jednou. Na 7 místech v republice totiž můžete vidět, jak se lesníkům podařilo obnovit lesy po kůrovcové kalamitě. Jedno takové místo je také u Svoru na Českolipsku, kam se už za chvíli vypravíme všechno. všechno pořádně obhlédnout. A kromě toho zavoláme také do Českého hydrometeorologického ústavu a zeptáme se, dokdy nás bude těšit babí léto. Nejen o tom bude naše pohodové odpoledne, budeme i cestovat po kraji, radit řidičům, ptát se dětí, nahlížet do učebnic. No jak slyšíte, máme toho pro vás opravdu hodně. Tak poslouchejte, jsme za to rádi.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Venku je opravdu krásně, takové sluneční lázně a ty vás možná už ráno a dopoledne vytáhli do lesa a na houby. Tak tam pojďte s Českým rozhlasem Liberec ještě jednou. Kůrovcová kalamita z 20. let tohoto století zasáhla lesy v celé republice. Lesníci z dobrovolníky od té doby zasadili 10 000 nových stromků, aby les obnovili. Dnes Lesy České republiky veřejnosti představují, jak se to na 7 místech v republice povedlo. Jedním z takových míst je také Svor v Lužických horách a víc nám k tomu řekne naše reportérka Johana Tománková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: První a důležitá otázka, Johano, jak se podařilo od roku 2019 lesy v Lužických horách obnovit?
1: Poměrně dobře, i tady se po největší kalamitě sešly tisíce dobrovolníků, kteří společně s lesníky pracovali na obnově lesa. Nejen tady na obnově, ale také na tom, aby se tam vrátila rozmanitost. Je tam totiž smíšený les, jak to tady na severu Čech známe, takže se sázely i listnaté stromy, jako například buk. Na severu Čech ale ještě je několik oblastí, které jsou po kůrovcové kalamitě holé a lesníci by je chtěli mít vysázené novými stromky do konce tohoto roku.
0: Víš, jaká opatření museli lesníci přijmout, aby se kůrovcová kalamita už neopakovala?
1: Je jich několik. Turisté, kteří občas chodí do lesa, tak si mohli všimnout při cestách takových černých úzkých budek. To jsou právě lapače na kůrovce, kam je tedy lesníci nejen chytají, ale také je můžou tak lépe monitorovat. A dalším důležitým opatřením je voda. Kůrovcová kalamita se v takovém rozsahu v celé republice odehrála hlavně proto, že Česko trpělo obrovským suchem. Cílem Lesů České republiky je stále vracet vodu zpátky do krajiny, například stavbou různých tůní, mokřadů a taky přehrazením starých odvodňovacích kanálů.
0: Ono to s tou vodou není žádná sláva ani teď. A co všechno na dnešní akci ve Svoru zájemci uvidí, s čím se tam seznámí?
1: Lesníci tam například dělají komentované prohlídky po okolí, lidé se můžou podívat na školku stromků, kterou od roku 2019 lesníci z dobrovolníky vysázeli. Průvodce také lidem vysvětluje dopady kůrovcové kalamity, obnovu lesa, hospodaření se dřevem a odpovídá ten průvodce samozřejmě také na řadu dotazů. Je tam také lesní pedagogika, útvar pro obnovu vodního hospodářství v lese, je tam přehlídka divokých dravých ptáků, je tam kůň, který demonstruje práci v lese a lidé také můžou ochutnat různé zvěřinové dobroty.
0: Z Lužických hor od Svoru se nám přihlásila naše reportérka Johana Tománková a řekla nám víc k obnově zdejšího lesa po kůrovcové kalamitě. Je to jedno ze 7 takových míst napříč Českem. Tak díky za to a hezký zbytek soboty.
1: Naslyšenou.
0: A z lesa do Českého hydrometeorologického ústavu za chvíli se tam zavoláme a zeptáme se na počasí. Jsme Český rozhlas Liberec.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českého rozhlasu Liberec vás se zdravíme do sobotního odpoledne, které je jako malované a možná ani nevěříte tomu, že v kalendáři máme 3. října. A pranostika pro dnešní den říká, den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky. Dočkáme se ještě během odpoledne a večera vláhy a jak to bude s počasím nejen zítra, ale i v dalších dnech, na to už se ptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Počasí. A ve 14 hodin 22 minut máme na telefonu meteoroložku Lenku Doškovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lenko, jak to vypadá s tou vláhou? Vyplní se dnes pranostika a zaprší během zbytku soboty?
1: Dnes určitě nezaprší, protože ono ani nemá z čeho, protože v Libereckém kraji aktuálně máme jasnou oblohu ani mráček, teploty nám krásně stoupají, teď aktuálně jsou mezi 20 a 23 stupni Celsia. I na horách je teplo, třeba v Harachově 19 stupňů, Bezřichově 18 stupňů.
0: Tak já si ještě jednou pro jistotu dívám do kalendáře, že tam je 3. říjen, to není asi úplně obvyklé.
1: Ne, jsou to nadprůměrné teploty pro toto období.
0: Jaká bude noc a ráno? Bude zima nebo budou také teple nadprůměrné?
1: No to bude jasná, což znamená, že k ránu nám ty teploty vlastně spadnou hodně nízko, protože bude i bezvětří. Očekáváme, že nejčastěji ty teploty budou mezi 9 až 6 stupní ráno, ale v údolích tam nám spadnou nízko, tam budou kolem 4 stupňů Celsia a samozřejmě v těch horských údolích a kotlinách tam nám může i mrznout, jako třeba dnes ráno na Jizerce mrzlo tam skoro 2 stupně pod nulou.
0: Tak jak slyšíme, stále mezi ránem a nocí a dnem odpolednem to bude velký rozptyl. Bude to tak i zítra, já na to použiju jednu pranostiku a ta se váže právě k zítřku. Svatý František zahání lidi do chýšek, tak jak jsem tak koukal, nevypadá to, že by nás to počasí mělo kamkoliv zahnat, veďte.
1: No, je to tak. I když nebude tak krásně jako dnes, bude více oblačnosti. Ráno tedy ještě spíš počítáme s tím, že bude polojasno, ale postupně nám té oblačnosti bude přibývat. Během odpolední hodin bude oblačno až skoro zataženo. Není vůbec nepravděpodobné, že by nám hlavně na horách nebo na severu spadlo pár dešťových kapek, ale opravdu by to bylo jenom slabé srážky. Očekáváme ty úhrny do maximálně do 1 mm. A trošku se ochladí, ale i tak 18 až 21 stupňů, zase to jsou ty nadprůměrné teploty pro toto období.
0: Tak věřím, že jste většinu našich posluchačů teď potěšila. No a jak to tak vidím, tak to máte teď z předpovědí počasí poměrně jednoduché. Pořád to vypadá na babí léto v dalších dnech.
1: Je to tak, určitě ten začátek příštího týdne pracovního bude ve znamení slunečného počasí a chladných ran. Ty teploty očekáváme ráno nejčastěji mezi 9 a 5 stupni, samozřejmě zase těch údolích tam to může spadnout i níž. Teploty se nám budou pohybovat stále na 20 stupni Celsia a zlom nám přijde až ve čtvrtek, kdy možná i trošku významněji zaprší a teploty nám lehce spadnou, ale neočekáváme nějaký velký prudký zlom.
0: Jak jste teď zmínila, že se nám na ten čtvrtek rýsuje změna, výraznější změna, tak bude to už na takové té vlně podzimu od čtvrtka to naše počasí?
1: No bude to počasí, které nám nebo bude více oblačnosti, vyskytne se i déšť, ale ty teploty neočekáváme, že by spadly hluboko pod nějakých 15 stupňů, nejčastěji budou mezi 14 a 17 stupni Celsia.
0: Tak to vypadá stále na velmi příjemný podzim.
1: Je to tak, zatím neočekáváme, že ani v těch vyšších polohách by se nám objevily nějaké smíšené nebo sněhové srážky.
0: Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu, děkujeme za váš čas a děkujeme za předpověď na počasí. Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
0: A za chvíli se vypravíme do daleké Ameriky. Víte, že to do ní budeme mít čím dál tím dál? Jak je to vůbec možné, že se nám vzdaluje? Odpověď za chvíli v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Liberec.

Je 6 minut po půl třetí a teď pro vás máme další informace z našeho kraje a zavedeme vás do autobusu a vlaku v našem kraji. Až do 16. října můžete podat své podněty k navrženým změnám v jízdních řádech, které začnou v našem kraji platit od poloviny prosince. KORIT, to je organizace, která jízdní řády v našem kraji připravuje, říká, že žádné zásadní změny neplánuje. S většími úpravami ale přesto počítejte na Frýdlansku, kde se plánují jiné odjezdové časy, jiné trasy a dokonce i prodloužení linek až do Polska. Tak není úplně od věci se na návrhy jízdních řádů podívat. Kam případně poslat své podněty, tak to najdete na webu iidola.cz. A ještě jedna informace je velmi důležitá. Příští týden touto dobou budou mít volební komise plné ruce práce a budou počítat hlasy odevzdané v komunálních a senátních volbách. Pokud potřebujete vědět víc, poslechněte si naše speciály z vybraných měst v našem kraji. Najdete je u nás na webu liberec.rozhlas.cz. A z vlaku a autobusů a také od voleb se za chvíli vypravíme do Ameriky, tedy hned k nám pro příjemnější odpoledne dospívá kapela Jelen. S vámi je Český rozhlas Liberec, hezké odpoledne přejeme.

0: Dnešní odpoledne je velmi příjemné, jak nám potvrdila Lenka Došková z Českého hydrometeorologického ústavu. Nikde na nebi ani mráček. Takto si můžete vyrazit ven na procházku a zastavit se třeba na 29. ročníku festivalu Sportfilm v Liberci. Dnes od 17. hodiny tady promítají dokument o lyžaři Albertu Tombovi. Vyrazit si můžete také do areálu Tajvan u Jablonecké přehrady, kde se koná první ročník charitativní akce Jablonecké moře pomáhá. No a kdo má rád pivo, tak pro něho pivovar Rohozec připravil v rohozecké restauraci Oktoberfest. Ale pozor!
1: To zas bude v Álejích na blito.
0: A můžete i do Rynoltic, tady je už 9. ročník rodinného festivalu Rynoltické sluně. Teď je 14 hodin 41 minut a než se rozhodnete, kam si případně vyrazit a kam se vypravit, nabízíme vám na vlnách Českého rozhlasu Liberec rubriku Co v učebnicích nebylo. A s Martinem Písaříkem míříme do Ameriky a zjistíme, proč se nám vzdaluje.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec,

0: začátku hodiny jsme byli s naší redaktorkou u svodu okouknout, jak se obnovují lesy po kůrovcové kalamitě. A tak navážeme otázkou, rostou ve vašem okolí duby? Jestli ano, jděte se pod ně podívat. Tento týden na Michala se totiž k dubům vážou některé pranostiky, podle kterých naši předci odhadovali, jaká bude zima. Tak třeba padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima. Nebo v jiné podobě, žalud-li do Michala dozrává, krutá zima brzo nastává. Na zimu si ale ještě počkáme, protože, jak jsme se před chvílí dozvěděli od meteoroložky Lenky Doškové, babí léto a nadprůměrné teploty pokračují. Teď už ale za dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co jsou žaludy?
2: Žaludy je takový hnědý věz a rostete na stromech.
1: A jak se jmenuje ten strom?
2: Žalud.
1: Dub. A jak vypadá dub?
2: Je to černý a já už dál nevím.
3: Dupa.
1: Ne dupa.
3: Ale dupa, protože je to dub.
1: Dá se z těch žaludů něco uvařit?
3: Nevíme přesně, ale dá.
1: Třeba polívka?
3: Ne.
2: To je jídlo jenom pro zvířátka. Nějaký plasata.
3: Ve velké.
2: A ještě ježek.
1: A co je žaludek?
3: Malý žalud.
0: Tolik naše anketa mezi dětmi, nejen o žaludech. Za chvíli odbije třetí odpolední, přidáme další zprávy a po nich vás pozveme třeba do Semila na zajímavou bubenickou show a projdeme se třeba i jednou malebnou částí Železného Brodu. Tak nejen taková je naše nabídka do další hodiny pohodového odpoledne Českého rozhlasu Liberec. Jste zváni, stejně jako teď k hudbě, Rangers nebo Jennifer Rush, ještě do 15.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nový přivaděč vody pro Hrádecko a Chrastavsko bude hotový během října. Hřebeny Krkonoš kvůli změně klimatu zarůstají. Správa Krkonošského národního parku hledá možnosti, jak tento problém řešit. Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. A zítřek čekejme zpočátku s jasnou oblohou, která se postupně zatáhne a na horách se výjimečně přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Jdaj Routová, přeji dobré odpoledne. Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodou oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavec a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v Libereckém Machníně. Přivaděč je součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblasti v blízkosti polského dolu Turův. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok.
3: Do Uhelný už máme propojeno, zprovozněno, odzkoušeno. Z Uhelný dolů do Hrádku se dokončují ještě nějaké věci a na objektech se dokončují nějaké věci. Ale předpokládám, že stavebně by to mělo být hotový do konce měsíce října. Pak následuje připravit všechny věci pro klaudaci.
2: Provozu by měl být převaděč podle Votavy v příštím roce. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnominulou flóru. Důvodem je měnící se klima, oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný nastěňuje možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
4: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně proti kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Autoři vítězných snímků na Mezinárodním festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec dnes večer převezmou ocenění. Pořadatelé jim předají na slavnostním gala večeru v libereckém Šaldově divadle. Zúčastní se ho i sportovní hvězdy jako judista Lukáš Krpálek nebo snowboardistka Zuzana Maděrová. Gala večer začne ve 20 hodin a festival potrvá do neděle. Premiér Andrej Babiš ano odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda Stan Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje.
1: Počasí.
2: A v neděli bude zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den čekejme postupně oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách pokračujeme v naší odpolední cestě po kraji a v sobotě zalité sluncem se vyrazíme už za pár minut do Semil. Máte chuť vidět v akci několik mladých bubeníků, kteří budou hrát nejrůznější hity? Večer máte šanci a my vás tam rádi už za chvíli pozveme. Vypravíme se také na Železnobrodsko, kde se budou odehrávat další putování Libereckým krajem a prvním takovým cílem nám dnes bude Kostelíček na poušti. A kromě toho přidáme i řidičskou abecedu s otázkou, jestli nám může policista zadržet registrační značky. To všechno a mnohem víc se od nás v této hodině dozvíte. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme pohodové odpoledne a přidáváme jednu seriálovou na začátek.
1: Pohodové odpoledne s Janem Holubem.

0: Michal Tučný se nám svěřil, že se rád brouzdá rosou. To teď není vůbec žádný problém, protože je jí hodně. No a v okolí jezírky mívají dokonce už i jinovatku, protože je stavu tady rána hodně mrazivá. My vás teď ale rozhodně zahřejeme a rozproudíme. Několik mladých bubeníků a bubenic předvede svoje dovednosti dnes v podvečer v Semilech na bubenické show. Bicí nástroje nebývají dominantní a ani v Semilech nebudou bubeníci hrát bez hudebního podkresu. A rozhodně to nebudou skladby neznámé. Další podrobnosti k této zajímavé kulturní akci zjišťoval náš reportér Patrik Fischer.
1: Dnešní odpolední bubenickou show v Semilech organizuje učitel hry na bubny a zároveň sám vášnivý bubeník, který hraje v několika kapelách, včetně liberecké známé kapely Těla, Robert Tomáš.
2: Chci upřesnit, bubenická show s Popelínem, to je pseudonym, protože nikdo zná Roberta Tomáše a nezná Popelína, ale už se stává to, že znají Popelína a ptají se, kdo je Robert Tomáš. No už z toho názvu v podstatě si můžeme domyslet, co nás čeká na bubenické show. Bude to hodně o bicích samozřejmě. Představím tam své žáky, od těch nejmenších po ty největší, předvedou, co se naučili. Samozřejmě budou hrát ty největší světové hity. Jo? Tady byl chlapeček, který před chvílí, jestli můžu teda říct, bubnoval Queeny, jo, We Will Rock You. Takže budou bubnovat v podstatě na muziku, kterou si ve spolupráci se mnou vyberou, čili bude to fakt koncert pestrý s muzikou. Budou tam dále kapely, jako je například kapela Naex, kde hrají moje žákyně a tak dále. Bude tam bubenické duo Lukáš Antoš, který sedí tady a už na mě mává, že chce jí trénovat na bubny a tak dále.
1: Můžeme zároveň určitě prozradit, že my rozhovor přetáčíme v pátek, vlastně den před tou show a natáčíme přímo v prostorech Základní umělecké školy v Železném Brodě, kde vy právě učíte hru na bubny. Tak kolik vašich žáků se zúčastní, kolik se jich zapojí?
2: Budou to žáci ze Semilské, Zušky, Studnovské a Železnobrodské. Celkem zhruba 15 žáků, kde z toho budou dvě bubenice.
1: Je pravda, že já si nevybavím moc kapel, kde by hrály bubenice, popravdě. To bývá většinou hodně pánská doména. Pojďme určitě říct lidem, kam tedy mají přijít a hlavně od kolika hodin.
2: Diváky srdečně zvu do kulturního centra v Semilech. Akce se uskuteční v kavárně od 19 hodin a budeme se bavit do těch 11 hodin do večera. Trochu malilinko jsem smutný a zároveň se raduji. Smutný z toho, že diváky v podstatě už teď mohou pozvat na, nebo jim nabídnout posledních 10 volných stupenek. Jo? Jinak si samozřejmě mohou přijet a stoupnout si, ale posledních 10 míst k sezení.
1: Zve tedy do Semil na bubenickou show bubeník Robert Tomáš, známý také jako Mr. Popelino.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Slibujte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Koukám se na hodiny, ukazují 15.21 a to vás zveme na další krásná místa našeho kraje, protože nejen dnes, ale i v dalších dnech proto budete mít naprosto ideální počasí. Babí léto pokračuje minimálně do čtvrtka. A naše tradiční sobotní putování Libereckým krajem, a berte to jako takový tip na výlet, kam se můžete podívat, se v říjnu budou odehrávat na Železnobrodsku. A dnes nás naši pánové cestovatelé Marek Řeháček a Jaroslav Hoření pozvou na poušť.
1: Naše putování Železnobrodskem začínáme na poušti. Na poušti, kde ale není ani zrnko. Zrnko tady nenajdeš. Žádný písek prostě, ale za to je tu nádherný. Říká se tomu tady kostelíček, ale ona je to vlastně hrobka.
2: Je to hrobka, která zde vlastně vznikla péčí hrabat de Fur, Val de Rode. Později ten příběh je ale takový jako docela zajímavý. Na konci 17. století zde místní sedlák Worsa v takové té krásně vzepjaté barokní době zřídil vlastně poustevnu pro svého syna. To bylo tady velmi moderní se uchylovat při nějakém duchovním hledání do pustiny, proto poušť. Ten název takto je krásně vlastně od tohoto slova. A stalo se to, že vlastně v té poustevně se podle legendy, která patrně nebude pravdivá, ukryl právě majitel zdejšího panství v časech sedmileté války, která probíhala v polovině 18. století, a to byl právě zmíněný hrabě de Fur. A protože tady vlastně strávil příjemný chvíle, tak podle toho tady vlastně nakonec si vybral pro svůj rod místo vlastně posledního spočinutí. A proto tento kostelíček se 60. let 18. století.
1: Já ten kostelíček pamatuji ve velice špatném stavu, protože prostě k té době to patřilo, tedy samozřejmě za socialismu, kdy prostě to vypadalo, že kostelíček spíše spadne, jako kluci jsme tam samozřejmě lezli. Ale už je to krásné.
2: A tvoří, bych řekl, takovou krásnou dominantu celého Železného Brodu, možná Železnobrodska, celého toho údolí Jizery. Mimochodem je zasvěcen barokní superstar svatému Janovi z Nepomuku, se kterým se ještě v Železném Brodě také setkáme. Ale co já tady především oceňuji, je takový určitý poklid a nadhled. Stojíme krásně nad tou celou tady velkou aglomerací a civilizací. Vidíme továrny, vidíme domky, vidíme kopce, celý ten obzor tady krásně rámuje černostudniční hřeben v dálce a na druhé straně vidíme kopaninu, takže ten výhled je tady opravdu fascinující a tak trošku můžeme nakukovat i do kuchyní železnobrodských dam a dívek.
1: Ano, to jsou ty paneláky tady asi, že máš
2: na mysli. A nejenom, ale i ty vilky a dřevěné domky. A řekl bych, že Železný Brod nejenom tady na poušti, ale na řadě míst, která ještě budeme navštěvovat, je opravdu jedním z takových těch tajných typů, si dovolím říci, pro naše posluchače, protože je tady řada míst, která překvapují svojí krásou a autentičností.
1: Tak já jsem na to, Marku, zvědavý, protože já jako železnobroďák už ta místa tak úplně nevnímám, ale je pravda, že když sem přijedou turisté, tak určitě mají co objevovat, kostel, trávníky, to všechno vlastně máme v plánu.
2: Určitě, možná oceníš pohled toho veselého turisty, můj pohled.
0: Za týden navštívíme vesnickou památkovou rezervaci Trávníky, jak už byla řeč. A tu vám vřele doporučuji malebné stavby a také kavárny s něčím dobrým na zub. A pokud vám předchozí putování Libereckým krajem utekla a chcete se inspirovat na výlet, nevadí, podívejte se k nám na web liberec.rozhlas.cz, kde i tento náš seriál najdete.

0: a Ostrava, do které se v půlce 70. let po nuceném odchodu z Prahy pracovně vrátil. A před lety nám k tomu řekl.
1: Do Ostravy mě vzali, protože jsem tam předtím byla, jako jsem se tam osvědčil. Dokonce mě říkali, vy neříkáte zprostý anekdoty, nepijete a nekouříte, tak tady můžete být.
2: To jste pak jezdil vlakem z Prahy do Ostravy?
1: To jsem jezdil každý týden 9,5 roku Ostrava Praha, takže já České dráhy mám celkem maličku a dotáhl jsem to málem až na revizora. Protože když už jsem pořád jezdil, tak jednak to stálo strašný peníze a já jsem měl takový kamaráda, který se jmenoval inženýr Mazaný a říkali, že je mě podobné, člověk byl daleko mladší než já, ale měl fousy a ten byl zaměstnanec Českých drah. A on mě půjčil svoji legitimaci, já jsem jezdil za 60 halířů první třídou, ale nesměl se tam vyskytnout žádnej kulturní průvodčí, protože ten říkal, je pane Kaček, jedete do Ostravy a já jsem byl v Turánu černý pasažér, ale když tam jezdil normální a viděl inženýr Mazaný, tak mě posadil do nejlepšího jako kupe a když přišel revizor, tak řekl, máte tam kolegu? Tak revizor přišel, já jsem s ním celou cestu diskutoval, probírali jsme různý nešvary na železnici, jako černý pasažéry a tak dále. No a tak jsem dojel, takže jsem v podstatě se stal odborníkem na černou jízdu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Sklony.

0: filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: 7 minut po půl čtvrté vás zveme do světa filmu. Jana Křemen nám v české filmové stopě připomene jeden známý americký snímek z roku 1988, který hlavně ve Francii natočil režisér Filip Kaufman. A jak je film propojený s naší zemí? Napovíme třeba, že v něm byly použity dokumentární záběry invaze vojsk Varšavské smlouvy, které v srpnu 68 natočil v Praze režisér Jan Němec.
2: Česká filmová stopa nemusí být na první pohled patrná. Ve filmu, který vznikl prostřednictvím zahraniční produkce, nemusí hrát naši herci, kaskadéři, komparzisté a nemusí se natáčet právě v Praze nebo kdekoliv jinde na našem území. Tou českou filmovou stopou může být i samotný příběh a právě o takové stopě vám budu vyprávět v měsíci říjnu. Takovým filmem je například snímek s názvem Nesnesitelná lehkost bytí,

0: Námětem pro scénář byla kniha Milana Kundery a vypráví příběh, který se odehrává během pražského jara v roce 1968. A ano, i v tomto snímku se objevili čeští herci, jako například Pavel Landovský. Tomáš, slibný neurochirurg, je svobodný mládenec a chronický sukničkář, který v milostných záležitostech vyznává takovou filozofii, že z jeho života musí být vyloučena veškerá láska. Se svými dlouhodobými milenkami se setkává pouze občas a nikdy s nimi nestráví celou noc. Proti všem svým milostným zásadám se Tomáš ožení. Co bude dál, si jistě pamětníci vzpomenou. Každopádně dnes už tento film v kinech nedávají, a tak dovolte, abych vás pozval na premiéru experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2, kterou pro vás natočili Miroslav Krobot a Lubomír Smykal, kteří jsou také autoři scénáře. A to je vše. Vy zajděte do kina a my se uslyšíme zase příští sobotu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Českého rozhlasu Liberec vás zdravíme i za volanty. Snad se vám dobře jede a jak jsem se teď koukal na hlavní tahy v našem kraji, nikde se nezdržíte. Větší frmol je v uvozovkách jen u každého lesa, protože babí léto prostě vytáhlo řadu lidí na houby. A pokud byste přeci jen provedli nějakou tu neopatrnost za volantem, určitě vám přijde vhod naše řidičská abeceda. Může nám policista zadržet registrační značky? To je otázka, ale známe odpověď a slovo má Václav Drážek z naší redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky. Je 15.49, tady jsou od nás Kabáti a jejich Malá dáma a pěkně vás zdravíme do příjemného odpoledne. Zítra už bude mraku o něco víc, pršet ale nemá a babí léto nás má těšit až do půlky příštího týdne. Zlom by měl přijít ve čtvrtek se studenou frontou.

0: Tanci nás vyzvali kabáti a to netančí, jak nám teď dospívali. S vámi je Český rozhlas Liberec, za chvíli od nás další zprávy a pak už hvězdné návraty. A s nimi bude další oslava. Poznáte pohlasem, dřív než se vyprávění dobere ke svému konci, kdo slaví?
1: Přišel ke mně nějaký opilec a říkal, pane Šlitr, pojďte si k nám sednout, Já jsem říkal, ne, děkuji, já jsem s vozem a nebudu pít. Pojďte na panáka, pojďte. Pane Šlitr. A najednou se na mě podíval a říkal, já vím, vy jste ten druhej, ale já vám říkám Šlitr, protože toho jsem měl radši.
0: Určitě tedy ano, poznali jste, bude to ten druhej, jak jste mohli slyšet, Jiří Suchý. A hvězdné návraty vám už za chvíli připomenou jeho narozeniny. Pustíme si scénky, vyprávění, vzpomínky i písničky, tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec. Přejeme hezké odpoledne námi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj chce v Semilech vybudovat byty pro chráněné bydlení. Nemocnice ve Frýdlantu bude mít nový pavilon pro ambulance a laboratoře. Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. A neděle bude zpočátku oblačná, postupně zatažená, na horách výjimečně slabé přehánky a teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Nový dům pro lidi s mentálním postižením v Benešově u Semil bude Liberecký kraj stát 66,5 milionu korun. Moderní úsporná budova nahradí dům, který už nevyhovuje současným potřebám. Nová budova bude sloužit jako týdenní stacionář pro 12 klientů služeb sociální péče Tereza. Hotová má být na jaře 2028. Tím ale rozšíření sociálních služeb na Semilsku nekončí, říká náměstek hitmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Tím posledním krokem vlastně transformace služeb sociální péče Tereza bude ještě čtvrtá etapa a tam pro 4 klienty se koupí vlastně 2 byty v Semilech, které budou spočívat ve službě chráněného bydlení a bude to v běžné zástavbě.
0: V nemocnici ve Frýdlantu na Liberecku začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce frýdlantský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu teď nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, uvedl generální ředitel nemocnice Richard Lukáš. Pavilon by měl být hotový do roku 2029. Nemocnice spádová pro 24 tisíc obyvatel frýdlantského výběžku. Rybáři dnes z Veseckého rybníka v Liberci loví ryby. Povodí Labe tento týden začalo rybník pomalu vypouštět a ryby nahnalo k hrázi. Jde o přípravy na rekonstrukci nádrže za necelých 23 milionů korun bez daně. 2/3 nákladů zaplatí ministerstvo zemědělství. Zbylou část povodí Labe. Bez vody bude rybník necelé 2 roky. Společně s opravou nádrže plánuje město Liberec úpravu jejího okolí. Stát by to mělo zhruba 10 milionů korun. Českou diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
1: Počasí.
0: Noc bude v Libereckém kraji jasná, s teplotami, které poklesnou na 9 až 6, v údolích až na 4 stupně Celsia. Ráno čekejme skoro jasno až polojasno, přes den postupně oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A zavřená je silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, takový bílý.
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: To se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rej. Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví, a prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěný na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, kdy jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůst. Stalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju, toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na světě,
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Takže... Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
1: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
1: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
1: a přišla
6: a prostě jsem tam
1: tady.
6: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervoznil, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zase mušky, očka svatojánské mušky.

0: budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci,
4: zpěváci
1: toulaví.

0: kdy, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nasedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já jsem pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
4: Že? No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
0: Anaka.
5: Teď se to pěkně bylo.
6: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. A. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
1: Fakt? A zase tě nosili v
3: kšiště? No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho.
6: Rabánek mě střískal, protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
0: No tak jsi měl pěkný fracek taky, já si vzpomněl.
6: Já jsem byla hrozně drzá.
3: Ano. A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
6: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
0: Ptáčka je rabáčka.
6: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
6: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
0: No a... No,
4: ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo
4: ze sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli.
3: No. Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měly by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde... To je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No,
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v

0: televizi. Sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí taky.
1: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
0: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
1: No, povídejte, takže, pane Suchý.
0: No, tak to bylo... Já jsem totiž... Jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel. Ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která... Už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na Žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože... Já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
1: Ano.
0: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
1: Adamky poněvadž, se tenkrát nosili, Adamky.
0: A to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil, takže...
1: To jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
0: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
1: Ano.
0: Jo? A... Tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
1: Studená.
0: Ta sotva tekla,
1: ano.
0: To bylo špinavý, že jo,
1: ano.
0: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
1: A to bylo na těch žlutých?
0: A to bylo na žlutých.
1: Ano,
0: na těch žlutých. Jsem si
1: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
0: Cože?
1: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
0: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlej hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
1: Ano, takže jste
0: takže
1: to překonal.
0: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál, dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať, vocať, pocať.
3: Melichorová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je horší varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální od no ale zbytku.
5: Oni prostě,
6: souboru.
5: Ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší
5: no,
6: a hodně zdraví.
5: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Firma zaplatí Doxum na Českolipsku pokutu za nedostatečnou údržbu zeleně. Běžecký závod omezuje dopravu v centru Liberce. Při ruském útoku na nákladní loď zemřel na Ukrajině jeden námořník. A zítřek čekejme zpočátku s jasnou oblohou, která se postupně zatáhne a na horách se výjimečně přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Město Doxy na Českolipsku chce udělit pokutu 150 tisíc korun firmě Trekvila. Ta se od letošního roku stará o údržbu zeleně v Doxech a okolních obcích. Vedení města oznámilo, že důvodem jsou opakované pracovní nedostatky. Jedná se hlavně o nedodržení harmonogramu a nekvalitní nebo opožděné sečení.
2: Podle vedení města sekali pracovníci firmy Trekvila v rozporu se stanovenými postupy a nedodržovali pořadí lokalit. Během údržby také poškodili švestkové aléje u cyklostezky a záhonky a obrubníky na autobusovém nádraží. Město firmě přefakturuje i náklady za některé z těchto oprav. Z Dox Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Dopravu v centru Liberce omezuje běžecký závod Matony Liberec Trail Run. Řidiči neprojedou Sokolovským náměstím a náměstím doktora Edvarda Beneše. Omezení tam potrvá do 8 hodin večer. Závod komplikuje taky městskou hromadnou dopravu. Linky 12, 14, 25, 18 z oblasti Horního centra vedené objízdnými trasami. Další omezení je na lince X3 ze Šaldova náměstí do Lidových sadů. Autobusy jezdí ulicemi Husova, Fibichova a Rígrova. Do centra ulicemi Alšova a Husova. Linka neobsluhuje zastávky v ulicích 5. Května a Masarykova. Na zastávkách Botanická zahrada a Rígrova autobusy staví pouze ve směru z centra. V Tanvaldu na Jablonecku staví novou lávku přes řeku Kamenici. Dělníci už pomocí jeřábů usadili mostovky, informovalo vedení města. Most se nachází v ulici U Lávky při výjezdu z Tanvaldu na Velké Hamry a jedná se o jedinou spojnici v lokalitě s rodinnými domy. Práce by měly být hotové zhruba do měsíce.
3: Radnice v Tanvaldu začala silniční lávku opravovat už v květnu. Lidé ke svým domům musí docházet po lesní cestě. Stavba zatím nenabrala výrazné zpoždění. Dvě části mostovky mají přes 20 metrů a kolem 35 tun. Celkové náklady na výstavbu dosáhnou zhruba 8 milionů korun. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Rusko zautočilo na nákladní loď v jednom z přístavů v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk zemřel a další tři lidé jsou zranění. Informovala o tom ukrajinská přístavní zpráva. Podle ní se loď plavila pod liberejskou vlajkou. 13 členů posádky bylo evakuováno do bezpečí. Rusko opakovaně útočí na nákladní lodě v Černém moři, které z Ukrajiny vyváží například obilí nebo ocel.
1: Počasí.
0: A v neděli bude zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den čekejme postupně oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat přehánky. Teploty zítra vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni a vítr bude foukat slabý proměnlivý, odpoledne se změní na severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Stará Lomnice v Lomnici nad Popelkou se srazil autobus s osobním autem. V úseku se lehce zdržíte. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezkou sobotu a klidné odpoledne přejeme. Víte, že dnes je den zlomyslných dívek, což u naší Lídě rozhodně neplatí. A to teď není žádná ironie, to zcela vážně. Je také světový den úsměvů, tak doufám, že jste se s Hvězdnými návraty a oslavencem Jiřím Suchým před chvílí pěkně pobavili. A představte si, je také Národní den přítelů. A takovým vám jsme určitě i my, Český rozhlas Liberec, a to i teď 4 minuty po 17. kdy začínají písničky na přání. Tak vítejte u jejich poslechu a pojďte si přát.
1: Písničky na přání s Janem Holubem.
5: Zvonil

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Doufám, že jste se od nás nenechali zmást, doufám, že jsme vás nijak nezaskočili. Není nedělní ráno, je sobotní podvečer 8 minut po 17. A éter Českého rozhlasu Liberec ožije v dalších minutách písničkami na přání. Tak připomínám náš e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, ale úplně nejraději budu, když zavoláte na číslo 22 155 37 22 a písničku spolu vybereme a třeba nám i řeknete, jak trávíte to krásné a příjemné sobotní odpoledne. Teď od nás něco příjemného a pohodového. Helena Vondráčková a Jiří Korn vám zpívají, že každá trampota má svou mes.

0: Helena Vondráčková a Jiří Korn. Kdo další nám bude na vlnách Českého rozhlasu Liberec zpívat, tak to nám řekne první volající do písniček na přání. Paní Marie, vítejte.
1: Dobré odpoledne, zdravím vás, všechny, co poslouchají.
0: Tak koho chcete slyšet?
1: Písničku Já se mám od, teď jsem zapomněla od koho.
0: Jiřího Schillingera.
1: Jo, od Jirky Schillingera, no vidíte. A bude pro vás a pro všechny, co poslouchají, jako obvykle.
0: Ale tak předpokládám, že když jste chtěla tento song, tuto písničku, že se máte. Máte se dobře, viďte.
1: Jo. Já jo, ale už dlouho nezazněla, taky proto ji chci.
0: Výborně, tak vám ji rádi zahrajeme. Mějte se hezky a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Nasledanou.
0: 22 155 37 22. Písničky na přání.

0: Po parketách nám doklouzala nožka a klouzat teď bude na vlnách Českého rozhlasu Liberec pro změnu jazyk. Na telefonu pan David, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne taky.
0: Odkud nám voláte?
1: Z Prahy.
0: Tak, jakou budeme chtít do Prahy zahrát písničku?
1: Tak dáme třeba Severní vítr je krutý a bude to proto jsme rádio, hlavně protože jsme to nejlepší rádio na světě a pro vás a pro všechny posluchače.
0: To se nám moc hezky poslouchá, tak díky za vaše slova, naslyšenou. Teď jedna filmová Severní vítr do Českého rozhlasu Liberec si o písničku na přání můžete zavolat i vy. Číslo 22 155 37 22.

0: Severní vítr je krutý, určitě jste si tím vzpomněli i na film Vrchní prchni, tak jedna krátká ukázka pro usmátí.
1: No tak kolega, už jsem vám představil, panstvo. Teď si ještě prohlédněte mě. To víte, falešný vrchní nám řádí jako mor.
2: Ale my vás známe, pane Pištělák. Hele, kolik myslíš, že vyfasuje, až ho chytnou?
1: No, kdybychom ho soudili my, dostane do životí. Ale u nás mu pšenka nepokvete. Ústí není práva, víte, panstvo?
3: Že ústí? Správně, u nás ústí neprojde.
0: A u nás v Českém rozhlase Liberec teď projde Česká lípa. Tam zdravíme paní Alenu. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honziku. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec a váš do redakce. A přála bych si písničku jen tak pro radost od Ivety Bartošovy. Málo mě zná.
0: A jak moc se znáte vy film Vrchní prchni?
4: Jo, to je už odrovačka úplně.
0: To je pravda, oni to dávají pořád dokola a všechny pohádky také
4: já
0: několikrát za rok.
4: Já už na televizi, protože dívá se manžel, ten to může vidět 10krát a houby si pamatuje, ale nemá Alzheimer, to ne. On si to pamatuje, usne u toho, ale já už to nechci vidět, že já si pamatuju všechno.
0: Tak výborně, tak my vám k tomu dobrému pamatováku zahrajeme Ivetu Bartošovou. Mějte se fajn a naslyšenou.
4: Vy taky, Honziku, naslyšenou.
5: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
6: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
5: Chystáme oslavu plnou legrace.
6: To se mi líbí.
5: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
6: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
5: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
6: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
5: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Za 3 minuty bude 17:30, s vámi je Český rozhlas Liberec a hrajeme vám na přání. A dovolala se k nám paní Jaroslava, tak zdravíme do Frýdlantu, dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne i vám, Honzo.
0: Iveta Bartošová nám zpívala, že jednoho ráda má. Koho máte ráda vy?
1: No, tak víte co, nejradši mám přírodu.
0: A vidíte, já myslel, že řeknete Český rozhlas Liberec.
1: No to taky, ale víte co, člověk, když jde rád do přírody, tam má aspoň klid, jo, tam bere tu atmosféru, prostě z lesa, že jo, je to takový krásný pocit.
0: Tak já vám to odpustím, že jsme až na druhém místě po té přírodě, co od nás budete chtít slyšet?
1: No od Jiřího Suchýho, nechala jsem to na vás, písničku. Protože má taky ty narozeniny, že jo, tak aby tady ještě mezi náma hodně a hodně zůstal a vydrželo mu to jak teď, do teďka, takže je to skvělý, že tu s náma je, takže bych mu chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a hodně plného elánu do života.
0: Děkujeme za přání, mějte se hezky paní Jaroslavo, naslyšenou. Taky.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A pokud si chcete Jiřího Suchého připomenout, vysílali jsme s ním i hvězdné návraty a najdete je třeba v archivu na našem webu liberec.rozhlas.cz, tak si je poslechněte. A teď už od něj blues pro tebe, tak poslouchejte.
2: Poslední.

0: Oslavenec Jiří Suchý na vlnách Českého rozhlasu Liberec. A na telefonu máme dalšího volajícího, pan Jirka ze Suchovršic. Dobré odpoledne.
1: Já vás moc zdravím, pane Honzo. Dobrý den.
0: Tak jako od nás budete chtít slyšet?
1: Já bych vás dneska hrozně rád poprosil, já už jsem dlouho neslyšel, vlastně z posledního alba od Richarda Millera a písničku Julia Roberts. A já bych tuhle tu písničku věnoval zkrátka nám všem, co si užíváme, a zatím to doopravdy vypadá na poslední takto krásný víkend. Hlásej teda, že by to mělo být až do středy, no ale prostě o víkendu doopravdy, že hlásej kolem nějakých těch 23 stupňů, jak jsme se pak bavili někde ve čtvrtek, se to má zlomit. Takže ať užíváme tohleto krásné počasí, ať grilujeme, cestujeme, výletujeme, taky nám všem, co se těšíme, protože je doopravdy jasná obloha, že by mohl být krásně vidět Saturn. Takže určitě, když budu mít štěstí, rád bych se taky podíval vám všem do Českého rozhlasu Liberec, no a samozřejmě nám všem fandům našeho extraligového týmu, protože konečně nám začala extraliga letního hokeje, tak máme aspoň opět na co koukat.
0: Mám na vás zákeřnou otázku.
1: Povídejte.
0: Dokdy odhadujete letošní grilovací sezónu?
1: O, tak jako, Honzo, já jsem právě říkal, pokud bude ještě nějaký ten víkend do nějakých těch 15 stupňů, což zatím vypadá, že ten říjen by takhle měl být až do konce října a bude nějako takhle polojasno, tak ještě nějaká grilovačka určitě bude, když by náhodou přiložíme si pak nějaký, jak se říká, ty prkínka, uděláme si pak aspoň vohýnek a bude nám fajn.
0: Tak ať je vám fajn s Richardem Millerem, kterého vám právě teď hrajeme. Mějte se hezky, pane Jirko, pozdravujte
1: vás. Mějte se krásně, pane Honzo. Děkuju, tak pozdravuji do Liberce, na shledanou.
2: 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca.

0: Richard Miller na přání podle pana Jirky, našeho grilovacího kráje. Tak zdravíme do Suchovrčic a teď pozdravíme do Kuřevod paní Barboru. Dobré odpoledne, vítejte.
1: Krásné odpoledne přeji i všem posluchačům krásné odpoledne. A pustíme si písničku, prosím, od Evy Farné, Boky jako skříň. To si poručila babička Maruška z Friedlandu, takže jí to posíláme. A posíláme to i Jarušce a všem posluchačům a vám do studia.
0: Tak slyším, že minimálně vaše babička si z vás udělala takovou tiskovou mluvčí.
1: Přesně tak, já jsem ji nabízela, ať zavolá sama.
0: Tak ještě, že vás má, aby si mohla poslechnout Evu Farnou. Tak my vás pěkně zdravíme, užívejte sobotní odpoledne, užívejte i neděli a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Vy taky naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec.
3: Mám prostě odpad.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Liberec a dál vám hrajeme na přání. A pokud si správně pamatuju, tak už jsme byli ve Frýdlantu, v Podhoře, v Srchovršicích, byli jsme i v Kuřivodech nebo v České Lípě. A teď míříme do Dolní Suché za paní Věrou. Dobrý podvečer, vítejte.
1: Dobrý podvečer. Já bych poprosila písničku trošku o létání, protože bych ji chtěla věnovat Aeroklubu Liberec za dnešní překrásný zážitek, který nám poskytli. A musím říct, že jsou to opravdu lidi na svých místech, svým strojům rozumí. A chci jim poděkovat za všechno. A tím ten knipl pevně drží, ať ho pevně drží, ať nalítají ještě hodně, no kilometrů asi ne.
0: Hodin se létá.
1: Hodin, že jo, hodin, ano. No a musím teda říct, že kraj z ptačí perspektivy tenhle Liberecký je překrásný, opravdu.
0: Měla jste tu možnost ho vidět?
1: Ano, a je to opravdu zážitek, je tady překrásně.
0: A kam vás vzali pánové letci?
1: No, nad naším domem Liberec je štět a kousíček tady stranou ještě jako k Polsku, no krásný, opravdu.
0: Tak to je paráda, že jste se mohla podívat na svůj dům z ptačí perspektivy. Tak my vás pěkně zdravíme, společně jsme vybrali Helenu Vondráčkovou z Hůru k výškám, tak ať to pánům a paním letkyním, letcům případně pěkně v Hůru k výškám létá. Mějte se hezky a díky za zavolání, naslyšenou.
1: Já taky děkuju, naslyšenou.
0: S vámi je Český rozhlas Liberec a hrajeme vám Helenu Vondráčkovou. Dobrý podvečer.

K výškám do oblaků jsme se vydali s Helenou Vondráčkovou a byl to pozdrav všem letcům a letkyním z Liberce od paní Věry a bylo to moc hezké povídání. Je 17.49 přesně, před námi jsou poslední minuty písniček na přání a tak musíme stihnout ještě kouknout také do e-mailu, kde nám během vašich telefonátů se nahromadilo hned několik zpráv. Tak to nebudu zdržovat, ať to všechno stihneme. Píše nám paní Silvie a to mě zaujalo. Tento týden jsem byla v Bratislavě soutěžit v pořadu Duel na slovenské televizi a měla jsem tam jednu velmi aktuální otázku na ženské jméno v názvu písně slovenské zpěvačky Adély. A věděla jsem, tak to vám gratulujeme. Ta píseň se jmenuje Nicole Kidman, tak mi ji zahrajte. A Bohumilu k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Silvie z Prahy. A tady je od nás od Českého rozhlasu Liberec, Adéla.

Písnička od slovenské Adély od paní Sylvie pro vás, pro všechny posluchače a také pro naši účastnici televizní hry, jak nám prozradila ve svém e-mailu. Tak vás zdravíme a hrajeme dál z vašich e-mailů. Pan Pavel si napsal od stanice Svět od Lucie Vondráčková pro svoji milovanou maminku, tak rádi vám jí féteru Českého rozhlasu Liberec hrajeme a pěkně vás zdravíme 7 minut před 18. hodinou. Konečně.

0: Je 17.56, písničky na přání jsou téměř u konce. Ještě před zprávami ale stihneme vyplnit ještě jedno vaše hudební přání. Paní Hana si napsala o kapelu Ariem a posílá ji všem posluchačům. Tak my pěkně děkujeme za sebe, děkujeme i za vás, za všechny posluchače a hrajeme. Jan Holub se zároveň loučí, přeji vám klidný zbytek soboty a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lesy České republiky obnovily většinu oblastí v Libereckém kraji zasažených kůrovcem. Kraj ukončil posuzování záměru stavby AI kampusu v Ralsku. Žádost stáhla firma sama. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta část nouzových zásob ropy a nafty. A neděle bude zpočátku oblačná, postupně zatažená, na horách výjimečně slabé přehánky a teploty vystoupí nad 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Po kůrovcové kalamitě zasadili lesníci z dobrovolníky miliony nových sazenic. Při akci Den lesů nové generace výsledek představili veřejnosti. Lidé mohli na 7 místech v Česku vidět nové stromy, dozvědět se o projektech na zadržení vody v krajině a dalších opatřeních proti suchu a povodním. Jedno z nich bylo ve Svoru na Česko-Lipsko v Lužických horách. Pokračuje severočeský ředitel Lesů České republiky Václav Bašta.
2: Jsme pozvali návštěvníky do lesa a veřejnost, aby se společně s námi vrátila místa, která jsme v době těsně po kůrovcové kalamitě společně s nimi obnovovali. Aby jsme jim dokázali, že jsme náš závazek lesy opět obnovit po kalamitě splnili.
0: Výsadbu po kůrovcové kalamitě v Libereckém kraji chtějí mít lesníci hotovou do konce tohoto roku. Pražská společnost Ralsko AI Campus požádala o ukončení posuzování projektu zvažovaného datového centra pro umělou inteligenci v Ralsku na Českolipsku. Český rozhlas to zjistil v informačním systému EIA. Firma žádost podala v půlce srpna a nyní sama stáhla. Důvody zatím její vedení nezdělilo.
3: Firma chtěla datové centrum pro umělou inteligenci stavět v Kuříbodech na pozemku o velikosti přibližně 6,5 hektaru. Mělo tam být 6 datových bloků s odběrem 86 MW. To je zhruba tolik, kolik odebírá město Liberec. Podle vedení města projekt nemá podporu obyvatel. Liberecký kraj také žádal posouzení možného střetu s jinými velkými projekty v oblasti. Z Ralska Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Profesionální hasiči v Turnově začali využívat novou základnu v integrovaném výjezdovém centru. V areálu části Vesecko vznikly 3 základny. Kromě hasičů budou sloužit taky záchranářům a dopravní policii. Stavba základny stála 265 milionů korun. Většinu nákladu zaplatil Liberecký kraj. Ministerstvo vnitra na stavbu přispělo 100 milionů korun. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
1: Počasí.
0: A noc bude jasná s teplotami, které poklesnou na 9 až 6 v údolích až na 4 stupně Celsia. Ráno čekejme skoro jasno až polojasno, přes den postupně oblačno až skoro zataženo, během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat zpočátku slabý proměnlivý, odpoledne se změní na severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na silnici 2784 na silnici 3. třídy v Krištofově údolí havaroval motocyklista. Na místě jsou všechny složky záchranného systému, očekávejte tam komplikace a zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule jsme připomínali mimořádný gala večer, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned 2 vítěze, a to za rok 2019 a 2020. Stali se jimi Jiří Suchý a Jan Přeučil. Dnes nabídneme pohled do zákulisí tak, jak ho zaznamenali Jana Kudivejsová a Zdeněk Novák.

0: Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák
1: a Jana Kudivejsová.
0: Jsme v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. V loni jsme tu nemohli být kvůli covidu, letos se to všechno povedlo, tak jestli dovolíte, tak vás provedeme šatnami a takovým bufé naším.
1: Ano, jdeme se podívat, jak se všichni připravují. Vlastně my si to vynahradíme, protože my budeme vyhlašovat dvojnásobně, právě protože to loni nemohlo být, tak tentokrát 24. i 25. ročník, všechno najednou.
0: Co pozoruješ teď?
1: No teď pozoruju zvukovou zkoušku Jitky Zelenkové, slyšíš? Myslím, že to pěkně šlape. Pozoruju květiny, které jsou připravené pro hosty a jdeme nahlédnout, jestli už je někdo v šatnách.
2: Díky do minus jedničky, jako no.
3: Díky do minus jedničky, OK, to si pohlídám.
4: A já si nastavím luf si na nějakých asi minus 14 nebo minus 17.
2: Minus 17, jasně.
4: Dobrý.
0: V produkci je Tomáš Peterka, který teď hlídá co?
2: Teď zrovna jsme řešili, jak moc hlasitě budeme hrát na YouTube.
0: Mm-hmm. Ono to jde nejenom do vysílání, nejenom tady pro diváky v sále a ještě na sítě. Takže člověk to musí hlídat všechno třikrát.
2: Těch věcí, které musíme pohlídat, je tolik, že já je neumím ani vyjmenovat.
1: A ještě bych měla jeden dotaz, když je to šarmantní gala večer, tak ty máš teď na sobě šarmantní bílou mikinu s logem Českého rozhlasu, dáš se ještě do gala?
2: Mám černou košili s bílým štemplováním, mám proužkovaný oblek, smoking nemám tedy, ale ano.

0: zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Naprosto bez přípravy právě přicházející zpěvačka Jana Chládková. Ahoj.
1: Ahoj, zdraví.
0: Tak jsme otestovaní očkování, můžeme si dát polibek na přivítanou. Jana Chládková, moderátorka Noční linky, zpěvačka.
2: Ano, takže tady zazní právě ten zpěv. Já jsem se dívala do scénáře, že se bude začínat písní Život je jen náhoda.
1: Je to přesně tak. Moje srdeční záležitost s Big Bandem Českého rozhlasu, takže úžasný, těším se na to.
0: S Big Bandem zpíváš poprvé nebo už máš nějakou zkušenost?
1: Zpívám úplně poprvé, byla to premiéra, takže jsem se hned kapely ptala, protože to je takový lakmusový papírek, jestli dobrý, a oni dobrý, tak snad, držte mi palce.
2: Určitě, budeme držet, no a jsme na šarmantním gala večeru, takže se nabízí samozřejmě otázka, co pro vás znamená šarm a kdo je pro vás šarmantní člověk?
1: Já si myslím, že to je člověk, který je slušný, kultivovaný a je s ním i občas legrace.
0: A pak taky pro mě je šarmantní, když dáma nebo muž umí zpívat. A to Jana umí. Já myslím, že si vyhladověla po vystupování, ne? Hodně po tom covidovém období.
1: Tak musím říct, že ano. Prostě těším se na publikum a doufám, že bude hojné.
2: Tak určitě budete mít pěkně zblízka u stolečku, no a k šarmu patří taky to, že samozřejmě žena chce nějak vypadat. Jak se připravujete třeba po téhle stránce na takové večery, jako je ten dnešní?
1: Tak většinou zjistím, že nemám co na sebe, to asi každá žena, vyhážu půl skříně a pak si něco vyberu. Přesně tak to dneska probíhalo.
0: Těšíš se tady na někoho z vystupujících, z oceňovaných, co s někým se znáš přímo, že si hned popovídáte?
1: Těším se na ně na všechny. Jitku Zelenkovou, tu už jsem pozdravila, s tou se známe leta, mám jí moc ráda. Dana Bartu, s tím jsem se seznámila až tady, takže to jsme se představili. No a na ostatní, kteří budou oceněni, já je nemohu samozřejmě prozradit ještě teď v úvodu, tak celou řadu z nich znám a moc se těším na popovídání.
0: Tak teď už nebudeme Janu zdržovat, protože se musí ještě více přikrášlit před tou úžasnou písničkou, kterou tak miluje Život je jen náhoda.
1: Naslyšenou.

0: zákulisí ankety Šarmantní osobnost roku. S Janou Chládkovou jsme si před chvílí popovídali a Jana Chládková říkala, že má moc ráda Jitku Zelenkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, já, když to říkala Janička, tak to asi bude pravda.
0: A jestli pak jste spolu někdy zpívali, nebo jenom kolegyně?
1: Ne, jenom kolegyně a potkávali jsme se víceméně v Českém rozhlase.
0: My jsme vás tak zaskočili, promiňte, zrovna jste sešla ze zvukové zkoušky, všechno bylo v pořádku?
1: No, absolutně. A já jsem ráda, já jsem zkoušecí typ, tak já jsem ráda, když si vždycky všechno můžu vyzkoušet.
0: Vidíš to, někdo má rád poctivou přípravu ještě dneska.
2: Ano, já taky. No, ale vy teď máte namířeno do šatny, to znamená, že už asi přijdou na řadu finální přípravy a finální úpravy.
3: Čas.
2: Ještě čas. Tak kolik je do začátku? 2 hodinky?
0: No, už ani ne.
2: No, už ani ne a Jitka Zelenková má čas, tak to je paráda. No a můžete nám přiblížit, jak to vypadá u vás v šatně, kdy se třeba začnete oblékat a tak?
1: No, vzhledem k tomu, že já mám oblečení celkem jednoduchý, protože já nenosím velké večerní toalety, jak je o mě známo, ale začínám vlasama. Což také není překvapivé, protože ty mě prostě dají vždycky zabrat, aby ta hlava moje chlupatá, kudrnatá vypadala prostě tak, jak má. A v podstatě mě nejvíc zabere ta hlava, aby byla sice kudrnatá, chlupatá, ale aby to vypadalo, aby to nebylo jak prostě nějaký vlčák, prostě pes, který vylez nějakého roští.
2: A budete dneska kudrnatá tak, jak vás máme rádi, jak se nám líbíte nebo žehlíte někdy?
1: Ne, já nikdy. Ne. Nikdy. To jsem žehlila ve 20, jsem to zkoušela. To ve 20 znamená, to jste ještě nikdo z vás nebyl na světě, si myslím, s vás dvou, ne, tak to bylo v roce 70 třeba. Tak to byla taková móda, že jsem si žehlila takhle tu ofinu a dávali se takový příčesky. A já jsem se
2: prošla
1: různými, samozřejmě na krátko a na dlouho a různý melíry a blondětý paruky a různý rovný paruky, ale prostě to je moje přirozenost a hlavně nosím logo na hlavě, takže je to moje značka a už to si myslím, že nebude jinak.
0: To jsou různé trendy u vás, dám samozřejmě, já se přiznám, že se v tom trochu ztrácím, trendy jsou i v muzice, i v hudbě, ale stejně, já myslím, paní Jitko, že tohle, co teď v povzdálí slyšíme, ten swing, že ten prostě vždycky přetrvá a vždycky bude takovou tou třešničkou na dortu a bude to lesklé, krásné, zlaté v naší hudbě.
1: Rozhodně a zpívat s big bandem je vždycky veliká radost. A když už jste byli u těch trendů, tak víte, co je trend? Prostě dobrá hudba. To znamená, že jakéhokoliv samozřejmě žánru a tak dále, když se to dělá s chutí a dobře a se radostí. No a co se mě týče, tak já ten swing samozřejmě miluju, protože já jsem swingem začínala. Někteří samozřejmě mě spojí jenom s písničkami, ale já jdu takové dvě cesty. Jedna je ta baladická a písničky vyprávěcí pomalá, druhá je swingová.
0: Závěrečná otázka pro Jitku Zelenkovou, abychom už ji nezdržovali. Když řeknu slovo šarm, co vám jako první naskočí?
1: Jan, no představte si, že mě nenaskočí žena, ale vždycky muž. Protože když muž nemá šarm a třeba je v nějaký pozici, kde by ten šarm měl působit na davy, jo, a měl by ovládat, tak pakliže mu chybí šarm, tak je to ztracená věc, ale já si myslím, že samozřejmě u žen je to tak velmi důležité a dokonce si myslím, že šarm je důležitější než povrchní ta krása zvnějšku. Šarm prostě je nejdůležitější, to je bod číslo 1. A ještě mám na to jeden výraz, já říkám, já toho člověka přemluvím, tak já říkám, já toho člověka ušarmuju.
0: Paní Jitka Zelenková v našem pohledu do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Tak ať to zpívá, ať se máte báječně.
1: Vy taky, hodně zdravím, mějte se fajn.
4: Naschledanou. Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil Šarmantním osobnostem roku 2019 a 2020.

0: Zákulisí šarmantní osobnosti roku.
1: Dan Barta si ještě zpívá po zvukové zkoušce, protože teď jste to všechno vyzkoušel s Big Bandem Českého rozhlasu a Vladu Valovičem. Jak to šlo?
2: Docela dobře. Tak chlapci mají noty a já naštěstí ještě pořád pamatováka.
0: Tak to je dobré slyšet. Dane, jak vy se díváte na takové tyhle veliké akce, jako je šarmantní osobnost, třeba v kontrastu s nějakým klubovým vystoupením? Co máte radši?
2: Jakou nešarmantní osobnost? Já nevím, to se nedá vlastně říct, ale když člověk hraje svoji muziku pro lidi, kteří přijdou na jeho koncert s tím, že se tak jako těší, že tam proběhne nějaká interakce a uslyší ty věci, které mají rádi, tak je to vlastně takový trošku jako jiný typ jako produkce, řekněme, než je to, že člověk přijde jako host, udělat do jistý míry kulturní vložku v okamžiku, kdy o něj zas až tak nejde, protože jsou tady lidi, kteří přebírají nějakou cenu a tak dál. Takže je to jako jinudy. Tak já jsem tady trošku jako řekněme taký 6., 7. kolo uvozu, na rozdíl od svého koncertu, kde jsem motor.
0: To byste se divil. Znám spoustu návštěvníků, kteří sem dnes přijdou a mluvili o vás, že jdou kvůli vám.
2: No, tak to budou ti ocenění smutní, nebudou?
1: Ale to vás musí přece těšit.
2: A jo, je to fajn, já se to snažím jenom tak jako zlehčit, že na tuhle otázku se odpovídá jako složitě.
1: My si tady děláme vždycky takovou malou anketu, protože jsme na šarmantním gala večeru. Kdo je podle vás šarmantní, nebo co je podle vás šarm, kdo je pro vás šarmantní člověk?
0: Já vím, že když jsme tu vyhlašovali třeba Radovana Lukavského, tak si to všechno nastudoval v encyklopediích.
2: Jako šarmantnost jako pojem, jo? No. Tak já nevím, tak šarmantní asi chlápek, který už není 11-letý, má nějakou zkušenost životní, velmi pravděpodobně se umí chovat k dámám takovým tím trošku anachronickým už dneska způsobem. To znamená, že je dostatečně charismatický a dostatečně sexy. Možná by mohl mít i nějaký ty peníze, protože šarmantní a sexy může být chlápek klidně brďo, a když má prázdnou kapsu, tak to za chvilku vyšumí. No a nějaká ta šedina se vždycky hodí a životní zkušenost v tom smyslu, že za ním stojí nějaká práce, při který prokáže nějaký důvtip, bystrost, společenskou obratnost, vysokou sociální inteligenci, to se všechno počítá.
1: Šarmantní chlápek podle vás a šarmantní žena?
2: Šarmantní žena je krásná, hodná, chytrá, úspěšná a bohatá.
0: Dan Barta, díky.
2: Rádo se stalo.

0: Posloucháte Český rozhlas.
1: A my dál procházíme zákulisím šarmantní osobnosti, šarmantního gala večera. Teď stojíme před šatnou Lady Klokočníkové.
0: Autorky tohoto projektu, moderátorky a každý rok, když se koná šarmantní osobnost, tak ťukáme. Tak zaťukáme.
1: Ano, je to taky ozdoba tohoto gala večera, no samozřejmě, tak počkej, já půjdu první, dámská šatna, tak já jdu první.
0: Jo, kdyby tam bylo nějaké negliže. Lucie Gibodová-Hrušková líčí tedy Ladu Klokočníkovou a to si nemůžeme nechat ujít práci profesionála.
1: Ano, takže teď přijde na řadu co? Make-up?
2: My jsme právě začali a po celém dni paní Klokočníková potřebovala občerství, takže jsme zatím sundali make-up. To byla první práce a teď právě s fantastickou paletou make-upu začínám dávat základní make-up, aby vypadala paní Klokočníková čerstvě, odpočatě, protože si říkáme, jak byl ten rok vlastně náročný.
0: No, to je pravda. Mimochodem, když vidíte mě chlapa, líčíte často chlapy?
2: No, tady bych mohla jedno věc.
0: Jo, tam je beďar, no, řekněme si to upřímně.
2: Jedno věc zrovna na čele, tak s dovolením to si nenechám ujít, ano. Ale ano, takhle asi se dělají malé detaily.
0: Vyfasoval jsem si kousek taky make-upu.
1: Vidíš to, hnedka ti to víc sluší. No a říkala vám už Lada, jaké má šaty připravené, jak budete barevně ladit to líčení?
2: Ano, paní Lada mi to naštěstí ulehčila, protože ona už je v modelu, který je krásný, černo zlatá kombinace s úžasnýma elegantníma legínama kalhotovýma. Velice jsem to pochválila, protože paní Ladu znám v dlouhých šatech, protože se těchto akcí účastním, tak ji znám stále v dlouhých šatech a tentokrát má opravdu šmrnc a jiskru. Postavičku si udržela nádhernou, počas pandemie nepřibrala, ale jo, to zase pamatuju.
3: Takže výborně. Říct, já jsem se chtěla trochu přiblížit k našemu pódiu, protože na něm budou samí pánové téměř. A tak jsem říkala, musím držet basu. A tak letos jsem poprosila Jitku Šedovou, Jitko, prosím tě, něco do pánského stylu. Takže proto ty kalhoty.
1: Navíc zlata, zlaté slunce a vlastně i vůbec bych řekla, že tyhle ty odstíny a ta lesklá je teď in.
2: Absolutně, protože to je takový metalový nádherně, takže na tom pódiu u těch bodovek, u těch krásných světel na pódiu bude určitě zářit, paní Lada.
0: No, je pravda, teď si uvědomuju, že my jsme vždycky šarmantní osobnost měli na jaře. No. A letos poprvé, protože tady byly ty nepříjemné záležitosti vlastně takhle v říjnu.
2: Ano, je to posunutý, ale na druhou stranu vlastně máme téměř jarný den, protože je krásně slunečno, myslím, že je 15 stupňů, no. Neuvěřitelný.
1: Ono vůbec máme několik poprvé, třeba poprvé vyhlašujeme dva ročníky najednou.
3: No, bude to náročné, bude to delší, bude to dvouhodinový přímý přenos, no a já se ještě vrátím k tomu oblečení, oni jsou to barvy podzimu, když se tak podíváte, takové ty hřejivé, teplé, které k podzimu patří, tak snad to na jevišti také bude vidět. Ale zůstanu ještě u Lucie Gibodové-Hruškové, já jsem nesmírně ráda, že mě líčí právě tahle ta krásná dáma, protože nic lepšího bych si v České republice nemohla přát.
0: No tak to zní krásně. Já jako chlap si říkám vlastně, jaké druhy líčení asi jsou pro vás profesionální vizážistku. Filmové, divadelní, jevištní, pro fotografování, tak tohle jevištní.
2: Toto je jevištní, ale ještě stále, protože už si mezi náma spíš kamarádský vztah, tak to beru jako líčení dobré kamarádky, aby byla krásná.
1: No a jsou nervy trošku jako špagáty?
3: Jsou velké nervy. Letos obzvlášť, protože teď jsou nervy, jestli všichni přijedou. To je asi to největší. No a potom to ustát. Ustát dvě hodiny na jevišti, pamatovat si, kdy kdo jde, kdy kdo jakou dostává cenu. Není to jednoduché. Není.
1: Vůbec je to po dlouhé době taky setkání s našimi posluchači, protože budou tady diváci, konečně se můžeme všichni potkat. Je to určitě i velké těšení.
3: Na to se velmi těšíme. Máme i posluchačské otázky, takže ty jsme připravovali, pilovali se Zdenou Kabourkovou, srovnávali. Uvidíme, na které dojde a hlavně uvidíme, co nám na to řeknou naši hosté. Těšíme se na to určitě.
0: My odcházíme, aby nezůstala namalovaná jen půlka obličeje. To by bylo špatné, přeci jenom čas se nám krátí. Díky Lucii Gibodové-Hruškové za to, že mě udělala ten ťuplík na čelo a za to, že nalíčila Ladu.
2: Já děkuji za tuto možnost a určitě si taky ráda užiju tento večer.
4: Posloucháte reportáž ze zákulisí gala večera, který patřil šarmantním osobnostem roku 2019 a 2020.

0: Zákulisí šarmantní osobnosti roku, Zdeněk Novák.
1: Jana Kudivejsová a právě přicházejí další hosté.
0: Spatřili jsme muže v gala, kterého lze označit směle za šarmantního. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, kraním, dobrý večer. A před všemi svůj oblíbený klobouk svekám.
0: Ano, pane Přeučile, my už jsme se tady setkali několikrát. Ano, ano. Vy jste častým návštěvníkem šarmantní osobnosti roku, ale Jana tady natáčí poprvé, tak se ptej. Já už jsem se na všechno zeptal.
1: Aha, tak na co bych se zeptala, když vás čeká taková událost, jako je ta dnešní? Máte

0: Je na přeučila, kde se o těch kloboucích povídá, takže klobouk je klobouk.
1: Jak se těšíte na dnešní večer? Opět ve společnosti dalších šarmantních osobností?
0: Tak tady vždycky večer, já už jsem tady po několikáté, jsou příjemné, milé a je tu ohromná neopakovatelná atmosféra.
2: Pane přeučile, všimnul jsem si, že tu přibyl mužný vous.
0: Já? No, tak ten vous, který mám, ten je jenom proto, protože točím takový velice zajímavý film, který se jmenuje Circus Maximum. A hraje tam roli principála a abych se nemusel lepit jako dlouhý plnovous, tak mám takovýto plnovous pro roli natočený. A ten film je velice zajímavý, je z cirkusového prostředí, optimistický a je tam krásné motto toho filmu, který říká ten principál, kterého já hraju, mládí nekoupíš, stáří neprodáš.
2: Jo, tak to je pěkné. Já si vzpomínám, že moderátorka Marie Tomsová mi říkala, že tam měla nějakou roličku a že tam panovala báječná atmosféra na natáčení.
0: Ano, Marie Tomsová tam byla, vytvořil se takový rodinný tým a myslím si, že to bude zajímavý film, který osloví velikou širokou vrstvu diváckou.
2: My jsme moc rádi, že jste přijeli s vaší ženou Evou, ta nám někam zmizela, zovíte šatny a to. A tady je paní Eva, dobrý den, my jsme vás teď zmínili, nijak nepomlouváme, samé dobré věci, ale musíte se taky ozvat určitě do našeho natáčení.
3: Určitě ráda a na tohle akci přijíždíme vždycky rádi, vždycky je nějaké krásné překvapení, uvidíme jak dnes.
2: Sluší vám to.
3: Děkuji, to každá žena slyší ráda, dokonce i muž určitě.
0: Mojí Evice to sluší vždycky.
1: Paní Evo, pan Přeučil nám teď svěřil, co ho pracovně vytížilo v posledních dnech, že natáčí. Co zaměstnává vás?
3: No, já hraju vlastně každý den divadlo pro děti a teď připravujeme nový pořad 10 klobouků Jana Přeučila a bude tam i jako hodně písniček, takže teď jsem je nacvičovala.
2: Ale vy jste rádi, vždyť si to vezměme, že spousta měsíců byla takových plonkových, nic se nesmělo, takže teď s plnou sílou do toho.
3: Rozhodně jsme rádi, jsme velice pokorní a rádi jezdíme, protože to publikum ještě víc nás očekává.
2: Jan Přeučil, Eva Hrušková, propouštíme vás do šatny a už se nenechte rušit.
3: Ne, je to krásné, děkujem.
0: Věříme, že strávíme všichni a i posluchači, kteří budou poslouchat tuto relaci, příjemný a milý, láskyplný večer.

Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantním osobnostem roku 2019 a 2020.

0: zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Já jsem zaslechl, že profesor Pavko se ptal pana Grigara,
1: kolik hvězd vidíme na obloze, tak při optimálních podmínkách slyším 2500 hvězd a ptám se, kolik z toho pan Grigar zná, a byl velmi skromný.
0: Možná, než se vydáme za Jiřím Grigarem, tak se zastavíme u Jiřího Suchého.
2: Večer, pane Suchý, moc vás tady vítáme. Jak se těšíte na dnešní večer?
3: No, já se těším na dnešní večer dost. Už taky proto, že jsem zvědavý vždycky, jak to dopadne, jaký to bude a tak, takže je na co se těšit.
0: No, za loňský rok víme, jak to dopadlo, jen jste přišel o svůj extra večer, protože tu byl covid, takže letos vlastně taková dvojnásobná porce v dobré společnosti.
3: Tak takhle na to budu pohlížet.
2: No a dnešní večer má podtitul Večer spřízněných duší. Kdo jsou vaše spřízněné duše?
3: No, spřízněné duše jsou hlavně ti, kteří mají rádi to, co dělám, to znamená ten humor, který jako provozuju, písničky, který mám rád, tak ty považuji za spřízněných duše.
0: Pane Suchý, vy už něco pamatujete, tak mě řekněte, u nás v Česku, je humoru pořád stejně, nebo ubývá, anebo se mu daří stále lépe?
3: Já mám pocit, že je to teď takový nějaký přechodný období, že to není přesně ono. Je pořád, humor je věčný, že jo, takže on je taky pořád přítomný, ale nevím, ale já jsem stařičkej člověk, takže já tady plácám něco podle svých letitých zkušeností a ono je to všecko jinak. Možná, že jsme právě na ohromným vrcholu českého humoru, ale mně to tak nepřipadá.
2: Vás naši posluchači zvolili jako šarmantní osobnost. Kdo pro vás je šarmantní?
3: No tak například já. No a zde přítomný pan Grigar, pan profesor Pavko.
0: Já vím, že vy jste s panem doktorem Grigarem přijeli trošku dřív do Hradce Králové, protože jste si chtěli dopřát trochu kultury.
3: Ano, výstavu pana Matušky. Já se s ním znám už dlouho léta a pan Grigar se s ním taky zná. Dověděli jsme se, že tady máme výstavu, tak jsme přijeli a prošli jsme tou výstavou.
0: No, my čekáme, až si dopovídá pan doktor Grigar. Podívejte, jak jsou v družném hovoru s Pavlem Pavkem. Na to se hezky kouká.
3: No, tak mají si co říct zřejmě.
0: Pan Pavko se ptal, kolik hvězd je viditelných pouhým okem. Prý asi 2500, že člověk zaregistruje.
3: Tak já to schválně přepočtu, až přijdu domů.
2: No a jste vy romantik? Rád se díváte na hvězdy?
3: Jo. Já jsem si koupil dokonce i dalekohled, ale tím jsem provozoval to, že jsem se koukal na měsíc a vždycky jsem si říkal, že si udělám procházku. Mezi těma kráterama jsem tak bloudil očima.
0: Pane Suchý, my vám přejeme hodně zdraví, dobře se bavte a ať humoru ve vašem okolí neubývá.
3: Děkuju, budu se sám o to snažit.

proč jsem za sto let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: takový krásný společnosti.
1: Posloucháte Český rozhlas.
2: A my dál procházíme zákulisím šarmantní osobnosti, šarmantního gala večera.
1: Pan doktor Jiří Grigar, dovolíte, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Nebo spíš dobrý večer. My jsme se teď popovídali s panem Suchým, s panem Pavkem, který vznesl dotaz na počet těch hvězd.
2: No a protože vy celý život pozorujete hvězdy na nebi a my jsme na šarmantním gala večeru a tady se všech ptáme, kdo je pro ně šarmantní osobnost nebo co je podle nich šarm, tak kdo je podle vás hvězda?
3: No tak s tou mám hvězdu. To je zajímavé, protože jsou lidé, kteří si myslí, že hvězdy, které jsou na obloze, mají teda různé jasnosti. A my to počítáme v astronomii velice zvláštně, že nejjasnější hvězdy nejsou třeba první velikosti, ale jasnější je hvězda nulté velikosti a dokonce je jasnější hvězda minus první než ta nula. Takže jsou také hvězdy, které nejjasnější hvězda je Sirius, ta je skoro minus druhé hvězdné velikosti a ta zvítězila. Takže my máme záporná čísla.
1: Víte, co mě teď napadá, že když je někdo hvězdou, třeba jako celebritou, umělcem a pak už odejde, tak svítí ještě dlouho, pokud byla ta hvězda dobrou hvězdou. A to je stejné jako u hvězd. My vidíme svítit miliony let poté, co zhasnou?
3: To záleží na tom, jak je ta hvězda od nás daleko.
1: Když je daleko?
3: Když je hodně daleko, tak to vidíme s velkým zpožděním. Ta hvězda už dávno není a ona ještě pořád byl ten světelný povrch, on se loudá 300 000 km za sekundu. To je ve vesmíru teda opravdu teda hlemíždí rychlost. Takže se může klidně stát, že a dneska teda my nemáme jenom miliony let, ale můžeme mít i miliardy let a ty hvězdy ještě svítí a už dávno po nich není ani vůbec jako ve vesmíru ani potucha.
1: Tak to jsme otevřeli teď okna vesmíru do Kořan s Jiřím Grigarem, kterému děkujeme a přejeme vám hezky se bavte.
3: Děkuju a bavte se taky.
1: Pohled do zákulisí šarmantní osobnosti a finále.
2: Už se chystá vyhlášení, je to napínavé.
1: Gentlemen Singers už zpívají a vyspívají to jméno nejnovější šarmantní osobnosti.
4: Herec sámý, který toho spoustu namluvil, osobností šarmantní je pan Jan Přeučil.
5: Hey! Jan Přeučil!
1: Vy už to nějaký ten den víte, že se Jan Přeučil stal šarmantní osobností roku, ale diváci v sále se to dozvěděli v tuto chvíli.
2: Velký potlesk, velké gratulace.
1: Jan Přeučil už má v ruce kytici a zlaté keramické slunce, sklízí potlesk posluchačů a je kralující šarmantní osobností, i když vlastně dá se říct, že s Jiřím Suchým vládnou teď oba dva.
2: Ano, máme dva vítěze krásně vedle sebe.
1: No a zatímco Jan Přeučil tedy promlouvá k divákům, tak já tu teď mám, Jano, pojď taky na chvíli, ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiřího Kánského, tak co on říká na to dvojvítězství Jiří Suchý Jan Přeučil?
6: Jsem nadšen a troufám si říct, že to je jeden z nejlepších ročníků. Teď nemyslím jen tím složením vítězů, to bych si netroufl hodnotit, to vždycky rozhodují diváci, ale tím, jak to všechno perfektně šlapalo, hudební složka, jak celý ten večer plynul a nespadl řetěz a opravdu si myslím, že to je jeden z nejlepších gala večerů.
2: A teď už první reakce bezprostředně po vyhlášení. Míříme za Janem Přeučilem.
1: Pane Jene, my vám gratulujeme.
7: Já děkuju.
2: Gratulujeme moc. Co na to říkáte? Vítěz internetového hlasování i celkový vítěz 25. ročníku.
7: Dojalo. Velice mě to dojalo. Opravdu. To jsem v žádném případě nečekal.
1: Je to na vás vidět. Však jste byl v nominacích mnoho let zpátky, ale to se to povedlo.
7: Ano, tak to jsem velice rád. A všem moc a moc děkuji. A nesmírně si toho vážím.
1: No v čem je ten váš šarm? Nekriticky to teď zkuste říct.
7: No v čem? Snažím se být slušný, uctivý a slušný ke všem lidem a prostřednictvím slova v rádiu snažím se lidem odhalovat slovem krásu života.
1: Co byste vzkázal loňskému vítězi? On to byl letos takový dvouročník Jiřímu Suchému.
7: No, Jirkovi přeju všecko nejlepší a hodně zdraví a ať stále nám rozdává svou energii, radost a krásu života.
2: Moc blahopřejeme, moc si ten svůj titul užívejte.
7: Děkuji.
1: No, stejné zlaté krásy keramické slunce tady obdržel i Jiří Suchý. Nemůžeme zamířit za nikým jiným. Pane Suchý, dodatečně s ročním zpožděním gratulujeme.
8: Děkuju.
1: Máte velkou kytici a také zlaté keramické slunce. Kde bude? Jestli pak už tušíte, kam si ho doma dáte.
8: Jo, to vím. Já mám takové, tam je taková skřínka a na té mám trofeje celého života, ale už mě trochu přetejkají, ale vždycky se tam nakonec ta poslední ještě vmáčkne.
2: A co vy byste vzkázal teď svému nástupci vítězi 25. ročníku Janu Přeučilovi?
8: No, aby tu štafetu přijal, aby mě s ní nehnal a aby z ní měl takovou radost, jako já jsem měl z toho svého sluníčka.
1: A ta byla veliká. A doporučení pro další ročník, máte nějaký tip v rukávu, pro koho by mohli posluchači hlasovat?
8: No tak Jitka Molavcová, ta by si to zasloužila, ale skutečně, ale a velmi.
1: Za kým ještě zamířit? Tak Jiří Suchý už je v obležení kamer, možná za Pavlem Šporclem.
9: Já myslím, že to dopadlo skvěle, protože pana Suchýho loňského, tedy šarmantního, celoživotně mám neskutečně rád. Pana Přeučila taky, on si to zasloužil, už byl tolikrát nominovaný, i když v roce, kdy já jsem dostal šarmantní osobnost, tak on byl nominovaný a několikrát, takže já jsem moc rád, že to získal a opravdu on je nesmírně laskavý a hodný člověk.
1: Jste v dobré společnosti, vidíte.
9: Tak když se tady podívám na scéně, kde jsme všichni vyobrazeni, tak opravdu jsem v dobré společnosti a moc si toho vážím a mám všechny své kolegy tímto způsobem, můžu říct, velmi rád.
1: Držitel mimořádné ceny šarmu Daniel Stach. My vás zdravíme, Dané.
10: Já taky, dobrý večer.
1: Tak zaprvé, určitě je radost z téhle ceny pro Bujaré mládí.
10: Veliká, děkuji. Bujaré, to je zajímavé přídavné jméno, děkuji za něj.
2: No a co říkáte na vítěze 24. a 25. ročníku? Na své kolegy, dá se říct.
1: Co na nich můžeme obdivovat? Co na nich obdivujete vy?
10: Já myslím, že je ani nemůžu považovat za své kolegy, to je jiný vesmír, to je jiná hranice, to je něco, na co já se můžu z dálky dívat a užívat si. A to je, myslím, že to krásné, že nám dávají tu radost. Ať už v jakékoliv roli jsou, tak nám dávají tu radost. Doufejme, že to bude pokračovat dál.
1: No a ani letos na závěr nechybí vyhlášení.
11: Vyhlašuji 26. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
12: A tím se to rozjelo. Děkujeme. Velký poklad. Jan Přeučil od této chvíle.
13: To dám na konec.
1: No, tak jste slyšeli tu radost a radost měli i Zdeněk Novák
2: a Jana Kudyvejsová,
1: kteří vás provedli zákulisím vyhlašování Šarmantní osobnosti roku. Tak doufejme, že za rok zase naviděnou a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Nový převaděč vody pro Hradecko a Chrastavsko bude hotový během října. Dobrovolníci v Liberci vyráběli maskovací sítě pro ukrajinské vojáky. Němci si připomínají 36 let od znovu sjednocení. A zítřek čekejme zpočátku s jasnou oblohou, která se postupně zatáhne. Na horách se výjimečně přidají slabé přehánky. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Před dokončením je 12 kilometrů dlouhý přivaděč, který bude zásobovat pitnou vodou oblast Horního Vítkova, Uhelné, Václavec a Hrádku nad Nisou. Vodu tam bude přivádět z nové úpravny v Libereckém Machníně. Přivaděč jsou součástí opatření, která mají zajistit pitnou vodu pro oblasti v blízkosti polského dolu Turův. Těžba hnědého uhlí tam způsobuje pokles hladiny spodní vody. Podle generálního ředitele severočeských vodovodů a kanalizací Davida Votavy bude přivaděč uvedený do provozu příští rok.
5: Do Uhelný už máme propojeno, zprovozněno, odzkoušeno. Z Uhelný dolů do Hrádku se dokončují ještě nějaké věci a na objektech se dokončují nějaké věci. Ale předpokládám, že stavebně by to mělo být hotový do konce měsíce října. Pak následuje připravit všechny věci pro kolaudaci.
4: V provozu by měl být přivaděč podle Votavy v příštím roce. S výrobou vojenských sítí pro Ukrajinu pomohli dobrovolníci v Libereckém paláci Líbek. Sítě díky iniciativě Motanka putují do válečných oblastí, kde pomáhají s maskováním vojáků i jejich techniky. Kromě jednorázových akcí se lidé můžou do pomoci zapojit celoročně. V Jablonci nad Nisou, Praze nebo Teplicích, doplňuje zakladatel iniciativy Tomáš Novotný.
6: Ty síťky tady vyrobíme a pak je posíláme na Ukrajinu, tam je nějaký zákop a v něm je nějaký ten člověk, takže má nad sebou právě tuhle maskovací síťku, aby ho právě kryla před různými věci, jako jsou drony. Je to třeba Doněcká oblast, oblast kolem Charkova.
4: Autoři vítězných snímků na Mezinárodním festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec dnes převezmou ocenění. Pořadatelé jim je předají na slavnostním galavečeru v Libereckém Šaldově divadle. Zúčastní se ho i sportovní hvězdy jako judista Lukáš Krpálek nebo snowboardistka Zuzana Maděrová. Galavečer začne ve 20 hodin. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval před rozdělením společnosti a růstem radikalismu. Podle něj zemi hrozí rozštěpení jako v době meziválečné Výmarské republiky. Steinmeier to řekl v projevu u příležitosti 36. výročí znovu sjednocení Německa. Žádnou konkrétní stranu nezmínil. Ostře ale odsoudil dezinformační kampaně, za kterými jsou tzv. Trolové nebo krajně pravicoví i levicoví radikálové. Steinmeier v souvislosti s nedávnými regionálními volbami taky připustil, že část Němců nedůvěřuje politickému systému.
0: Počasí.
4: A v neděli bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Přes den čekejme postupně oblačno až skoro zataženo. Během odpoledne se na horách a na severu kraje výjimečně můžou přidat slabé přehánky. Teploty přes den vystoupí na 18 až 21 stupňů. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné Hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná Hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné Hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná Hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná Hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná Hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou Horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné Hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů, ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně chodkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň pět. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně se to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground nebo pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí a ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tady tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: No, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn, Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely i za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukové dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně i propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: To je jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže Tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: My jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím, a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačních oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra v neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co se teď zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená. Zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 000.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od PAK Research, že člověk, který má dokončenou střední školu za svůj život, přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Dobrý večer, co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišel ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila tými vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. V štipný závier, ktorým autori smety ukazujú, že majú blízko k jazykovým chríčkám. Tak, ať sa im tráni splní. Na príští požad mi a oni sa teší Goranka Oljačan.

0: hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celé. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety český předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dana Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

12. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Oviedu zhruba před 15 minutami.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla, je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, páslo, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka, no a zase jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že je oschvělé, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesněná, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Od květu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: pranostikářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden, 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A hlavně na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád. Takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale ty jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli, víš?
13: Tak já už napoju.
14: Vlázni, kam by si chodil?
13: Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se, něco si dáš mít, ne?
15: Jenže Máti mi kladl na srdce, abych tady nic nejedl.
14: A co ti má Máti, co kláš na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No.
17: Zrovna tady no. Stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
17: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
17: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho chci.
17: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem, kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
17: No jo, jakým fofrem jsme to podávali.
14: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský.
15: No ale já musím
14: praktický. No ale já, odsaď se mečíš jak meda akorát. Na návštěvě tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, o čem?
14: O čem? To je divnej o čem. Co mistr?
15: Nějaký mistr?
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo, máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má být?
14: No, já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo, znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
16: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
16: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
18: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
16: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
18: No jo, Slávečku, když ty bys si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
16: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
18: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
19: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
18: No proč pak?
19: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
18: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
19: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
18: No výborně. Poslední.
19: To si vezmi sváteční šaty.
18: Za prvé.
19: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
18: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
18: Už seš doma? Tak co škola?
20: Normálně. A ty?
18: A byly už nějaký známky?
20: Ne. A ty?
18: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
20: Jo, měli.
18: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
20: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
18: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
20: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
18: Hm, správně. Jak?
20: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
18: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
20: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
18: Vidíš, tady u té žádný znamínko není.
20: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
18: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
20: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
18: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
20: Ty mě.
18: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
18: Už abych šel.
21: No jo, máme nejvyšší čas.
20: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
21: Ano.
18: Vy taky někam jdete.
21: Jdeme na rodičovské sdružení.
18: Stačí snad, že tam budu já, ne?
21: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
18: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
20: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
18: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
20: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
22: Jiří, vy jste studoval, že?
23: Ano, i tak se to dá nazvat.
22: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění obor herectví.
23: Ano.
22: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
23: Ano.
22: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
23: Ano.
22: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
23: No snad.
22: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
23: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
22: To jsme si všimli.
23: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vy udíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, ta lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síň.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není jisté, prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jsem nebyl k nehodě přivolán.
10: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
11: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
12: Ne.
11: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
12: Nemám.
11: Aha. Čtete si?
12: Jo.
11: Jedna z rad zněla, pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
12: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
11: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
11: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
11: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
11: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
11: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
6: Já, jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
6: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
6: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
6: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
6: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
6: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
6: Halo. Ne, proberte se. No tak, já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
12: Tak ne.
6: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
6: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
6: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: jen si řekněte.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle. No pojď se, nekňůry a pojď sem, pejsánku, pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď? Na uajs!
5: On děkuji z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
5: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
4: dej to ty ruce pryč, co si to... Vy jste ale dotěrnej chlap. No to blbečel jede. Puste mě, pro Kristapa.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.

0: A vyhráš je?
1: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první?
0: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, mi chcete říct, že já...
1: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
0: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
2: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
1: První jste vyhrál, dědo.
0: První.
1: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
0: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
2: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
0: Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, V procesu a V Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor... Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se a do takový... To je právě ta chyba, podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co to nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst! Vsrte se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barpoříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči, nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej, ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád, ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, vypěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No.
0: A, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičko na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže Jardo, podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. Ano, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smetaný, je, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubent, prepuber friend z těch, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíků 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak jakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obovy Kuba ne. Já tu obovu omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. Co musí ukrajit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko, zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenická. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o houbách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Podzim, krásný baví léto, pěkně, piko bylo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřiby a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to jsem tu kuchtím? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady voda pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase doma nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: houbář. No, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, a vy jste začala tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete někdy nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl s sebou, tak jsem to pozbíral s sebou a přišel jsem domů a já jsem se z 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno půl 9 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zhrádla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja.
1: No, poslouchejte, že se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No, a my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s váma poradí, no a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod, jako to na to, na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny, Západní Tatry. Tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky. Vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídani a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jedovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá levá strana byla jedovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jedovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevil houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubinek, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí. No. A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíhali ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je takový před těma chřibama kousek ve Vřesovicích. Tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. Nazbírali jsme plnou tašku semenáčů, dělalo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc. Měl jsem tam, když já mám, pořád mám nějaké bejsky. Teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno. Ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, Fenečka. A měli jsme ji vždycky na volno. Ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné. Jak jsme tak chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně. Přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, z houby na houby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Oline, no, tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Oline, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono každá houba, to je každá houba je jedlá. Každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel byl hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak, ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to vhodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Macha,
0: no.
1: Macha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak my čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co nám jdete na louce, nebo u lesa, jako ja? To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?

0: No, to jste řekl hezky.
1: Co bych vám ještě řekl?
0: Možná mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje.
1: No jejda. V loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Já? A jak to děláš? No, mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů 2 hodiny nechá to pak ustát. No, tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a taky jenom tak do 100 stupňů. Vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, ano, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostřižinu plazivo a já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v kolině.
0: Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory v těch, na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak my jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuji z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin na stěně, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou, a to jsem měla před domem líst, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, lupe, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu, tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, tak položená ta půda. No bylo to. A ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
1: To všechno k tomu patří. Takže takhle to je.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně
1: ano.
0: Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už.
1: Víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, a myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v tom té domácnosti. Hospodinky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu, tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzemu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout jinou telefonní linku a tam nás čeká
1: pan Robert Olomouce.
0: Pan Robert Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho, barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád zaznašel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže houby jsou na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takové ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo, jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť, jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskový ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu chce ořechy, protože to jsou dva typy ořechy.
0: No, anebo mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písnička 2 bylo Daňka Listopad, to je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horfletí s nich, Barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádné stále tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se na ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci. Ne?
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, temu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako, no to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa, tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, temu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, temu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy. Na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem si dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako děte, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že jste tak dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. Mm. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinkatá houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky. A co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břetlecovou tabulku, úkoly u patrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásné. Krásný. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se a nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako, sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přes zadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on položil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako, my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jakože když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně, všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, změnili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo.
0: No. Myslím, že už teda to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky, to jsou přece žampiony, a neřekla jste pečárky,
1: no, švestky? Ale tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky.
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba, a dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín, jo, a přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí, no a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
0: tak budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kysanému zemí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře, ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zemí, to je něco. No,
0: už má letitou potom, tradici.
1: To červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás, jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem. Takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli. No. A teďko tady zase chodějí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Paní Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzim má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ano. Ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka a trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často, jak to chutnalo.
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno, taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína, a víte prostě, co, ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvíti s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy.
1: To je všechno dohromady.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To
1: ano.
0: Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.

0: No, no, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonělo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízeň řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně za mrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali. Teď se to dělá z dýní, ty helloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo, tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kde jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křižáli se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem to, ale to strašně. Jste tam? Jo.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli u doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: udělaný. Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých v Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Ema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to konečně, po dlouhodobu jsem se zase volala časově, protože já přijedu pozdě z práce, jsem moc kocká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, to mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půní, to je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno zavolání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu, no. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix,
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No, ale zpátky k té 4.
2: No, ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no, tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co jak tý muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No, ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je, vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no... Teď jsem to měla na jazyku.
6: A už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: To je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest, bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bejvalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlán možná.
3: No tak počkej, Picasso v kubisti,
2: no jo, no,
3: že
2: to
3: mohl
2: jsem
3: si, mohl
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakonického Dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byl nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že když jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
4: Pan spisovatel.
5: Dobrý den.
4: Pan spisovatel.
5: Tady vám to nesu.
4: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
5: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
4: Ano.
5: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
4: Ano, ano. Děkuji. Bohužel plodnej, ano.
5: Ano.
4: Bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
5: Špalek.
4: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
5: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
4: ano.
5: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
4: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
5: Šest půlek pohádek.
4: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
5: Šest půlek.
4: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
5: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
4: Samozřejmě.
5: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
4: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to četl samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
5: A co?
4: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
5: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
4: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No,
5: tak
4: to.
5: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
4: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
5: A co?
4: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
5: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
4: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev. No. Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
5: Nebo mít problémy, že jo?
4: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
5: Kolo.
4: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
5: To je dobrý, že jo?
4: V kapitole o Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
5: A no tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
4: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunilově stavební spořitelnu?
5: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
4: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
5: No, jo.
4: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přinesl vy, to prostě nejde.
5: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral nebo co?
4: Tato ta kniha je nepublikovatelná.
5: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
4: Já nevím, co.
5: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Preiss.
4: Jak to tenkrát bylo, něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih a byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?

0: celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válej se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
0: no,
1: víš?
0: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
0: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor, ono se něco stalo.
0: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
0: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimně si. Do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
0: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
0: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
0: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
0: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
0: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat. No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávodal.
0: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
0: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prkotinám hádat.
0: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
0: Nech to bej. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
0: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
0: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
0: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
0: Jo, ten v té bundě.
1: Musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
0: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
1: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
0: To já jsem neřekla, to si řek ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
0: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně. Hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
0: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská

0: Já nechce, tak si žádnej mužke nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
1: Nejdřív jsem stará šple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
0: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
1: A co ta blondýna v metru? Oči se na ní mohl nechat.
0: Ježiš, to už je to tady zase, no.
1: Nenápadně dotýká.
0: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
1: A jak ti vyšla facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
0: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
1: To víš, že to vím.
0: No. Jak to, že to víš?
1: Jsem ji štipla sama.
0: A to mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jo?
1: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
0: Tak já jdu odevřít.
1: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
0: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalý živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
9: Taky?
6: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlíte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.